dva, co

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku. No a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: Pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty jsi ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci?

0: já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kdy si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?

0: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek na Ústupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové, a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
1: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
0: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
1: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
0: Ano, mám.
1: Máte? Co ano. Je na něm?
0: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s Fkem.
1: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
0: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak, a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
1: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
0: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
1: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
0: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo.
2: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. V roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krauzovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
0: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
1: Ten rod jako takový, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
0: No a Eichelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
1: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
0: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
1: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
0: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
1: A Jechlburkové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
0: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
1: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
0: Ano.
1: To byl asi možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
0: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
1: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
0: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny, a já jsem si ten sen v uvozovkách zmutnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vstyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně ráda mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
4: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky. že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Hmm. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já to budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
2: Krásné odpoledne všem.
1: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
2: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
1: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
2: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
1: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek.
0: Humoriáda.

tím souviset. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeč.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wendmerga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda se
6: vzala. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměli jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, to je i pěkný, když jako je tam i ta veselost.
0: No. Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí?
0: To takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou?
1: Takový podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového...
1: Pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být... opravdu tečkou za životem. A když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou?
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky
0: boj.
1: Říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hey,

0: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
1: Miroslav Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
0: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
2: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
3: Já jsem taky z Prahy 7.
2: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
0: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, tak. Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
4: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění. A prosím bych, Aličko.
0: Dobře.
3: Také vás zdravím, děkuju.
0: Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím. A chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi. A já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
3: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit. Jedině tak v antikvariátu.
0: A nebo počít knihovně.
3: Nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
0: To je výzva.
5: A jak bych vám ji zaplatila?
3: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
0: Já, teď bude lidí.
3: Ano, mám jenom jednu. Taky.
0: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivoš Moldase.
6: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
7: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
8: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
9: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
7: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
8: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
9: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
7: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
10: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
8: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
6: Ano, já vám to přečtu za pana doktora.
8: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
6: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
7: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
9: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
7: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
10: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
8: Došlo k takové nehodě.
6: To se zase nedozvíte.
8: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Onemocněl a záhy. takovým banálním způsobem umřel.

0: Zas to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
1: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
2: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malej, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
1: No, to se asi všichni otočili, ne?
2: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala, jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
1: Tyhle ty dětské hlášky, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda.
2: No, děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
1: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíší nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
2: A my to začneme sbírat.
1: Ano, jo. A pak to vydáme.
2: A pak to vydáme.
1: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál, jsme rádi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové, dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky. My jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, ano, to je tam, jak je slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna,
2: ano,
1: tam se to
2: tam
1: odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: no,
1: věku.
2: No říkal, že už nechce nic točit.
1: No to už říká leta, je to škoda.
2: No, já
1: kolik lidí toho lituje. No.
2: Já ho přemluvám, ať píše, ať napíše o svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on jo? Už taky napsal. On Určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu on by mohl koncertovat. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: Doufám,
3: telefon.
2: Že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, poprosím. Pan Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Pan, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech. A v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala, se nadechla. Květa udělala, se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový lechcípák má. Jepa, ježišmarja. Teď ta Helena k němu, teď jsme si jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě a říkala. Jepa, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, teď jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi dvě minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se vozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pa, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. Dum, dum, dum. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž by jsme tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn,
1: ano.
2: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si Ačku pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den, tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou, má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Aby dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. A chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
3: Naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo. Tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvidím tě, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izvidím tě, pažást, vy nerozumíte rusky už věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tamhle ta dívenka. Já ti to přeložím. Tak já vyzvíníte, pášta, můžete vy mě zkazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak se to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvíníte němagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se, udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádijevna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jím, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedné svý známý a ona ji dostala. Takže ještě jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
3: Byla dobře uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, no vidá, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no,
6: já ti to pak řeknu.
3: Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 011 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Píšeme i bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji
3: město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokem, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme i bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky, s tím můžu, tak pořbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu! A trochu se ke mně přitul! A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu! Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přes aut. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila a těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuji za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Lidé mají větší zájem o koupání v přírodě, měli by si ale dát pozor na kvalitu vody. Na zámku Krásný dvůr na Lounsku se otevřel nový prohlídkový okruh. Dnes začne na průtahu Libercem omezení mezi obchodními domy Nisa a Makro. Dnešek bude zatažený s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotou do 23 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Podle hygieniků roste zájem o koupání v přírodě. Lidé by se ale měli dát pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace, mimo jiné kožní vyrážky. Pokračuje praktická lékařka z Prahy Lenka Vavrušková.
2: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
1: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září pravidelně kontrolovat hygienici. Na Státním zámku v Krásném dvoře otevřeli nový prohlídkový okruh. V rámci celorepublikové akce Národního památkového úřadu s názvem Šlechta na cestách se návštěvníci seznámí s cestami hraběte Jana Rudolfa Černína, a to po západní a jižní Evropě i se suvenýry, které si z cest přivážel. Návštěvníci v rámci okruhu uvidí například pozlacená jednokabinová nosítka, sáně ve tvaru velryby anebo dobové fotopohlednice tehdejší Prahy. Provoz na dalším úseku silnice číslo 35 na průtahu Libercem bude do půlky listopadu omezený. Ředitelství silnic a dálnic dnes spustí opravu téměř 2-kilometrového úseku mezi nákupními centry Nisa a Makro. Sjezdy z průtahu zůstanou zachované. Na výjezdu z Liberce pojedou řidiči ve dvou pruzích a na příjezdu do města v jednom, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: Budeme dělat středovou kanalizaci. Je to zhruba 1,8 km kanalizace, nějakých 50 kanalizačních šachet, nový odvodňovací žlaby v podobě karpingu a je to vlastně poslední etapa na 35 od tunelu až do Hodkovic.
1: Do začátku letní pauzy sněmovny chce koalice prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb, zvolala kvůli tomu mimořádnou schůzi. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé je ale zákonů, které čekají na posun ve sněmovně, víc.
0: Počasí.
1: Počasí pro dnešek. Podle předpovědi meteorologů očekáváme na severu převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Podvečer bude deště přibývat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, na horách 15 až 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/10 Malé Skále na Jablonecku očekávejte obce na vozovce, jeďte opatrně, a v Ústí nad Labem v centru je uzavřená Baráčnická ulice. Důvodem jsou stavební práce. To byly zprávy v 5. Pěkné sváteční ráno s námi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezký den, 4 minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno na severu Čech, sváteční ráno, je pondělí 6. července, máme státní svátek, tak doufám, že máte volno, že vstáváte třeba proto, abyste někam jeli na výlet. Tak si to užijte, před námi samozřejmě kalendárium, abychom se dozvěděli, čím dál významný, kromě státního svátku, je ten dnešní den. A k tomu písničky, které nestárnou, bude tu Petr Spálený a právě teď Vítězslav Vávra.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Tak dneska prosím bez trápení, s úsměvem do nového týdne, do nového dne, do svátečního dne, pokud máte volno, tak vám přeji, abyste si to užili. Je pondělí 6. července, víme, že máme státní svátek, den upálení mistra Jana Husa, ale co dál si dnes připomínáme, to ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 6. července, státní svátek, připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou 80 slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší. 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
3: Chcete být milionářem?
2: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
4: Slušný zásah, co?
2: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
4: Jipijajej!
2: Herec a daber Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
5: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
6: No? To se může vždycky hodit.
2: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný sváteční den.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, to je nádherná věc, co říkáte. Jste s Českým rozhlasem Sever, za okamžik se dozvíte, jak se dopravovala šlechta v minulých staletích. O tom jste možná přemýšleli jako děti a dokonce děti na toto téma teď vytvořili 400 výtvarných děl, které můžete vidět v Liberci. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí aktuálně, když se dívám na ty teploty, jsou kolem 15 stupňů v Mostě, 14 stupňů ve Šluknovském výběžku. Radarové snímky ukazují, že nám nejvíc prší teď akorát na Děčínsku a předpověď na tento den je celkem jasná, bude většinou oblačno, místy se může vyskytnout déšť nebo přehánky, v podvečer bude deště přibývat, nejvyšší dnešní teploty do 23 stupňů. Krásný den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: miluju ti.
1: Děkuju vám, že posloucháte i dnes po ránu Český rozhlas Sever. Hezký den. Jaké kočáry, balóny nebo první automobily využívala šlechta z Liberecka? Zhruba 400 výtvarných děl na toto téma připravili děti z celé republiky jako součást soutěže Děti památkám, památky dětem. Vítězné obrázky i plastická díla, třeba z drátku nebo keramiky, teď uvidíte v Libereckém muzeu. Soutěž každoročně vyhlašuje Národní památkový ústav.
2: Já jsem měla radost, i styděla jsem trošku, ale já jsem chtěla, aby na mě byli trošku pyšní. Já jsem ještě nikdy v životě nebyla na prvním místě.
3: Karolína Kucherenko je vítězkou kategorie základních uměleckých škol od první do páté třídy ve výtvarné soutěži Děti památkám, památky dětem. Její obrázek uvidí lidé na výstavě v Severočeském muzeu v Liberci.
2: Ten černobílý.
4: Ale to je velký obrázek. Jak dlouho ti trvalo ho namalovat?
2: Asi 3 nebo 2 dny.
4: A jak dlouho chodíš do Zušky?
2: Už 2 roky.
4: A co na tom obrázku vidíme? Popíšeš nám to?
2: Je to prostě palác. Tam, kde je kolo. A já jsem tam přidala i kameny, i slunce, i strom.
5: Tak letošním tématem byla šlechta na cestách. My jsme se to snažili pojmout trochu obecně, takže jsme nejdřív zvolili dopravní prostředky a k tomu jsme se snažili naroubovat nějaký příběh, který je propojený s regionální šlechtou.
3: Vysvětluje letošní téma Alžběta Sakařová z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci.
5: Z toho třeba vznikl závodník v Bugatti Kristián Lobkovic, který je rodákem z Turnova, nebo jsme samozřejmě neopomněli první dálkové cesty Teodora Liebiga.
3: Porotci rozdali celkově 26 ocenění. Výtvory odborně hodnotila i porotkyně Lukrécia Škaloudová-Puchmajerová.
6: Ten výběr vůbec není jednoduchý, ty techniky jsou rozmanité a některé jsou velmi těžko srovnatelné.
7: Vypadá to, že nejčastějším dopravním prostředkem je tady balón.
8: Oni si mohli vybrat, jestli budou zpracovávat ty kočáry s těmi balóny, první dopravní prostředky, včetně třeba tamhle ty krásný vzducholodi.
3: Výstavu Šlechta na cestách v Severočeském muzeu lidé uvidí do června příštího roku. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Teplicích od poloviny července rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích. Nově začne podle města platit v okolí hlavního nádraží, včetně parku Milady Horákové, a taky v části Řetenic mezi Buzulutskou ulicí a železniční tratí. Dětský den dnes zakončí dřevosochání ve Františkově v Krkonošské Rokytnici nad Jezerou. Setkání dřevosochařů nebo kovářů tam začalo v pátek. V Karlových Varech měl večer premiéru film Pramen. Hlavní roli v něm hraje Aňa Geislerová a stvárnila lékařku, která se podílí na sterilizacích romských žen v někdejším Československu. Do kinodistribuce půjde film Pramen v druhé půlce července. Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4,5 tisíce hektarů. Úřady vlády už vyzvaly k evakuaci zhruba 10 tisíc lidí, informuje o tom agentura AFP. Oblastí má dnes vést třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Pořadatelé oznámili, že z bezpečnostních důvodů bude závod bez diváků. Fotbalisté Norska a Anglie si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Norové vyřadili v New Jersey Brazílii po vítězství 2-1. Angličané porazili Mexičany na jejich domácím astéckém stadionu 3-2. Čtvrtfinále mezi Norskem a Anglií je na programu v sobotu večer českého času v Miami. Bude oblačno až zataženo, občasný slabý déšť, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Od půlnoci musí řidiči počítat s omezením v Bílině na Teplicku u kruhového objezdu v Bílinské ulici nedaleko Albertu. Je tam uzavírka a komplikace čekejte v Žadci v Husově ulici kvůli pracím na inženýrských sítích. Tam je vozovka zúžená na jeden místní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Sever, jak jste slyšeli zprávy, moje plány jsou narušené, myslel jsem si, že až do konce budu fandit Brazílii. Teď už nebudu, no tak tam máme Norsko, Anglii, máme tam Francii, tak z mistrovství světa se pomalu, ale jistě stává mistrovství Evropy. Fandíme dál na mistrovství světa ve fotbale a k tomu pro vás máme písničky, které nestárnou. Za chvíli Věra Martinová, teď už Janek Ledecký.

0: 9 minut po půl šesté. Hezké pondělí vám všem. I když je svátek, tak i dnes, tedy v pondělí po 13. hodině, vás čeká pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm spojídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem je textař Michal Horáček a tady je malá ochutnávka.
1: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické.
2: To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech a vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim, takže mi třeba volal ve 2:27 v noci. Jako,
1: a říkal, to jste vzal?
2: Už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let.
1: A on vám to tam potom zahrál
2: no,
1: přímo live?
2: Takový klimpr, někdy tam nějaká klapka, jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
0: To budou krásné vzpomínky, bude určitě i muzika, kterou textoval Michal Horáček, tak dneska po 13. hodině si myslím, že si pošmáknete v pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Hezký den vám všem.

0: Dobré ráno, ve 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Vstávejte s námi, rozhodně se dozvíte třeba to, jaké nás dneska čeká počasí. No, malinko se nám to zkazí.
1: Počasí.
0: Ale je léto a musí taky pršet. Samozřejmě, v tuto chvíli, když se dívám na radarové snímky, tak nám prší na Ústecku a také na Českolipsku. Teploty jsou kolem 15 stupňů. 15 stupňů teď máme na Lounsku, nejtepleji je 18 stupňů v Litoměřicích. Jaká je dnešní předpověď? Tak celkem jasná. Bude dopoledne oblačno až zataženo, místy občasný slabý déšť, odpoledne se zatáhne a k večeru už bude déšť na většině území. Později večer bude ten déšť na západě kraje slábnout. Nejvyšší teploty budou do 23 stupňů Celsia a očekávejme, že dneska naprší kolem 4 mm srážek. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio V.

0: Pěkný den s českým rozhlasem Sever. Tak co si děláte takhle, když je svátek po ránu? My doma vajíčka. A babské rady nám teď připomenou, jak připravit vejce přesně podle vaší chuti. Na měko, na tvrdo nebo ve variantě Benedikt.
1: Babské rady.
2: Příprava vajec podle návodu zkušených šéfkuchařů vypadá následovně. Vejce vkládejte vždy do studené vody. Až se začne voda vařit, vypněte zdroj tepla a nechte vejce v teplé vodě. Jak dlouho? Pokud je chcete mít na měko, tak 3 minuty. Bílek bude pevný, žloutek je polotekutý. Na hniličku vařte 5 minut. Bílek je tuhý, žloutek je měkký. No a na tvrdo vařte 9 minut. Bílek i žloutek bude krásně tuhý. Připomeňme si i to, jak se připravují ztracená vejce, takzvaná pošírovaná. Do osolené vroucí vody s octem v poměru 3:1 rozklepnete vejce a vaříte zhruba 4 minuty. Oblíbená jsou i vejce Benedikt, ztracená vejce zabalená do plátku šunky, dáme je na rozpulenou bulku, zapékáme a podáváme s holandskou omáčkou, což je krémově žlutá, dobře ušlehaná hladká omáčka, pečlivě vyšlehaná ve vodní lázni.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Šťastnou cestu, pokud právě řídíte, jste s Českým rozhlasem Sever. Pokud jedete do obchodu, tak vám ve zprávách celou řekneme, jestli jsou dneska otevřené nebo zavřené obchody, to všechno se od nás samozřejmě včas dozvíte. No a zdravím vás i do vlaku. Láska, necestuj tým vlakom právě teď.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie, inscenované v divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Zákon o prodejní době v obchodech se na dnešek nevztahuje, obchody zůstanou otevřené. Ústí nad Labem zahájilo výstavbu nového geotermálního vrtu u městských lázní. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Dopoledne bude oblačno až zataženo, místy občasný déšť. Odpoledne čekáme taky déšť na většině území, teploty do 23 stupňů. Pěkné sváteční ráno. Zprávy a Jana Moravcová. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kde musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně to bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy, aby si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. U městských lázní v Ústí nad Labem začala stavba nového vodního vrtu. Dosavadní zdroj vody už je po letech provozu podle města na hranici technické životnosti. Nový vrt bude hluboký 400 metrů a město za něj zaplatí přes 9,5 milionu korun. Hotovo má být do konce letošního roku.
3: Ze stávajícího vrtu podle ředitele městských služeb Tomáše Bohrysky uniká v hloubce 15 až 30 metrů až polovina vody. Nový vrt proto zajistí další provoz městských lázní a původní zdroj město zlikviduje. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá Liberecký kraj v příštím školním roce bezmála 1 milion 700 tisíc korun. Je to víc než ve školním roce, který před týdnem skončil. Jak uvedla krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj, peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Podpora má pomoci překonat finanční bariéry spojené s přípravou na zkoušky a zvýšit šanci, že se mladí lidé po dokončení studia vrátí pracovat do nemocnic a zdravotnických zařízení v Libereckém kraji. Je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora k smrti odsoudil koncil v Kostnici. A to kvůli jeho kritice katolické církve. Husovi vadil její morální úpadek a prodej odpustků. Jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. Na jeho odkaz se pak během staletí odvolávaly různé politické režimy. Popisuje historička Eva Doležalová.
4: Tak se z Husa stal mimo jiné bojovník proti katolické církvi, proti Němcům nebo dokonce za sociální spravedlnost. Přitom ale právě takový obraz Jana Husa deformuje a dává vzniknout představě o člověku, který nikdy nežil.
1: Češi si dnes Jana Husa připomenou tradičními bohoslužbami nebo slavnostmi. Celodenní trhy se konají i v jeho rodném městě Husinec. Součástí je taky prohlídka domu, ve kterém se Hus narodil.
2: Počasí.
1: Dnes bude převažovat oblačno až zataženo, dopoledne občasný slabý déšť, v průběhu odpoledne a večera čekáme už pak déšť na většině území. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, maxima na horách do 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: S uzavírkou mostu počítejte kvůli stavebním pracím v Dolním Jiřetíně na Mostecku a komplikace jsou kvůli uzavírce taky v Bílině na Teplicku od půlnoci. Musí tam řidiči počítat s omezením v Bílinské ulici u kruhového objezdu nedaleko Albertu. Mějte opatrně, pěkné ráno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Jestli teď sedíte v práci, závidíte kolegům, kteří si chytře vzali dovolenou na tento týden, protože je jeden den státní svátek, konec závisti, přemýšlení nad tím a máte teď jedinečnou šanci, jak je předběhnout. Už teď si rezervujte termín dovolené na příští rok, protože za rok to bude ještě lepší. Oblíbené červenocové svátky budou v pondělí a v úterý. To bude boj o to, kdo si v práci vezme volno. Ať vám to utíká, k tomu si dáme písničky, které nestárnou. Budou tu ABBA a Jelen.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: super den vám všem, 12 minut po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Také jste to měli tak, že jste se báli nastoupit do toho výtahu, jak jezdil pořád dokola. Pojďme se teď nahlédnout do tajů těchto oběžných výtahů, kterým si říká Paternoster, a samozřejmě společně Martinem Písaříkem se dozvíme, kde je třeba i najdeme.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané paternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový paternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká paternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky paternoster.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech. Na horách je teď spoustu turistů, když je ale plné parkoviště, tak se snaží dát auto, kam nás napadne, třeba na Jizerce, bohužel i na chráněné louky. My se na Jizerku a do Jizerek vydáme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Dneska to teda moc na řádění venku nevypadá, protože vypadá to, že nám bude pršet. Aktuálně nám prší na Ústecku,

0: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

0: Pěkný den vám všem s Českým rozhlasem Severa. Když jedeme někam na výlet, tak se snažme, abychom tam nikomu nepřekáželi, abychom třeba neparkovali tam, kde nemáme. Ano, zábrany ani policie nezabrání některým řidičům na oblíbených turistických místech parkovat mimo zákazy. Například vytížené parkoviště u Jizerky na Moříně je skoro každý víkend plné. Lidé potom dávají auta k hlavní cestě, na výhybny nebo dokonce na přísně chráněné louky. O víkendu se tam vydala i naše reportérka.
1: Parkování akorát samozřejmě tady v sobotu je jako náročnější, jinak to je dobrý. Je jako ideální všední den, no a to jsme trošku jako nezvládli.
2: A vždycky parkujete tady na Moříně?
3: Jo. Ale musí si člověk přistat.
2: Parkoviště Mořina je tady v okolí Jizerky jistě nejexponovanějším parkovištěm. Vejde se sem možná stovka aut, když ale není místo, tak si lidé poradí. Poradí si tak, že parkují u příjezdových cest, popřípadě ve výhybnách, což se samozřejmě nesmí. A v některých případech dokonce dávají auta na chráněné louky. Jsou tady sice zábrany, ale ty nevždy pomůžou. Přímo do osady Jizerka je zákaz vjezdu. Povolený je pouze pro ubytované hosty, i to ale řidiči často porušují.
3: To vlastně de facto je nechávají na těch odstavných místech, hlavně houbaři, to je další problém, protože na houbě je z parkoviště daleko, tak z těch odstavných míst se oblíží.
2: Říká ředitel obecně prospěšné společnosti Jizerky pro vás Stanislav Pelc.
3: A pak samozřejmě v minulosti, když byly nějaké akce, tak se nám stávalo, že ty auta nechávali všude po vsi, ale to už, to si myslím, že...

0: tohle už není.
1: To už se neděje.
0: No, to už opravdu musí být nějaká akce, jako je panenská pouť na Jizerce, nebo když je třeba zubačka.
2: Lidé přitom mají i několik dalších možností, kde zaparkovat, dodává starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: No to je to nejhorší, když to nechají u silnice, že jo, ale jinak samozřejmě těch parkovací plochy jsou. Máme velkou odstavnou plochu třeba na Porubným, tady jak my říkáme u Trafa, ale lidi jsou pohodlní, každý chce dojet až na Jizerku. I když mají sebou kola, tak ne, že by to sundali třeba na Porubným a jeli na kole dál. Každý se chce dostat až na to parkoviště a je to problém.
2: Pomoct s parkováním by mohl plánovaný navigační parkovací systém. Díky systému by lidé už v Polubném nebo u odbočky v Kořenově věděli, jestli má smysl sem zajíždět. Stavba by mohla začít příští rok. Z Jizerky Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Hezký den, posloucháte Český rozhlas Sever, za chvilku Jana Moravcová, zprávy v půl. A my se vydáme do Liberce, kde budou komplikace, dopravní komplikace na průtahu Libercem. Podrobnosti už za chvíli. Krásný den.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Obnova Žukovovy ulice v Ústí nad Labem bude mít životnost 25 let. Radní podle mluvčího magistrátu Marka Lukyniče schválili dodatek, ve kterém její životnost zvyšují o 5 let. Součástí oprav je výměna povrchu, veřejného osvětlení i chodníků. Dopravu na průtahu Libercem ode dneška komplikuje rekonstrukce téměř 2-kilometrového úseku silnice číslo 35, a to mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středovém pásu. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě se dnes otevírá veřejnosti. Je to už po čtvrté v letošním roce. Informoval o tom tiskový odbor úřadu vlády, který má historickou budovu ve správě. Fotbalisté Norska a Anglie si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Norové vyřadili v New Jersey Brazílii po vítězství 2-1, Angličané porazili Mexičany na jejich domácím astéckém stadionu 3-2. Čtvrtfinále mezi Norskem a Anglií je na programu v sobotu večer českého času v Miami. Dopoledne bude oblačno až zataženo místy občasný déšť, k večeru pak déšť na většině území, teploty do 23, na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Lovosicemi a Prackovicemi nad Labem projíždí po silnici 1/30 od dnešního rána vozidlo údržby. A jedete bez nehod a uzavírku čekejte od dnešní půlnoci v Bílině na Teplicku u kruhového objezdu v Bílinské ulici u Albertu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Teď je akorát tak čas na ranní rozcvičku. Někde se jde zaběhat, někdo zaplavat, někdo projet na kole. Nám stačí, když natáhneme levou ruku, levou nohu, když natáhneme pravou ruku, pravou nohou. No a když nemůžete, tak přidejte Miraj.

0: Tomy, které nestárnou, Marcela Holanová na Českém rozhlasu Sever, 9 minut po půl sedmé. Teď navštívíme místo, kde jsem byl a kde se mi to strašně moc líbilo. Lesy v Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku skrývají totiž opravdovou historickou raritu. Nejstarší vápenku u nás a víc nám už o ní řekne Renata Filipy.
1: Historická vápenka v Krušných horách je původním závodem na výrobu vápna z poloviny 19. století. Je to nejstarší vápenka svého druhu v České republice a významný doklad těžby a zpracování hornin pro výrobu vápna v české části Krušnohoří. Vápenku vyvodovala majitelka Červeného hrádku, hraběnka Gabriela Bukojová, a nechala ji postavit v bezprostředním sousedství jednoho ze dvou lomů, kde se těžil kalciticko-dolomitický mramor. Na české straně Krušných hor se vyskytovalo celkem 16 větších nebo menších ložisek vápence a na německé straně jich bylo dokonce 93. Vápenka podle historických dokumentů zpracovala 1,5 milionu tun vápna a vyrobené vápno se používalo hlavně ve stavebnictví, v železárnách v nedaleké obci Kovářská nebo jako hnojivo v zemědělství. Vápenka je od roku 1958 zapsaná jako technická památka a od roku 1963 je kulturní památkou. Po letech chátrání se jí ale podařilo zachránit a je přístupná i turistům.
0: A já musím prozradit, že tam bude krásná cesta, takže se tam dostanete v pohodě. Nejen třeba s kočárkem, ale i třeba na kole. No prostě klídek, pohoda a skvělý tip na letní výlet. Krásný den.
2: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Krásný den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, 2 minuty před 6:45. Určitě nás v tento sváteční den zajímá, jak se obléknout na výlet.
1: Počasí.
0: Na telefonu je Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jak to teď po ránu u nás vypadá?
2: Tak na území Ústeckého kraje máme primárně zataženou oblohu. Vyskytuje se nám ojedinělé i srážky, hlavně ve tvaru přehaněk a spíš na severovýchodě našeho kraje. A co se týče teplot, tak většinou takhle po ránu se pohybujeme mezi 15 až 17 stupni Celsia. Na horách většinou měříme kolem 12 stupňů.
0: A teď nám řekněte, bude přes den taky pršet?
2: Přes den bude, očekáváme, že během dopoledních hodin ještě se nám budou místy vyskytovat přehánky nebo i slabý déšť, který v odpoledních hodinách jenom zesílí, co se týče plochy, takže budeme očekávat srážky už na většině území, i když co se týče intenzity slabé. Srážky nám začnou ustávat jenom později večer a spíše na západě kraje. Co se týče teplot, tak dneska naměříme jen 20 až 23 stupňů Celsia. Šluknovský výběžek zůstane po celý den chladnější, tam budeme mít jenom 17 až 20 stupňů. A co se týče horských poloh, tak tam dneska naměříme většinou kolem 17 stupňů Celsia.
0: Já vám děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Tak já si myslím, že jako ten déšť potřebujeme. Čím víc deště, tím líp. A pokud to bude takový ten slabý deštík, jen tak jako, aby se neřeklo, že nám to krásně zalévá ty zahrádky, tak můžeme být spokojení. A víte co, když budete chtít na výlet, tak i v tom dešti můžete. Vezměte si pláštěnky.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio Vaš.

0: Za 11 minut, 7 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, i nadále hezké dobré ráno. Víte, co to jsou modré zóny? Tak to si asi představíte, že modrá zóna je někde ve městě, kde se nedá parkovat. Ale modrá zóna je také místo, kde bychom chtěli bydlet, protože tam se lidé dožívají ve zdraví netradičně vysokého věku. Možná už asi tušíte, kde ty modré zóny jsou, a my se teď podíváme, co mají všechna tato místa společného.
1: Na minutu o zdraví.
2: Na ostrově Okinawa třeba se ženy dožívají nejvyššího věku na celém světě. Lidé se tu živí hlavně rostlinnou stravou, jedí tofu a dodržují pravidlo 80% sytosti. To znamená, že když už se cítí téměř sytí, přestanou jíst. Zajímavé taky je, že každý člen tamní komunity má přirozeně někoho blízkého, komu se může svěřit se svými problémy. Lidé z americké Loma Lindy věnují valnou část týdne procházkám. Dalším americkým místem dlouhověkosti je poloostrov Nicoya na Kostarice. Lidé tu rádi pracují manuálně a vyhledávají pobyt na slunci. Na italské Sardinii a řecké Ikárii pravidelně pijí čaje z bylin, víno, konzumují domácí sýr a domácí chléb a dodržují siestu. Ale co mají všechna místa modré zóny naprosto společného? Združují se svými sousedy a celý život se starají a zůstávají se členy své rodiny. Udržují dobré sousedské vztahy, kontakty s přáteli a známými. Všichni členové komunity, včetně těch nejstarších, jsou zapojení do spolupráce jakéhokoliv druhu, do práce, zábavy i odpočinku. Vzájemně k sobě lidé ve skupině chovají úctu a respekt. Lidé z modrých zón spolu v komunitách řeší nejrůznější životní situace. Takže nalezení skupiny lidí, která nám bude blízká ve své životní ideologii a se kterou se cítíme dobře, vede k pocitu štěstí a bezpečí a dlouhověkosti. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

0: viac môj.
1: Za 5-7 byste s Českým rozhlasem Sever. Dneska má svátek Spiti hněv. To je dnešní den, který je svátečný, který je věnován dnu upálení mistra Jana Husa. Tak příjemný vstávání vám všem. Za 5-7 zprávy v celou se blíží. Dozvíte se, že hvězdárna na vrchu Hněvín se otevírá i mimo víkendy. Příjemný den, krásné pondělí všem.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Teplice od poloviny července rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Hvězdárna na vrchu Hněvín v Mostě se otevírá návštěvníkům i mimo víkendy. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Dnešek bude zatažený až oblačný občasný slabý déšť, teploty do 23 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. V Teplicích od poloviny července rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích. Nově začne podle města platit v okolí hlavního nádraží, včetně parku Milady Horákové a taky v části Řetenic mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí. Strážníci budou moci lidem, kteří vyhlášku poruší, alkohol odebrat.
2: Protialkoholní vyhláška v Teplicích platí už například v centru města, okolí lázeňských parků nebo v areálu Perla v Řetenicích. Vztahuje se také na dětská hřiště, stávky okolí škol, nemocnic, kostelů nebo hřbitovů. Loni městská policie v souvislosti s alkoholem řešila 371 přestupků. Z Teplic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Zájemci mohou přijít pozorovat slunce nebo hvězdy na hvězdárnu na vrchu Hněvín v Mostě nově i mimo víkendy. V červenci má zařízení otevřeno i ve čtvrtek a v pátek. Pokračuje mluvčí Mostu Klára Vidrová.
3: Dosavadní režim, kdy byla veřejnosti přístupná převážně o víkendech, se mění a návštěvníci mají nově možnost vybrat si z více termínů, a to během týdne, což má výrazně zvýšit jak dostupnost programu, tak i komfort při plánování návštěvy.
1: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Severošpanělské Pamploně začínají oslavy svátku svatého Fermína. Několikadenní festival je proslulý hlavně díky adrenalinovým běhům, kdy mladí muži prchají ulicemi města před bíky. Den před začátkem oslav ale proti běhu z bíky demonstrovali aktivisté z organizace ochránců zvířat PETA, podle které jde o týrání zvířat. Slavnosti ale zahrnují i koncerty, bohoslužby, ohňostroje nebo pochod obřích loutek.
0: Sport.
1: Česká tenistka Karolína Muchová porazila krajanku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Muchová se musela vyrovnat s nepovedenou koncovkou druhé sady, ve které už podávala na vítězství, ale soupeřka ještě skóre otočila.
4: Snažila jsem se fakt být pozitivní, agresivní na tom kurtě, vrátit se zpátky k té svojí hře a víc bádu rozběhávat. Soustředila jsem se hlavně na ten začátek a myslím, že se mi to povedlo. Tak určitě jedeme dál, chci víc, ale je super, že se mi podařilo čtvrtfinále, jsem za to určitě ráda.
1: Ve čtvrtfinále se Karolína Muchová utká s Japonkou Osakovou, která vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo se slabým deštěm, odpoledne a k večeru pak už déšť na většině území. Teploty naměříme do 23 a na horách do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: U kruhového objezdu v Bílině v Bílinské ulici nedaleko Albertu počítejte s dopravním omezením kvůli uzavírce. Probíhá tam oprava povrchu vozovky, a to od dnešní půlnoci. Jinak jedete bez nehod, taky dál šťastnou cestu a krásný sváteční den s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Šup! Dodejte tělu vitamíny, po ránu holdujeme doplňkům stravy a vypadá to, že nejdůležitější je C-čko. Ten si nejvíc spojujeme s imunitou, všem pozor, japonští vědci zjistili, že seniori s vyšší hladinou vitaminu C v krvi měli lépe zachovanou strukturu mozku a silnější propojení jeho klíčových oblastí. Prostě s C-čkem nám to bude lépe myslet, tak si dejte citron. A my k tomu dáme písničky, které nestárnou, budou tu Karel Zich a teď Činasky.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Den 6. červenec je státní svátek, brzo ráno, 11 minut po 7. hodině. Čím dál významný je dnešní den, kromě toho, že si připomínáme den upálení mistra Jana Husa, to ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 6. července, státní svátek, připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou 80 slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší. 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
3: Chcete být milionářem?
2: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
4: Slušnej zásah, co?
2: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
4: Yippee-yay.
2: Herec a dabér Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
5: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
6: No? To se může vždycky hodit.
2: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný sváteční den.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den, 8:02. Stále sledujeme mistrovství světa ve fotbale, vypadla nám Brazílie, tak fanoušci Brazílie teď musí přemýšlet, komu budou fandit. No a samozřejmě víme, že vypadli čeští fotbalisté, my si ale můžeme připomenout jejich dřívější úspěchy. Od jednoho z největších letos uplynulo 30 let, podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Aktuálně u nás na severu Čech podle radarových snímků nejvíc prší ve Šluknovském výběžku. Teploty máme 16 stupňů v Jirkově, 17 stupňů v Lovosicích. Dnešní max

0: Tohle je písnička pro všechny příznivce kempování, pokud se probouzíte ve stanech. Dobré ráno, 9 minut před půl osmou. Letos uplynulo 30 let od okamžiku, kdy Češi sahali naposledy na velké fotbalové akci po zlaté medaili. Na Euro 1996 se ukázalo dost hráčů fotbalovému světu a řekli si o nová angažmá. Nechybělo mnoho a Češi mohli celý turnaj vyhrát, ale ve Wembley je srazili dvě branky střídajícího německého hráče Bierhoffa. Česká euforie z vedení trvala zhruba čtvrt hodiny.
1: Matias Sammer srazil Karla Poborského v pokutovém území.
2: Z dnešní technologií by Češi penaltu ve finále Eura nezahrávali, protože Sammer srazil Poborského před pokutovým územím. Německý obránce by dostal červenou, místo toho se kopal pokutový kop.
3: Rozhodčí Pajreto byl nekompromisní a tak český tým měl výhodu pokutového kopu. Patrik Berger si na ní věřil.
1: Patrik Berger je tím mužem, který na sebe vzal tu obrovskou zodpovědnost. 59. minuta zápasu. Souboj. Brankář Kepke. Patrik Berger. Držme palce. Patrik Berger se rozvíjí a sílí. Gól! Patrik Berger celou do prostředka branky otvírá skóre.
2: Karel Poborský byl faulovaný a Patrik Berger proměnil. Dvěma góly Bierhoffa ale Němci finále otočili a Česko bylo stříbrné. Na konci roku mělo dva fotbalisty roku. V anketě tehdy neexistovala při rovnosti bodů další kritéria, jako například vyšší počet prvních míst a podobně. A to bylo organizátorům vytýkáno. Přeci jen mít dva fotbalisty roku bylo zvláštní. Od dalšího roku ale už bylo vše napraveno. Jak oba vítězové ankety, tak celá česká reprezentace zažili v létě roku 1996 fotbalovou pohádku.
1: Sama britská královna předává stříbrné medaile českým fotbalistům. Teď Bergerovi, za chvilku Radovi.
2: David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever. Jana Moravcová už chystá zprávy v půl. Pozve vás na setkání dřevosochařů do Františkova. Podrobnosti už za chvíli. Krásný den i nadále. Dobré ráno, severní Čechy.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek, den upálení mistra Jana Husa, totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně to bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Dětský den dnes zakončí dřevosochání ve Františkově v Krkonošské Rokytnici nad Jizerou. Setkání dřevosochařů nebo kovářů tam začalo v pátek a dnes od 11 hodin návštěvníky čekají například projížďky na koních nebo dětská diskotéka. V Karlových Varech měl večer premiéru film Pramen. Hlavní roli v něm hraje Aňa Geislerová. Stvárnila lékařku, která se podílí na sterilizacích romských žen v někdejším Československu. Do kinodistribuce půjde film Pramen v druhé půlce července. Ruské noční údery na Kyjev nepřežilo 9 lidí, přes 40 jich je zraněných. Oznámila to tamní vojenská zpráva. Podle ní Rusko zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích informoval o tom, že mezi zraněnými jsou i děti. Norští fotbalisté postoupili poprvé do čtvrtfinále mistrovství světa. V New Jersey zdolali Brazílii 2-1. Dalším soupeřem Norů bude Anglie, která na Aztéckém stadionu porazila 3-2 Mexiko. Dopoledne čekáme oblačno až zataženo s občasným slabým deštěm, odpoledne a večer potom déšť už na většině území. Teploty naměříme dnes do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní omezení čekejte řidiči čerstvě v Chomutově v ulici Tomáše ze Štítného. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích a uzavírka je v Teplicích v Trnovanské ulici. Jedete bez nehod, tak i dál šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:58, posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska je tak akorát počasí vyrazit třeba na festival do Varů, Vary jsou blízko. A zítra mi zavolejte, jaké to tam bylo, protože zítra v pořadu dáme řeč po 9. hodině. Budeme probírat filmový festival v Karlových Varech, jestli jste tam byli, jak se vám tam líbilo, koho slavného jste potkali, co jste si dali dobrého, jestli jste byli na nějakém filmu. Prostě zítra v pořadu dáme řeč, pojedeme do Varů. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Petra Janu, teď už Hana Zagorová a Petr Rezek.

0: Krásný den, máme 4 minuty před 7:45. Májete určitě radost z toho deště, hlavně zahrádkáři. Pokud se staráte o zahrádku, o kytičky, tak to teď krásně poroste. My vám teď dáme pár tipů, jaké pokojové rostliny teď v tomto období můžeme přemístit ven a jak to udělat, aby jim takzvané letnění prospělo. To si pro nás připravila Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí pěstitelé, když je venku stále teplé počasí, můžeme letnit pokojové rostliny. Cílem je dopřát jim více světla a čerstvého vzduchu. Pobyt venku podporuje tvorbu nových listů a často i bohatší kvetení. Ale pozor, ne všechny druhy pokojovek snáší venkovní podmínky stejně dobře. Vhodné pro letnění jsou například fíkusy, ibišky, oleandry nebo některé palmy. Rostliny, které byly dlouho v interiéru, si musí na silnější světlo i proudění vzduchu zvykat postupně. Proto je nejdřív umístíme do polostínu, přímé slunce jim totiž může popálit listy. Později na plné slunce přemístíme pouze ty rostliny, které to snesou. Za horkých dní venku zaléváme častěji než v bytě, protože zemina v nádobách rychleji vysychá. Přesto by voda neměla v podmiskách dlouhodobě stát. Nezapomeneme také kontrolovat, jestli se na našich vymazlených rostlinkách nezabydlely mšice, svilušky nebo jiné potvůrky. Jakmile začnou na konci sezony noční teploty padat, odstraníme pokojovkám poškozené části a vrátíme je zpátky do interiéru. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Krásný den vám všem, minutu po 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku navštívíme Jablonec nad Nisou. Tam je krásné muzeum skla a bižuterie a tam teď probíhá už po 10. sklářské trienále, které ukazuje to nejlepší, co za poslední 3 roky sklářské firmy vyprodukovaly. Společně se do Jabloneckého muzea vypravíme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Ale nejdřív si něco řekneme o dnešním počasí. Aktuálně, když se díváme na radarové snímky, tak nám prší na Litvínovsku a na Teplicku. Teploty jsou kolem 18 stupňů v Kadani, 18 stupňů máme i v Roudnici nad Labem. Ta předneční předpověď je taková, že dopoledne bude oblačno až zataženo, místy slabý déšť, odpoledne ten déšť bude trvalejší, k večeru budou srážky na západě kraje slábnout. Nejvyšší teploty budou do 23 stupňů Celsia. Hezký den.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8 minut 8. Vy jste s Českým rozhlasem Sever, s pěti hněvům. A popřeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Pokud nás nějaký z pěti hněv poslouchá, tak po 12. jsou tady písničky na přání, tak můžete mu třeba zahrát. Hezký den, teď už ta návštěva Jablonce nad Nisou, to nejlepší, co se v posledních 3 letech objevilo na českém trhu v oblasti výroby užitkového skla a bižuterie, teď můžete vidět ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Svoji produkci tam vystavuje 50 firem z Česka, Německa, Polska, Slovenska nebo Španělska. Jedná se o největší nekomerční přehlídku současného skla a bižuterie v celém Česku.
1: Celý projekt se zcela úmyslně odlišuje od design bloků a design výků tím, že my se soustředíme nejenom na design, ale věnujeme se i té reálné produkci.
2: Vyzdvihuje hlavní přínos výstavy její kurátor Petr Nový. Sami sklářské firmy tak pro expozici vybrali něco ze své produkce, co se na trhu dobře prodává a mezi zákazníky má úspěch.
1: Aby vy jste mohli v rámci jedné vitríny vidět, čemu se tak dneska říká ve sklářském oboru trend a čemu se říká design. Můžete vidět, jak některé firmy jsou si podobné, některé jdou proti proudu. Vidíte, jestli obecně se preferuje barva nebo čiré sklo, jak je to s technikami. A je to taková opravdu výkladní skříň toho, co na zákazníka útočí.
3: No a co tak tvrdí teď mezi zákazníky? Čím se nechávají ovlivnit?
1: Jedním z největších trendů současnosti nápojovém skle jsou velmi často jednoduché tvary, které jsou zdobené třeba optiškou a ten rozdělující znak je nějaký detail, kterého si máte všimnout. Samozřejmě je poptávka po tenkostěném skle. Dneska už strojní výroba dokáže být velmi kvalitní, že pouhým okem obyčejného zákazníka nemusí být rozeznatelná čirá sklenička, která je ručně vyrobená od té vyrobené strojně, a proto musí ruční skláři vymýšlet nové a nové nápady, jak tomu zákazníkovi na první dobrou dát vědět, že to nemohl vyrobit stroj.
3: A stále platí, že zdejší region hraje prim v sklářství nebo v té bižuterii?
1: Stále můžeme říct, že patříme mezi důležité hráče i ve světovém kontextu. V bižuterii nám ještě nedávno patřilo 2. místo na světě a v té sklářské konkurenci, ale budeme počítat tedy sklo jako všechny možné výrobky, se pohybujeme kolem 10. To také odpovídá tomu, proč řada zahraničních značek, o nichž to posluchači ani nemohou tušit, vůbec nevyrábí sklo ve svých mateřských zemích, ale nechávají je produkovat v České republice.
2: O jaké zahraniční firmy jde, to můžete ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zjistit do 20. září. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Zákon o prodejní době v obchodech se na dnešek nevztahuje, obchody zůstanou otevřené. Obnova Žukovovy ulice v Ústí nad Labem bude mít životnost 25 let. V krkonošské Rokytnici nad Jizerou dnes skončí dřevosochání. Bude oblačno až zataženo s deštěm a teplotou dnes do 23 stupňů. Krásné sváteční ráno zprávy a Jana Moravcová. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně to bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta svazu obchodu od cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Otevírací doba jednotlivých provozoven se mohla změnit i kvůli začátku prázdnin. Na nákupy totiž podle Prouzy přes léto nechodí tolik lidí jako obvykle. Žukovova ulice v Ústí nad Labem bude mít nově životnost 25 let. Radní podle mluvčího magistrátu Marka Lukyniče schválili dodatek, ve kterém její životnost zvyšují o 5 let. Cena obnovy vzrostla na téměř 45 milionů korun z původních 38,5 milionu.
3: Součástí oprav je výměna povrchu, veřejného osvětlení i chodníků. Stavbaři začali na začátku června prvním úsekem od ulice Závodních rad po ulici Truhlářova Purkyňova. Hotový má být do konce prázdnin. Poté navážou úsekem k ulici Karla IV., který chtějí dokončit do konce listopadu. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Dětský den dnes zakončí dřevosochání ve Františkově v krkonošské Rokytnici nad Jizerou. Setkání dřevosochařů nebo kovářů tam začalo v pátek. Masivní ruské útoky na ukrajinský Kyjev a okolí nepřežilo nejméně 10 lidí. Zraněných je přes 60, informují o tom místní úřady. Šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko na síti Telegram napsal, že v metropoli nejde o konečné počty. Záchranné akce dál pokračují. Podle státní služby pro mimořádné situace je zcela zničených nebo poškozených nejméně 15 obytných budov, včetně 9 podlažní stavby v historické podělské čtvrti. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že při útoku zasáhlo vojenské a energetické cíle.
0: Sport.
2: Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Norové v New Jersey vyřadili Brazilce po výhře 2-1. Oba góly Severanů vstřelil útočník Erling Haaland.
4: Je to opravdu dobrý pocit dát dva góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
2: Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká v sobotu večer s Anglií. Ta na Aztéckém stadionu zdolala domácí Mexiko 3-2.
0: Počasí.
2: Dnešek bude převážně oblačný až zatažený, dopoledne ještě občasný slabý déšť, odpoledne a večer potom už déšť na většině území. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, maxima na horách do 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Od dnešní 7. hodiny raní počítejte s dopravním omezením v Chomutově v ulici Tomáše ze Štítného. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Jedete bez nehod, já vám přeji dál šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Je doba dovolených, tak snad si ji můžete dovolit. Jestli ještě nemáte plán, zkuste někam vyrazit vlakem. Na letištích je mnohdy chaos, přeplněno, na dálnicích jsou zácpy a vlaky, tak ty taky mají zpoždění, ale je to ta nejpohodlnější doprava. Večer nastoupíte a ráno se probudíte u moře. Vlaky od nás jezdí k Baltu, k Jadranu, ale dostanete se i do jiných míst. Já naposledy jel lůžkovým vlakem do Bulharska. Byl to neskutečný zážitek. Hezký den, hezké ráno, šťastné cesty a teď jsou tu písničky, které nestárnou. Těšte se na Rangers a nyní na Xindla X.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Teď nakoukneme do tajů oběžných výtahů. To jsou ty výtahy, které jezdí nahoru, dolů. Bojíme se do nich nastoupit. Jejich tajemství teď odhalí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrt na devět. Dneska narozeniny slavíme Rocky, Rambo. Jen málo který herec vytvořil tolik kultovních filmových hrdinů jako Sylvester Stallone. Dnes slaví 80. narozeniny, jeho cestu si připomeneme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď něco ale o dnešním počasí. Aktuálně, když se dívám na radarové snímky, tak nám prší na Ústecku a na Teplicku. Teploty jsou stále kolem 18 stupňů. 18 stupňů máme v Mostě, 16 stupňů v Děčíně. Dnešní maximální teploty budou do 23 stupňů. Dopoledne bude oblačno zataženo. Místy slabý déšť. Odpoledne ten déšť bude trvalejší a srážky budou slábnout až k večeru.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Máme po raním polibku, takový to povinný po ránu, hezký den, hezké ráno vám všem a teď už tvrďák Sylvester Stallone. Když psal scénář k Rockymu, měl jen pár desítek dolarů a nikdo o něj nestál. Kvůli finančním problémům musel dokonce prodat svého milovaného psa. Od té doby se Sylvester Stallone zařadil mezi největší filmové hvězdy světa. Americký herec, scénarista a režisér dnes slaví své 80. narozeniny.
1: Běh po schodech Filadelfského muzea, vítězné gesto s rukama nad hlavou a hudba, kterou poznají miliony lidí po celém světě. Rocky Balboa se stal symbolem odhodlání a víry, že i outsider může uspět. Jen málo kdo ale ví, že podobný příběh prošel i jeho představitel Sylvester Stallone.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš. Kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány.
1: V polovině 80. let byl téměř neznámým hercem. Po zhlédnutí boxerského zápasu Muhammada Alího s Chuckem Wepnerem napsal během několika dní scénář k Rockymu. Filmová studia o něj sice měla zájem, ale hlavní roli chtěla svěřit slavnějšímu herci. Stallone tak jejich nabídky odmítl a raději riskoval, že film nevznikne, než aby se vzdal své životní šance. Risk se vyplatil, Rocky získal Oscara za nejlepší film a ze dne na den udělal ze Sylvestra Stallone na světovou hvězdu. O několik let později přidal Američan s italskými kořeny další kultovní postavu, válečného veterána Johna Ramba. Společně s Rockym se stali jedními z nejslavnějších filmových hrdinů 80. let a symboly celé generace akčních filmů. Stallone ale nikdy nebyl jen hercem. Řadu svých filmů sám napsal, režíroval nebo produkoval. Jeho kariéra přitom několikrát zažila vzestupy i pády. Po úspěších 80. let přišla slabší období. Na vrchol Hollywoodu se mu ale podařilo vrátit díky sérii Rocky a později také filmu Creed, za který získal Zlatý glóbus a další nominaci na Oscara.
3: V pohodě, starouši?
2: Jo. Krásný výhled. Když se pořádně podíváš, uvidíš odsud celý svůj život.
3: Jak to vypadá?
2: Není to vůbec zlý. A u tebe?
3: Není to vůbec zlý.
1: I přes bohatou kariéru, ale ani v 80 letech Sylvester Stallone nekončí. V poslední době zaujal filmové kritiky třeba hlavní rolí starnoucího mafiána v seriálu Tulsa King a dál pracuje i jako scénárista a producent. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Pěkný den vám všem. U městských lázní v Ústí nad Labem se něco děje, něco se staví, co to se dozvíte ve zprávách v půl od Jany Moravcové. I nadále pěkný den, i nadále dobré ráno na severu Čech.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: U městských lázní v Ústí nad Labem začala stavba nového vodního vrtu. Dosavadní zdroj vody už je po letech provozu podle města na hranici životnosti. Nový vrt bude hluboký 400 metrů a město za něj zaplatí přes 9,5 milionu korun. Hotový má být do konce letošního roku. Dopravu na průtahu Liberce mode dneška komplikuje rekonstrukce téměř 2-kilometrového úseku silnice 35 mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středovém pásu. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě se dnes otevírá veřejnosti. Je to už po čtvrté v letošním roce. Informoval o tom tiskový odbor úřadu vlády, který má historickou budovu ve správě. Velkou cenu Británie Formule 1 vyhrál Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Druhý skončil Russell z Mercedesu a třetí taky Brit Hamilton z Ferrari. Dopoledne bude oblačno až zataženo s občasným deštěm, k večeru potom očekáváme dešť na většině území. Teploty do 23 a na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Bílině na Teplicku počítejte s dopravním omezením u kruhového objezdu v Bílinské ulici u Albertu. Dnešní půlnoci je tam uzavírka kvůli opravě povrchu vozovky. To byly zprávy v 8:30. Krásné ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:55 posloucháte Český rozhlas Sever, tak začátek týdne bude deštivý, oblačný, teploty lehce na 20 stupňů Celsia. A léto by se v plné síle mělo vrátit ve čtvrtek, kdy začne být slunečno a vrátí se i tropické teploty kolem 30 stupňů Celsia. Hezký den, hezké ráno vám všem. A teď už další písničky, které nestárnou. Bude tady Michal na druhou, Michal Tučný a Michal David.

0: máte rádi mokré rohlíky, tak si klidně tu snídaní v trávě dejte. Venku nám místy prší. Michal Tučný na Českém rozhlasu Sever, dobré ráno. Teď už vás seznámíme s dalším ze slavných Severočechů. Jeho jméno je Jaroslav Květina a jeho osud má na starosti kolega Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Nejvýznamnějším osobnostem české i evropské farmakologie 20. století patřil profesor Jaroslav Květina, který se narodil v roce 1930 v Račině vsi. Dětství prožil převážně na pražském Spořilově. Za druhé světové války zažil bombardování Prahy a v květnu 1945 se aktivně zapojil do pražského povstání. Na přelomu 40. a 50. let vystudoval farmacii. Po krátkém působení na Ostravsku přišel roku 1955 do Hradce Králové na farmakologické pracoviště vedené profesorem Vojtěchem Grossmanem. S hradeckou farmakologií pak spojil většinu svého života. V 60. letech pracoval na prestižních zahraničních pracovištích v Itálii a Japonsku. Získal zde zkušenosti s moderní experimentální farmakologií a farmakokinetikou, které později přenesl do Československa. V roce 1969 se stal Květina zakladatelem a prvním děkanem farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pod jeho dlouholetým vedením se stala respektovaným Evropským centrem farmaceutického vzdělávání. Jeho dalším mimořádným počinem bylo vytvoření Ústavu experimentální biofarmacie Akademie věd České republiky, který vedl od poloviny 80. let až do roku 2007. Jaroslav Květina, který zemřel v roce 2022, proslul také jako průkopník farmakokinetiky. Velký přínos měl rovněž jeho výzkum metabolismu léčiv a také výchova několika generací českých farmaceutů a farmakologů.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ve 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Pozveme vás na výstavu už za chvíli. Díla významných českých karikaturistů z období od první republiky až po poválečná léta si teď můžete prohlédnout na výstavě v Malé pevnosti v Terezíně, kam se vypravíme za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí, co se týká deště, tak nám prší ve Šluknovském Výběžku a na Litoměřicku. Teploty 17 stupňů hlásí Žatec, 17 stupňů máme také v Duchcově. Dnešní maxima 23 stupňů, dopoledne bude většinou oblačno, zataženo, odpoledne bude trvalejší déšť a k večeru ten déšť bude ustávat. Hezký den vám všem.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever za 10 minut 9. Pojďme na výstavu. Malé pevnosti v Terezíně na Litoměřicku můžete zajít na výstavu s názvem Karikatury. V celé číslo 1.40 jsou vystavená díla předních českých karikaturistů z období první republiky i z doby poválečné. Návštěvníci si můžou prohlédnout třeba práce Josefa Čapka nebo Adolfa Hofmeistera.
1: Z výstavní cely číslo 41 v Malé pevnosti se výjimečně ozývá swingová hudba 30. let v podání orchestru Ježkovy stopy. A současně začíná také nová výstava karikatur. Ta se na první pohled může zdát s Terezínem a jeho historií neslučitelná.
2: To byly 30. léta, když Hitler byl už u moci a prostě je tam jasně vidět, co se očekává, o co si ta doba skutečně bohužel říkala. A to, co potom následovalo, to už je vlastně přímo či nepřímo s Terezínem spojený. Přišla perzekuce, přišla válka.
1: Spojení mezi uměleckými díly a getem, kterým za války prošlo na 140 tisíc vězňů, musí ale podle ředitele památníku Terezín Jana Roubínka najít každý z návštěvníků sám.
2: My se musíme naučit to spojení vidět, ukázat na něj a v určitý okamžik, když je to ještě možné zastavit, prostě se postavit a říct ne, s tímhle tím já nesouhlasím. Bohužel takových lidí, kteří mají v sobě tu odvahu, je mezi námi velice málo a to ještě v době, kdy nás to zdaleka nestojí život.
1: Výstava je složená z děl 12 významných karikaturistů, kteří se liší stylem i tématy. Společným jmenovatelem je varování před nacismem, fašismem a nebezpečím nové války.
3: A Adolfu Hofmeisterovi by to chtěl demonstrovat, kde tam jsou z jeho 30. léta, válečná léta, protifašistická tvorba, ale zároveň tam je i ta druhá poloha, kdy portrétoval různé osobnosti.
1: Hofmeister portrétoval také například Václava Havla, Jamesa Joyce nebo Salvátora Dalího. A nechybí ani díla Josefa Čapka z cyklů Ve stínu fašismu nebo Diktátorské boty.
2: Dílo Josefa Čapka je něco nejenom to, jak on maloval, ale celkově jeho občanská uvědomělost a spojení s jeho bratrem Karlem. A hlavně to, co následovalo potom, protože Josef Čapek byl téměř bezprostředně po nacistické okupaci zatčen.
1: Osvobození se už v koncentračním táboře Bergen-Belsen Josef Čapek nedočkal. Zemřel v dubnu roku 1945. Výstavu mohou návštěvníci zhlédnout až do konce srpna. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

tuto chvíli se nám sváteční ráno mění ve sváteční dopoledne. Krásný sváteční den vám všem v pondělí 6. července. Za chvíli zprávy v celou a v nich se dozvíte, že v Ústí nad Labem nechají na 6 městských budov umístit fotovoltaické panely. I nadále příjemný den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústí nad Labem nechá na 6 městských budov umístit fotovoltaické panely. Zájemci mohou v Mostě pozorovat oblohu z hvězdárny i ve všední dny. Anglie porazila Německo a postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. Dnešek bude převážně oblačný až zatažený, čekáme taky déšť nebo přehánky, teploty do 23 stupňů. Krásné sváteční dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Na 6 budovách města Ústí nad Labem budou fotovoltaické panely. Výdaje město odhaduje téměř na 24 milionů korun. Radní schválili přijetí dotace ve výši 5 milionů korun. Informoval o tom nezávislý radní Pavel Tošovský. Na několika přístřežcích městské hromadné dopravy město taky nechalo vytvořit zelené střechy. Ty přispívají ke zlepšení klimatu ve městě. Experimentální zelenou střechu na jedné z budov Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem využívají odborníci pro výzkum. Hvězdárna na vrchu Hněvín v Mostě nabízí nově pozorování oblohy i ve čtvrtek a pátek. Do konce června byla přístupná zájemcům jen o víkendu. Astronom Jiří Harant z hvězdárny zve na denní pozorování slunce.
2: Přes den samozřejmě pozorujeme slunce a máme tady nový dalekohled speciálně na slunce. V době otevření, pokud nebude víc než 10 návštěvníků najednou, není problém či bez objednání.
0: Hasiči dál dohašují požár rodinného domu v Brně Bystrci. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí Štěpán Komosný. Podle něj jsou dva hasiči lehce zranění, jinak se nikomu nic nestalo. Lidé z okolí už se mohli vrátit do svých domovů. V noci hasiči evakuovali asi 20 lidí a byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Na místo by během dopoledne měli dorazit vyšetřovatelé. Škody zatím odhadují na miliony korun. Benzín a nafta rozhodnutím vlády opět mírně zdražila cenový strop. Pro benzín oproti pátku stoupl o 17 haléřů, litr tak lidé koupí za 41 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedla o 15 haléřů a řidiči je o víkendu a v pondělí tankují maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července.
1: Sport.
0: Anglie postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale, které hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Právě Mexiko Angličané porazili na Aztéckém stadionu 3-2. Domácí fanoušci na soupeře bučeli a pískali. Nepřátelskou atmosféru ale německý trenér Thomas Tuchel nevnímal.
3: Nepřišla mi nepřátelská, spíš povzbuzující a emotivní, ale ne vyloženě nepřátelská. Byli jsme na to připraveni a prostě jsme se odmítli předem vzdát. Po všech stránkách měl zápas vysokou úroveň a to je obdivuhodné.
0: Ve čtvrtfinále světového šampionátu bude Anglie hrát v sobotu proti Norsku, které po gólech útočníka Holanda porazilo 2-1 Brazílii.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek oblačno až zataženo, slabý déšť během dopoledne, odpoledne a k večeru, potom už déšť na většině území, teploty do 23 a na horách do 18 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem hladina měla 130 cm, průtok byl 84 metrů krychlových za sekundu, předpověď 130 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav v Ústí dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově čekejte dopravní omezení v podobě zúžených jízdních pruhů v ulici Tomáše ze Štítného. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Omezení je tam od dnešního brzkého rána až do 2. srpna. To byly zprávy v 9 hodin. Já vám přeji dál pěkný sváteční den s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 9. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, ačkoliv je svátek, tak i dneska pokračuje naše zámecké léto. Přesně ve 3:45 navštívíme další z krásných českých zámků. Já se těším, že znovu dostaneme nějaký hezký tip, kam vyrazit. A samozřejmě máme tady i soutěž, takže vyhrajete od nás hezký cestovatelský balíček. Tak dobře, poslouchejte i v této hodině Český rozhlas Sever a písničky, které nestárnou. Budou tady pro vás hezké písničky, které nestárnou.
1: Dopolední Express se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 9. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. V létě více sledujeme všechny možné i nemožné aplikace o počasí, abychom byli připraveni, jak si třeba zabalit na dovolenou, ale otevřete třeba 3 aplikace a každá ukazuje něco trošku jiného. My máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely a čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
1: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
2: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km2, globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Regionální stopař.
2: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Do projektu Mozaika pro mě na regionu vybrali věci z Ústecké univerzity 22 lidí nebo spolků, kteří se podílejí na proměně našeho kraje. To je i případ horského klubu Lesná v Nové Vsi v Horách na Mostecku. Hraje klíčovou roli v obnově kulturního dědictví a propojuje lidi na obou stranách hranice. V roce 2006 ho založil Antonín Herzán. Tehdy stála na Lesné jediná stavba.
3: Když se podíváme do toho, že to vypadalo jinak, tak někdy v roce 1940 to vypadalo taky úplně jinak. Jo? A to jsou vlastně ty impulzy, které mě vedou k tomu, aby jsme nejenom tomuhle tomu území a tyhle té části Krušných hor, ale jako celku prostě něco vrátili, protože jim asi něco dlužíme.
4: Antonín Herzán, předseda spolku Horský klub Lesná.
3: V největším rozsahu měla cirka 29 objektů a podle dochovaných archivních materiálů zde žilo asi 282 lidí v největším rozmachu a počtu.
4: Co vlastně je cílem Horského klubu Lesná tady v Krušných horách? Co dává tomu místu život dnes?
3: Tak jsou to hlavně lidi, jo, který naplňují samozřejmě ty představy a je to nespočetná řada dobrovolníků, který tímhletím směrem v tom horském klubu fungují a hlavně pomáhají při těch akcích.
4: My jsme na horské louce, před světovou válkou tady stálo dejme tomu 30 stavení.
3: Ano.
4: Lidé tady žili v tom místě. Teď jsou tu zhruba 3-4 domy vidět, jak to místo ožívá.
3: Nejdřív jsme postavili jednoduchý krušnohorský lidový dům a začali jsme oslovovat školy na jednodenní i pobyty výukový, ale do toho krušnohorského domu se nám vešlo jenom 20 dětí a většinou jezdil autobus, kde je 40-45 dětí, takže nám vlastně část korzovala venku a museli se střídat. A proto jsme začali přemýšlet, co já, postavili jsme tenhle ten velký objekt, který nám slouží i jako školu. Samozřejmě zařízení výukový, kde se nám to rozprostře a už se nedostáváme do toho chaotického modelu, ale rozdělí se ty skupiny na dvě a už korzují malé muzeum, velké muzeum, nahoře arboretum, geologický park, samozřejmě farma, ovečky, kozičky a tak dále a tak dále. A teď se nám to už potvrdilo, už jsme měli nějakou menší akci a tam bylo 10 lidí, tam jich bylo 20, tam jich bylo 30 a ono jich tady bylo 300, my jsme byli všichni na pohodu. Těch možností je tady už spousta a to je právě ten model, který my jsme chtěli vybudovat, aby si každý našel to svý. Samozřejmě každý má svý, ten přijde za sportem, ten přijde za odpočinkem, ten přijde za relaxem, ten přijde, že je zvědavý, ten přijde, že to slyšel.
4: Nejbližší akcí, která tradičně láká stovky návštěvníků, bude v červenci sochařské sympozium. Tentokrát jsou tématem Velikonoce. Výrobky vyřezané ze dřeva budou areál zdobit vždycky na jaře. Z Lesné Robin Rerich, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: minutu po půl desáté posloucháte Český rozhlas Sever. Slunce v duši? Ano, alespoň to slunce, když si slunce dalo na obloze přestávku. Krásný den vám všem. V Žadci představili první dva ze čtyř plánovaných šachomatů. Jejich autorem je Ondřej Kobza, který stojí také za Poeziomaty nebo projektem Piana na ulici. Instalace za 300 tisíc korun vychází z návrhu, který uspěl v participativním rozpočtu města.
1: Jak dlouho už hraješ šachy?
2: 2 roky.
1: A co tě na nich nejvíc baví?
2: Asi to, jak to je takový mírný, můžete si u toho sednout a jsou takový pohodlný, že s nima můžete hýbat.
1: Půjdeš si sem někdy zahrát do šachomatu?
2: Jo, půjdu.
3: Na představení nového šachomatu ve vnitrobloku restaurace u Orloje v Žadci se přišel podívat i 8letý Eliáš. Podle autora konceptu a realizátora Ondřeje Kobzy má nový šachomat fungovat trochu jinak, než by lidé možná čekali.
4: Je to takový experiment, kdy do prostoru umisťuju šachové stolky, ale nechávám tam figurky, takové dřevěné kostičky. A někdo by řekl, a to se neukradnou. A já říkám, no tak možná sem tam se nějaká ztratí, ale nám to nevadí, protože vlastně my s tím počítáme a doplníme to. A opravdu tím, že člověk jde náhodou, narazí na šachový stolek s figurkama, tak to nutkání si jednu partičku dát je opravdu jako značný. A jakmile to nutkání propukne v těch lidech, tak dost často někdo jde kolem a dost často se zastaví a řekne, to jde, jo. A dochází tam k tomu setkání a proto to děláme.
3: S nápadem šachomatu v participativním rozpočtu Žadce přišel radní Petr Antonis z uskupení Volba pro město.
5: Je tam na každém murál, takže kresba, která nějak komunikuje s tím místem. Takže,
1: takže tady třeba vidíme jakou kresbu.
5: Tady máme stylizovaný pivovar, protože jsme vedle mini pivovaru u Orloje. Na dalším místě bude výjev z žateckého středověkého díla Oráč a smrt, protože to vlastně bude na místě bývalého středověkého hřbitůvku, kde dneska je park. A na dalším motivu jsou žasí jiného než chmel a pivo.
3: Dalším místem pro šachomat bude Havlíčkovo náměstí a poslední místo je podle radního Antonyho ještě v jednání. Žadce, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever s vámi za 5 minut, 9:45. Naše cesty nás dovedou k zámeckému létu. Těšte se na prohlídku dalšího krásného zámku a těšte se i na to, že něco od nás můžete vyhrát. I nadále krásné sváteční dopoledne.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkné sváteční pondělí vám přeje Pavel Kudrna. Svátek, nesvátek, i dnes vám nabídneme další díl Zámeckého léta. A nejenom, že vás v našem denním seriálu zveme na naše památky, ale navíc s námi můžete i soutěžit. No a protože je pondělí, tak připomenu, že denně hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je takový náš zámecký cestovatelský balíček. No a v pátek losujeme z denních výherců jednoho, který si pak může užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského, najdete ho v Kostelci nad Orlicí. Teď v sobotu v čase výletu jsme vám ho také představili. Vždycky říkáme, soutěžíme každý všední den, tak pravda, dnešek je výjimkou a František Kinský je rovněž nachystán, aby vás pozval na další z našich zámků, kam to bude.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
5: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
5: Jdeme po schodech nahoru
3: do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
5: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel jsem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
5: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
5: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
5: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
5: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
5: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Rapštejn nad Střelou, tak tam jsem taky nebyl. Ne, teď si z toho dělám legraci, parafrázuji film, ale je to dobrý tip docela a pokud skutečně přijmete pozvání, tak si to rozhodně užijete. Tak teď sundejte zámecké pantofle, ty krásné klouzací, protože teď budeme soutěžit. Vy už znáte naše číslo, doufám, 731 800 900. Jdeme na to hned po písničce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: hvězda Supernova Marie Rotrová, tak kdo bude teď hvězdou v našem vysílání, kdo bude soutěžit, kdo bude vědět a kdo bude vyhrávat, tak doufám, že se to povede. Vím, kdo byl třetí v pořadí volající, paní Marie z Brčkova. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den, vesnice se jmenuje Olovnice, upřesním, Brčkov je naše ulice.
0: Tak počkejte, Brčkov je ulice, vy jste mi říkala Brčkov, ano. Tak já si píšu Olovnice.
1: Ano.
0: Olovnice, dobře, to, takže to poopravím. Dobrá. Víte co, paní Marie, to znělo tak jako zámecky, Marie z Brčkova, jo, jako to když řeknu,
1: tak to zní. Tak to zní. Mám hodně daleko.
0: A jinak, jaký je zámek tak nejblíž k vám, k tomu Brčkovu?
1: No, Nelahozevec. Tím sousedíme, vedle jsou Veltrusy, máme to tady blizoučko.
0: Tak to je paráda. Cílu hodně. Tak pojďme, dáme se do soutěže, jestli souhlasíte.
1: Ano.
0: Otázka zní, za jakou částku odkoupil zámek v Rabštejně nad Střelou Karel IV. Od rodu Pluhu? Za A 3000 kop českých grošů, za B za 5000 kop českých grošů, anebo za C za 10000 kop českých grošů?
1: No, pokud jsem dobře poslouchala, byly to 3000.
0: Byly to 3000, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Já jsem zadal do umělé inteligence, kolik by to bylo na dnešní peníze, na dnešní koruny no. české a musím říct, že ona mi nabídla, že to je složité, že kdyby se vzalo tohle, ale vyšlo mi asi 90 milionů. Nevím, jak by to přepočítali odborníci, takže slušná částka na dnešní měnu. Tak paní Marie, zdravíme do Olovnice, mějte se moc krásně.
1: Já mám velikou radost, v Rabštejně jsem před lety byla, je to krásné městečko, hodně ráda navštěvuju hrady a zámky, takže mám obrovskou radost, že jsem se dovolala.
0: Já mám radost, že máte radost. Další radost uděláme zase zítra v 9.45 v našem zámeckém létě. To se podíváme na zámek Březnice a Pavel Kudrna vám přeje hezký svátek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. V Liberci začíná několikaměsíční omezení na městském průtahu. Ústí nad Labem obnoví hrobku bazaltů ve hřbitově v Krásném Březně. Dnešek bude oblačný až zatažený, čekáme taky občasný déšť, teploty do 23 stupňů. Krásné sváteční dopoledne vám přeje Jana Moravcová. Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. Na přelomu 14. a 15. století kritizoval katolickou církev za to, že se odvrátila od prvotních ideálů. Ta ho kvůli tomu označila za kacíře a během kostnického koncilu v roce 1415 odsoudila. Církevního reformátora si dnes Češi připomenou třeba tradiční bohoslužbou v pražské Betlémské kapli. Dopravu na průtahu Libercem ode dneška komplikuje rekonstrukce téměř 2-kilometrového úseku silnice 35 mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středovém pásu. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnice dálnic Jana Volmuta budou omezení trvat 19 měsíců.
2: V prvních 11 týdnech se stihne veškeré to odvodnění a pak by to bylo dvakrát po 4 týdnech, tam dojde k výměně asfaltových vrstev, to bude vlastně zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva. Počítáme, že do konce listopadu by byl 4 pruh plně průjezdný.
0: Na hřbitově v Krásném Březně v Ústí nad Labem nechá vedení města obnovit hrobky rody bazaltů. Podle mluvčího Marka Lukyniče na to město získalo dotaci z programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje, a to ve výši téměř 1,5 milionu korun. Součástí budou stavební i restaurátorské práce.
3: Oprava zahrne rekonstrukci střechy a krovu, sanaci klenby i obnovu vstupních dveří a bočních oken. Práce začnou odstraněním vzrostlého stromu u hrobky a jejím zabezpečením. Restaurátoři opraví také štíty, věžičky i další historické prvky objektu. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Z Česka do zahraničí vyráží několik nových linek železničních dopravců. S Českými dráhami se cestující nově dostanou z Prahy přes Berlín až do Kodaně. Leo Express pak jezdí z Bohumína přes Prahu do Drážďan až na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, občasný déšť. K tomu nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. Ve Šluknovském výběžku teploty jen do 20 stupňů a maxima na horách mezi 15 až 18 stupňů Celsia. Odpoledne a k večeru potom čekáme už déšť na většině území.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní omezení kvůli opravě povrchu vozovky čekejte řidiči aktuálně v Bílině na Teplicku, přesněji v Bílinské ulici u kruhového objezdu u Albertu, a nehoda se stala nedávno u Chlumu na Českolipsku, a tak i tam jeďte opatrně. Já vám přeji šťastnou cestu a dál krásný sváteční den s námi, s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tady je Český rozhlas Sever a krásný den vám přeje Eva Bucharová. Vítám tady dnešního hosta Martina Šeráka, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Budeme se bavit o opravování křížků, což Martin Šerák dělá. Je to krásná práce, určitě vás to naplňuje, mám pravdu.
1: Celá spolehlivě, protože patříme, že ty šťastný lidi, kterým se podařilo se živit svým koníčkem.
0: Pane Šeráku, vy jste tedy restaurátor, ale původně jste lékař. To jsou dvě úplně rozdílná, jsem chtěla říct řemesla, dvě rozdílné práce.
1: No i ta medicína je řemeslo v podstatě
0: to
1: taky.
0: To je pravda.
1: Jako, ale mě vždycky jako od dětství bavily dvě věci, to byla biologie a ty památky, no. A pak mě nějak osud prostě zahnal na tu medicínu. No, takže jsem prostě vystudoval medicínu a záhy jsem s ním po revoluci z ní utek a šel jsem k památkový péči, takže diplom z medicíny měl velký kouzlo v tom, že mě vzali na fakultu architektury na památkářský postgraduál, protože tam člověk prostě šel postgraduál, musel mít uzavřený vysokoškolský vzdělání, tak najednou tak trošku kroutili hlavu a říkali, no právníka už jsme tady měli, ale lékaře ještě ne. Tam jsem nějak si jako rozšířil vzdělání na ty památky, o kterých jsem ledasco už samozřejmě věděl, protože jsem potom od dětství chodil. No a pak jsem pracoval nějakou chvíli v památkové péči a nakonec teda mě ty úřady víceméně odrodily a zjistil jsem, že to není jako úplně to pravý pro mě a pro ty úřady asi taky ne, takže jsem nakonec se začal živit prací na památkách. No.
0: Vy jste se rozhodl, že budete pracovat rukama.
1: Tak.
0: A rozhodl jste se pro určitý obor, kterých ale je mnoho, restaurátorství je široký pojem. Takže kde je to osudové setkání vás a křížku?
1: Osudové setkání už je vlastně v dětství, protože já jsem z Prahy původem a rodiče se zamilovali do Šumavy a začali jsme jezdit na prázdniny na Šumavu, do Nový Pece a já jsem se tam vlastně v nějakých 12-13 letech začal bavit opravama těchto těch věcí, takovýma jako amatérskýma. S tátou jsme třeba vykopali takový podstavec pod kříž krásnej, postavili jsme to, takže takhle jsme si tam jako o těch prázdninách trošku hráli a pak jsem navázal nějaký kontakty jako na tehdy okresním národní výlu v Prachaticích, kde byl úžasný inspektor pan Kocourek, bohužel už dávno mrtvej, který prostě v těch podmínkách toho reálného socialismu šílenýho proto dokázal udělat jako spoustu pozitivního, získat peníze na různé opravy. Takže já jsem pak tam začal ty věci dokumentovat a s ním prostě to konzultovat. Začal jsem si obcházet takový ty lidi jako z té památkové péče, tehdy ze Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody. Takhle, že takhle jsem jako sbíral zkušenosti, ale vždycky prostě jsem se nějak jako tam zamiloval do té litiny, nejdřív do těch křížků a pak jsem tam našel takový jako starý sudeto německý naprosto zdevastovaný a spustlý hřbitov, kde ovšem v kopřivách byly prostě desítky křížů, tam jich bylo prostě možná 200 jako v tom. No a z toho mě vlastně došlo, že ty věci úplně jako laicky, jako vlastně klukovi z Gimplu, že jo, 16, že ty věci jsou vlastně sériová výroba, že se to dá kopírovat, že jsou tam vzory a tak, takže z toho vznikl nějaký zájem jako o ty věci.
0: Posloucháte příběh restaurátora Martina Šeráka, hosta Českého rozhlasu Sever. No a po písničce pokračujeme.

0: Na Českém rozhlase Sever máme dnes hosta Martina Šeráka, restaurátora, který opravuje křížky. Chce se mi říct boží muka, ale vy už jste na mě tak jako zamával, že to je rozdíl křížky a boží muka a že si to jako často pleteme.
1: Kříž byl vždycky kříž. Dřív byl dřevěný, případně kamenný, pak kovaný, pak se to v 19. století hodně začalo dělat z té litiny na kamenných podstavcích. A boží muka jsou takový ty sloupky v krajině, který se zase dělá jako od středověku, ale v podstatě je to sloupek, na tom je nějaká hlavice, většinou končící křížkem, ale hodně malinkým, a v té hlavici jsou niky, třeba na nějaký svatý obrázky. A to se buď teda sekalo z kamene, takže známe třeba u nás na tom Jihočesku, tam jsou prostě třeba Zábletí, jsou krásný boží muka, takovýhle už středověký. A pak se to hodně začalo dělat spíš až teda třeba v 19. století jako zděnej objekt, že to opravdu bylo vyzděný v polích, prostě zase sloupek, ale furt to má to tvarosloví základní, že to je nějaký sloup, pilíř, nahoře ta, to, čemu se říká jako kaplice, kaplička, prostě ten vršek s těma nikama na ty obrázky.
0: A ty křížky, které opravujete, ty jsou z jakého materiálu?
1: Ty jsou dneska z velké části z litiny. Ono je to tak, že některé ty místa jsou velice tradiční, když se podíváte do starých map, který máme, dejme tomu v podstatě od 18. století, že josefský vojenský mapování a tak, tak když člověk hledá to místo, tak často zjistí, že už v této době je v těch mapách zakreslený třeba dřevěný kříž, jo? Že to bylo nějaký tradiční

0: hrůstočná Škoda. No a dali tam ten v uvozovkách katalogovej litinovej už.
1: Ty křížky, které vy opravujete, tak můžeme říct, že jsou vesměs z 19. století nebo z různých období?
0: Ne, v podstatě je to 19. století až třeba začátek 20. To je celá ta éra vyrobitý litiny, která začíná vlastně v Čechách jako začátkem 19. století a končí v podstatě víceméně první světovou válkou nebo po první válce, co se má historický souvislosti, protože ty slévárny prostě přešly na zbrojní výrobu, pak od ten sortem přestal být zájem, řada těch podniků byla šlechtických, který prostě začaly krachovat, že jo.
1: Ty křížky, které vy opravujete, nemusí být vždy v té krajině na svém pevném místě? Mohou být třeba někde pohozeny a znovu nalezeny?
0: Takhle, on je tam většinou přežil podstavec, kamenej, no a v něm byl kříž a ten prostě buď teda je tam ve vzácném případě je tam nějak jako rozbitej, nebo ho někdo zachoval, nebo něco takového, nebo aspoň máme nějakou dokumentaci, a nebo se tam dochovaly v těch podstavcích často zurážený zbytky, prostě, že je tam jako spodek toho litinového výrobku.
1: Takže vy podle dokumentace vyrobíte ten kříž znovu?
0: Taky je možnost, ale já je celý život sbírám. Prostě jsem začal sbírat už v těch 80. letech, kdy se toho válelo ještě po hřbitovech spousta, jako různě u Márnice vždycky byla hromada odpadků, tam byly litinový kříže, takže já jsem prostě chodil a sbíral. Existuje jeden zorník, kde je krásný nápis, že jsou to litinové kříže hřbitovní a kucestám. Ty výrobky byly stejný. Těch vyhazovaných hřbitovních křížů se dají opravit ty památky v krajině. Takže tohle je jeden zdroj. Pokud je tam nějaký zbytek výrazný, tak já se třeba snažím to nechat odlejt a svařit to a zachovat ten originál, co tam zbylo, protože to zase jako nese třeba nějaký informace pro budoucnost zajímavý. Takže to je princip toho, že se to opravdu snažím restaurovat, aby se prostě nevyhazovalo nic, co je původního a doplňovalo se.
1: Na Českém rozhlase Sever i dál poslouchejte vyprávění Martina Šeráka po písničce, například o tom, že nejlepší reklama je hotová práce.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Sever máme dnes hosta Martina Šeráka, restaurátora, který opravuje křížky. Vy jste mi říkal před chvílí, že ani nemáte webové stránky. A jak teda se Martin Šerák najde s tím křížkem, který bych potřeboval opravit?
1: Najdu se dneska už docela snadno, protože jak jsem teda říkal to heslo, že nejlepší reklama je hotová práce, tak vlastně někdy se ozvou lidi, kteří prostě vidějí, že někde ve vsi mají opravený křížek a prostě se dojdou zeptat starosty, kdo to dělal, že jo, dostanou na mě telefon třeba.
0: Takže takhle jako ústně se předává ta informace o vás.
1: Se předává informace, druhá věc je tím, že já už tady pracuju prostě, já nevím, 20 nebo 25 let, tak tady mám kolegy, kteří dělají kámen, že jo.
0: A vy spolupracujete s kameníkem z Mnichova pod Oblíkem?
1: No, pan Sotona, přesně
0: tak, například.
1: S panem
0: Sotonou, ano. No, takže on dělá tu kamennou část a vy tu litinovou.
1: No, a pak jsou další kolegové, prostě Vítek Mudruňka třeba z Valkeřic a Honza Fedorčák z Český Lípy, restaurátor kamene a takhle prostě jsou další lidi, takže vlastně ty zájemci, kteří to chtějí opravit, tak často začínají přes ty kameníky, protože oni vidějí ten kámen, že jo, potřebují udělat ten kámen. No a zase s těma kameníkama a restaurátorama teda toho kamene, se kterýma se znám, tak oni pak třeba mi zavolají, že jo, že teda vlastně jenom potřebují udělat křížek a takhle to vzniká, no. A začátek mýho působení tady byl vlastně zase jako přes kamarády památkáře, kde jsem dělal do Zubrnic nějaký věci tam na hřbitov. A pak jsem se nějak potkal s panem Hlaváčkem, který má takový spolek v Úštěku, který se tam tehdy vrhnul kolem roku 2000, se vrhnul do oprav nějakých těch věcí jako na tom Úštěcku, takže tam jsem vlastně začal a od té doby se to prostě nějak takhle jako tady nabaluje.
0: No. A vy opravdu při některé té práci kříž děláte, že ho vyrobíte znovu?
1: Na to musíte mít slévárnu, jo. Aleš Svojitka má slévárnu ve Staré Huti u Dobříše, tam se to prostě několik set let dělalo, že byly tam velký železárny, je to přesně ten klasický příběh, že ty železárny pak zkrachovaly po první válce a jeho dědeček koupil pozemek na druhé straně vesnice, tam založil slévárnu, že jo, bolševici jí sebrali jeho synovi, vnuk jí restituoval, no a strávil většinu produktivního života tím, že to dal dohromady. Tam se drží ještě prostě ta tradiční technologie, kterou on umí a díky tomu, že v té rodině jako do aleluja byli slévači. Na to, abyste oddala křížek, tak musíte mít model. A modely původně byly dřevěný řezby. To bylo všecko jako vyřezané ze dřeva. A to se zaformuje do pískový formovací směsi, případně nějaký jílo pískový. To je taky jako docela velká věda. Dneska se hodně používá ten písek, kde jsou nějaký příměsi, hlavně je to vlhký, že jo. A prostě uděláte otisk. Já vždycky říkám, že to je jako jsme dělali na pískovišti bábovičky. Mm-hmm. Takže ten výrobek musí být konický. A já vlastně si dokážu udělat za cenu teda strašný práce, když mám zachovalý starý kus, tak ho musíte vlastně vyčistit, opravit, vybrousit všechny přetoky jako z toho lití, který tam jsou, abyste měli ty boční hladký strany, který se pak z toho písku krásně vytáhnou, jako ta formička z té babovičky. No a do tohoto otisku, který je samozřejmě jako v obou strany, jo, tak se pak naleje to rozžavený železo a máte výrobek. A to je kouzlo té litiny, úžasný v tom, že je to vlastně jakoby první sériová výroba. Vy můžete prostě udělat z toho jednoho, z té jedné dřevořezby uděláte, nevím sám, ale jako desítky, možná stovky jako odlitků, prostě než teda ten model obrousíte tím formováním, takže k nepoužití. Ale na každý ten výrobek vlastně máte tu originální formu pískou, která se pak rozmetá. Když to vystydne, tak se to prostě roztřese a rozmete se to. Takže vlastně je to taková věc, která je na hranici jako individuální výroby a sériový produkce. Prostě. Takže každý ten výrobek taky má trošku nějakou chybu, to je to kouzlo, že to vlastně není tak jako v úzovkách tupě identický, jako když se stříkají z polyetylenu plastový kbelíky třeba.

0: Na Českém rozhlase Sever dnes restaurujeme křížky, protože naším hostem je restaurátor Martin Šerák. Když bychom vás pozorovali při práci, kdy ten litinový kříž, vlastně vy na něm dál pracujete, co ještě vy potřebujete? Já si představuju třeba nějaké nátěry nebo nějaké pozlacení, postříbření, namalování. Co se s tím křížkem děje dál?
1: Pokud začneme něčím, co se třeba dochovalo, je to prostě většinou, buď je to ponatíraný hodně, takže jsou tam spousty starých nátěrů, který se rozpadají, jsou potrhaný, zkrakelovaný, anebo naopak to nemělo vůbec žádnou držbu, že je to třeba jako strašným způsobem zrezatělý, vyrezlý do hloubky, takže tam se vám začnou větvit dvě cesty v nějakém postupu čištění. Ty věci, které jsou hodně rezatý, tak má v podstatě smysl opískovat, což dneska všichni dělají. Takže se to vyčistí takhle a tím si trošku naběhnete, protože v těch vodlicích jsou dutiny, bublinky, což tam prostě vzniká, to patří k té technologii, tam se vyvíjejí plyny při tom lití, že jo, a ty, co nestihnou utíct, tak tam zůstanou při té zadní stěně a tam je tenoučká lamela té litiny, která skorodovala, že jo, už je tam jenom ta res, až to otryskáte, tak si prostě odevřete spoustu defektů, který pak musíte nějakým způsobem sanovat, takže buď je vyvařit, což se snažím, ty velký aspoň, a ty drobný pak musíte vytmelit, no. Když je to hodně natíraný, tak je špatně to tryskat, to je jako to lidi dělají a z toho já jsem nešťastný, tam má smysl sejmout ty nátěry, oni jsou většinou olejový, takže pustějí obyčejným louhem a máte prostě jako z lokální nevelkou korozí ten krásný odlitek, starý, na ty starý věci s tím zachovalým povrchem, který se netryská, jak úplně nejlepší technologie je ta, kterou oni to dělali, což byl suřík ve fermeži, oxid olovnato olovičitý. Jedovatý je to prášek, prostě kysličníky, směs kysličníku olova vlastně, a to má jako ten elektrochemický efekt zároveň, že to vlastně brání té další korozi, je to krásně oranžový a dá se to napojit opravdu jako kvalitní fermeží, vyschne to prostě a povrchová úprava, potom další je zase fermež s grafitem a tím dostanete krásný takový matovatý stříbřito šedej nebo stříbřito to černý povrch.
0: Já pořád čekám na to zlato.
1: No a pak můžete zlatit, což se dělalo. Zlatěj se prostě ty těla Krista, že jo, významní části toho dekoru, nějaký figury, prostě tak jako, aby to bylo hezký, aby se vlastně vytáhly ty věci, protože většina těch křížů má nějakou kompozici, jako s nějakýma idejema křesťanskýma, že jo, to není jako, že někdo si prostě vymýšlel, tak tady udělám lísteček a tady udělám šneka, prostě tam jako většina těch dekorů, včetně třeba květin v tom, tak všechno má nějakou symboliku, jo. To bylo jako v tom 19. století, ještě to bylo velmi promyšlený. Dávám to kamarádovi, který zlatí, který to taky dělá celý život a dělá to pěkně. A zlatí se to vlastně plátkovým zlatem, který se lepí na mixtion, což v podstatě zase není nic jiného, než speciálně teda připravovaná vněná fermež, která v nějaký fázi jako optimálně zavadne a v té fázi v nějaký otevřený době, nějaký hodin, tam musíte naníst ty tenoučky plátky toho zlata. Do dneška se to dělá ručně, takže to jsou mikronové plátky, které vlastně musíte přenášet štětcem, to se nedá vzít do ruky, že když vám to spadne ze stolu, tak se to tak jako to padá tím vzduchem, zmuchlá se to, že jo. A cena toho materiálu samozřejmě jako není daná jenom tím zlatem, ale hlavně daná tou prací, že ty plátky se prostě musí vyrobit, no, což je zase jako speciální řemeslo, který má tradici mnoha tisíc let, už se to vyrábělo v antice.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hostem Českého rozhlasu Sever je dneska Martin Šerák, restaurátor. My se bavíme o obnově a opravě křížků. Martin Šerák říká, že jezdí vlastně pracovat ze Sudet do Sudet, to znamená někde z oblasti Šumavy, sem k nám na sever Čech. Vedete si nějakou databázi, kolik těch křížků už jste opravil, máte nějaký seznam?
2: Tady na tom severu už si myslím, že jsem jich udělal tak kolem 150 dneska. No, takových těch opravdu jako skříšených, ne to, že se někde něco natřelo nebo někam doplnil Ježíšek na kříž nebo něco takového, ale že jsou to opravdu ty věci, které se dělaly z gruntu až třeba z té fáze, jak jsem říkal, že ve Škarpě se prostě válí kusy podstavce. Prostě,
1: takže no. U nás vlastně vy obnovujete tu tradici, vy ty křížky vracíte zpátky do krajiny, ale nové křížky se asi u nás už nestaví?
2: V podstatě ne. Těch věcí vlastně je tolik jako v té krajině. To je hodně specifický, jako to jinde není, ale v těch Čechách prostě se to opravdu rozvinulo v takové míře, že v každé vesnici jako, nebo na katastru té vesnici křížků byly desítky třeba. Jo. Zatím jsme ve stavu, že je co opravovat a křísit. Tady třeba je takový jako úžasný nadšenec hned jako nad ústím pan Kunce z Arnultovic, který prostě tam hledá ty věci, které byly kolem té vesnice a 20 let prostě jednou za čas prostě uděláme křížek a už se vlastně skřísily věci, ze kterých nezbylo téměř nic, nebo on prostě vykopal jako kus podstavce, hledá to podle těch map. Loni třeba jsme udělali křížek, kde opravdu tam nezbylo nic, takže ten jsme dělali v uvozovkách jako novej ze starých věcí, ze starý litiny, ze starého podstavce, který jsme sehnali.
1: A měli jste aspoň nějakou fotku?
2: Ne, tam není nic, tam jenom se ví, že tam byl a je nakreslený v mapách, prostě, že tam stál, že jo, to byl vždycky orientační bod, takže se to kreslilo do map.
1: Vy se určitě při té práci setkáváte s mnoha lidma, třeba jenom kolem jdoucíma.
2: Odezva je úplně úžasná, třeba historka nedávná, jako ve Středohoří, tady kousek od Homolé pod Panou, jsem dělal křížek u silnice, že jo, zastavil u mě autobus a to jsem se sám chytil, jak je člověk takový jako předpojatej nebo naježenej, jako je se bojí, že něco, já jsem si říkal, jsem tam stál autem za zatáčkou, jako v podstatě hloupě, jak jsem si říkal, autobus jak je naštvaný, jde mi vynadat, že tam blbě stojím. Jo. On zastavil, otevřel ty dveře a zavolal na mě jenom, to je hrozně krásný, jak to děláte, já to tady pozoruju, jak to prostě přibývá a je to krásná práce a moc děkuju a musím jet, tamhle na mě čekají lidi na zastávce. Jo. Takže prostě máte takovýhle zážitky od lidí, kde byste to ani prostě třeba nečekala, že je to oslavuje a ono je to oslavuje. Byť v té krajině jsem vlastně jako z celý té práce, která, já nevím, křížek je třeba 100 hodin práce, prostě, tak já v té krajině strávím jako den nebo dva z toho času a víceméně vždycky u každého mám tu situaci, že někdo zastaví a poděkuje a pochválí to a je z toho nadšenej, takže tohle je fajn. A pak jsou hrozně prýma ty lidi třeba z těch spolků, což jsou speciálně třeba ty Merboltice, jako tady, kde je velký spolek, prostě, kde je tam takový jako hybatelem té vesnice.
1: Vy jste říkal, že tady na severu jste opravoval třeba přes 150 těch křížků. Jestli pak vy máte někdy čas projít se tou krajinou a podívat se znova na ty křížky, které jste opravoval?
2: No málo, málo. Do té krajiny jako vylíz, tak loni jsem třeba na podzem říkal konečně v Merbolticích, jsem dodělal křížek, jsem vylezu si tam na rozhlednu konečně, že jo, jsem vylez na rozhlednu a oni zrovna jako pan místostarosta jí natíral v neděli. Tam se všichni dělají všechno, takže jsem na ní nevyléz nahoru, protože byla čerstvě natřená. No a občas se takhle jako někam dostanu, ale těch kopců, kam bych chtěl ještě vylíst a rozhlídnout se, tak je hodně, na kterých jsem nebyl, no, protože prostě samozřejmě člověk jezdí od té práce k práci, ale zase je to jako hezký, já už jsem tady víceméně doma, minimálně půlkou člověka, možná, že ještě větší částí a jako jedete tou krajinou podle těch věcí, které jste dělala, že jo, prostě, což je hrozně hezký pocit, no, že jako tam máte nějakou práci, která nějaká snad třeba přežije a ze který mají zase nějaký lidi právě taky radost, takže to je takový jako hezký, no, to je na tom příjemný.

0: Hostem Českého rozhlasu Sever bude ještě chvíli Martin Šerák, restaurátor, který opravuje křížky a taky má knihu, která se jmenuje Atlas litinových křížů. Co je v té knize? Otevřete tu knihu.
1: To není zdaleka jenom moje zásluha, na tom dělalo několik dalších lidí, vydal to tady Národní památkový ústav Ústecký. Půlka knížky jsou přetisky všech těch historických vzorníků, který známe z Čech, Moravy a ze Slezska. Takhle se to nějak omezilo. Já z toho nejsem úplně šťastný, řeknu za chviličku proč, ale jsem šťastný, že ta knížka je, protože je to poprvé, kdy prostě všechny ty materiály, které jsou někde v archivech, muzeích, v soukromých sbírkách, tak jsou pokupě přetištěný. A pan Zdeněk Petr, vlastně, což byl takový hybatel, jako nadšenec taky, tak vlastně spoustu těch věcí teda sehnal a dal dohromady jako atlas, kde je každý ten křížek vyobrazený a u něj je soupis těch vzorníků, ve kterých ten křížek potom najdete. Takže na tom začátku ty soupisy jsou prostě třeba tam těch vzorníků 8-10, ve kterých to je.
0: A proč vy z toho nejste nadšený?
1: Nejsem nadšený z toho, že se to omezilo jenom jako na ty Čechy, Morava a Slezsko. Protože se pohybujeme vlastně v území Rakouska-Uherska a mně se teda podařil takový jako téměř zázrak, jako když jsem do toho psal tu svou kapitolu, jak jsem na aukru koupil dva vzorníky. Jeden je tady přetištěný, což jsou těšínský železárny, to jsme taky vůbec jako netušili, že existuje jako vzorník, to byla úplná náhoda. A pak se mi podařilo koupit vídeňskýho Lovreka, což je firma, která je docela velká a která samozřejmě vozila po celý monarchii a výbuch kam dál a poměrně výjimečně se na ty kříže dost podepisovala. To je většina té produkce anonymní. Oni tam jako nedělali žádný značky, prostě občas je tam v nějaký době prostě tam třeba psali tu lokalitu, třeba Rožmital pod Třemšínem, že tam bývá Hitler Rožmital Bijemen, nebo Rozmital jenom prostě. Ale to je tak jako v podstatě asi méně než procento těch výrobků, jako kde víte ten původ, jo. Jinak všichni dělali všechno a bylo i hodně těch, co to dělali. Takže jsem říkal, až prostě, jestli se dopracujeme druhého rozšířeného vydání někdy, tak by bylo dobrý zabádat tím směrem ještě minimálně po tom Rakousku a zahrnout tam tyhle ty věci, protože oni tady jsou.
0: Ještě na chvilku bych se ráda dostala zpátky do terénu. My jsme si vás pozvali jako hosta Českého rozhlasu Sever z Krupky, protože vy jste v Krupce opravoval křížek. Hotovo?
1: Hotovo. Jsme ho dodělali a předali a je hezký a líbí se a povede se. Bylo to strašně pracný, protože to bylo strašně rezatý, až takový opravdu jako na hranici životnosti téměř, takže se mi to nějak podařilo spoustu vaření a broušení jak skonzolidovat a dát to dohromady, ale jinak křížek tam byl prostě, jo, jako nebylo to, jenom byl prostě přelomený a potlučený a vyrezlý, ale je prostě udělaný tak, jak se to dělalo v tom zlatě. Tak to ještě chci říct, jako vy jste taky tady zmínila stříbření, nestříbřilo se, to je mýtus. Ono to všechno známe pod stříbřenkou, já jsem to taky dělal v těch 80. letech. Stříbřenka na kamnový roury a luxal. Ona výborně držela, ale je to výsledek té pováleční chudoby a toho socialismu, kdy samozřejmě nikdo neměl na to jako nechat pozlatit kříž, protože to je samozřejmě jako cena podle toho, jak je to velký, jak jste v řádu někde 10, 20, 30 tisíc třeba jenom za ty pozlacovačský práce. Že? Takže na to nikdo neměl, tak se prostě začalo natírat těma stříbříčkama, většinou touhletou stříbřenkou na ty kamnový roury, no, a vzniknul z toho pocit, že to tak má být, ale když ty věci čistíte, tak vždycky pod tím stříbrem najdete zbytky toho zlacení.
0: A vy už teď víte, který další křížek v našem kraji budete opravovat?
1: Tak máme nějaký rozdělaný, takže schánějí se peníze a vypadá to, že nadějně, tak vlastně uděláme poslední křížek v Merbolticích, 9. nebo 10. takhle nějak. Pak máme tady rozběhnutý nějaký věci, které už třeba jsou rozdělaný podstavce kolem Malečova, kolem Homole u Pany. A děláme hodně, tady je taky jako úžasný spolek ve Skoroticích, budu nakládat takový obrovitý, teda neunesitelný, asi 130 nebo 140 40-kilový centrální kříž to úplně zdevastovaného hřbitova pod kostelem, který budeme dávat dohromady a budeme dělat křížek druhej, který je před tím hřbitovem, kde je to taková jako složitá akce, ale starý kříž není, je tam takový svařenec z jeklů, nějaký nadšenecký teda z 90. let, takže já už mám vybraný a vymyšlený kříž a už v podstatě jsou na to skoro všechny peníze, takže tam cíleně dám takový jako pěkný secesní vzor, který jsou poměrně vzácný, protože to byly ty nejmladší výrobky, že jo, na začátku 20. století, který už se tolik nenadělalo. Takže ty nejmladší výrobky paradoxně, nejmladší a nejstarší jsou nejzácnější. Mm-hmm. Jo, těch je nejmíň. A to jsou ty secese, takže tam je prostě jako starý podstavec, který měl zřejmě nějakou taky jako docela složitou genezi a já cíleně tam chci dát, co jsme se domluvili, ten secesní vzor, že to jako říká, že tam proběhla nějaká úprava, že prostě ten kříž je mladší než ten kámen pod tím, no.
0: Tak sláva vaší práci. Budeme se pomalinku loučit. Hostem Českého rozhlasu Sever byl restaurátor křížků Martin Šerák. Tak my vám držíme palce do dalšího snažení a díky, že jste přišel. Naschledanou.
1: Já děkuju za pozvání a za možnost tady udělat trošku osvěty. Tak naschledanou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v Divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústí nad Labem zahájilo výstavbu nového geotermálního vrtu u městských lázní. Rakouští záchranáři převezli 4 těžce zraněné Čechy do nemocnice po autonehodě. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Dnešek bude většinou oblačný až zatažený s deštěm a teplotou do 23 stupňů. Pěkné sváteční dopoledne zprávy a Jana Moravcová. U městských lázní v Ústí nad Labem začala stavba nového vodního vrtu. Dosavadní zdroj vody už je po letech provozu podle města na hranici technické životnosti. Nový vrt bude hluboký 400 metrů a hotový má být do konce roku. Výstavu o nacistickém válečném zločinci Hermanu Karlu Frankovi mohou lidé v létě vidět v paláci Liebig v Liberci. Válečné fotografie a další předměty přibližují tehdejší Československo a představují zradu, zločin a trest spojené s nacistickým režimem. Doplňuje ředitel paláce Liebig Michal Dufek.
2: Ve vitríně je vlastně kamizola, ve které byl Karl Hermann Frank odsouzen a popraven. Dobový hraniční sloup, originál z Hrádku nad Nisou, s nápisem Československá republika, které německá armáda s oblibou demonstrativně porážela při obsazování pohraničí.
0: Výstava potrvá do 8. srpna. Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala 4členná rodina z Česka, informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a 2 chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých musel transportovat vrtulník. Autonehoda se stala poblíž obce Großwilfersdorf na jihovýchodě země. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a tamní významné letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
3: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek odpoledne na severu bude převážně oblačné, zatažené, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 a očekáváme taky déšť, postupně k večeru už na většině území.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Chlumu na Českolipsku očekávejte komplikace po nehodě cyklisty. Aktuálně tam probíhá vyšetřování nehody a na místo jedou záchranné složky. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál příjemný sváteční den s námi s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Dobrý den vám přeji. Vám, našim milým příznivcům pořadu Retra a samozřejmě zdravím i všechny posluchače a milovníky více zpěvů. A to už se klube téma, kdy budeme poslouchat slavná, nebo chcete-li, oblíbená dueta. Tentokrát v podání našich českých, ale musím říct i československých zpěváků a zpěvaček, já se mezi ně počítám samozřejmě, proto jsem se narodil v Československu roku 1944 a to nebyla zrovna doba nej, jak zpívají Pavlína Filipovská a Josef Zima.

Jo, to byla doba, kdy tato děvčata ještě jako kamarádky ze stejného divadla Rokoko soutěžili na festivalu Bratislavská lira. A úspěšně. Boban Ondráček jim to napsal. Baby, baby, Helenka a Marta.

Když šupnem do Brna, tak málo kdo ví, že tak vynikající orchestr evropských kvalit měl dirigenta Gustava Broma, který také tu tam zaspíval. A jelikož měl krásnou zpěvačku Jarmilu Veselou, zaspíval si s ní i tento duet, který se okamžitě stal hitem. Kdo ví, no tak se to jmenuje.

dalším Brňákem, Milanem Chladilem, jsem se seznámil a zkamarádil ale až v Praze a společné historky by byly na zajímavý magazín. Byl velký sportovec a nerad prohrával a tak vymýšlel různé finty, jako třeba na tenise. Přicházel na kurt a kulhal a k tomu ještě mával rukou, jakože něco není v pořádku. Nemůžeš hrát, jsem se zeptal. Ale jo, zkusím to. A začal zápas úplně normálně. Když prohrál, začal zase kulhat a povídá, no, abys nevyhrál s mrzákem, no. Když však vyhrál, začal říčet na celý kolo, ježišmarja, je to možný, ty ani invalidu neporazíš. O nás dvou by se to zaspívat hodilo, ale musí si vetou.

Přátelé a příznivci retra na Českém rozhlase Sever, dnes posloucháme oblíbená dueta. Celý pořad. A další, kdo jsou na řadě, to je Lenka Filipová a Karel Zich. A Mosty.

Dvě dámy, co zpívali, jsme už měli. Tak teď to budou dva páni. V době, kdy tuto písničku natáčeli, řekl bych dva kluci. Ale každopádně to je Karel Hála a Zdeněk Šedivý, zvaný Šedivka, který se s Halčou zakoukal do nějaké krásné baby.

Marta Kučerová a Bohou Zeman se svým zamilovaným duetem. To byla láska. Hodně také navštěvovali divadla. A tam se prý stalo toto. Při jednom vyhroceném shakespearovském dramatu hlavní hrdina náhle zařval k hledišti. Není tady doktor? Z řady se opravdu někdo zvedl a běhl na jeviště a herec na něj. Jste opravdu doktor? Ano, odvětí muž. A to už na něj herec úplně civilně. Tak pane doktore, jak se vám to líbí?

Bohuš Zeman a Martička Kučerová a jejich Kukuruků. No, jak Helča se Šedivkou zpívali, že ona je krásná, jak štěstí a štíla jak laň, tak pánové Suchý a Šlete jsou na tom asi daleko líp. Asi viděli něco tak fantastického, nebo nějakou, prostě, že tu krásu nejde ani popsat slovy.

To jsme se dostali do divadla Semafor a ještě tam zůstaneme. S Hanou Hegerovou, zvanou Carmen. Ale nebude to píseň od dvojice Suchý Šlitr ani od nikoho z divadla Rokoko, kam Carmen později přestoupila, řečeno sportovní terminologií. Spojila se s mým spolužákem z konzervatoře Petrem Hapkou a nechali se opájet vůní levandulovou.

Řeknu něco poučného do manželství než Judita Čedovská a Milan Martin prozradí, co se bude dít pozítří k večeru. Na kurzech pro zvyšování efektivity praví profesor k posluchačům. Techniky, se kterými se vám dnes seznámil, raději doma nezkoušejte. A proč ne? Táže se zvídavý posluchač. Víte, dlouhé roky jsem studoval rutinní činnost své ženy během snídaně. Hodně se naběhala mezi lednicí, sporákem, špajskou a stolem. Tak jsem jí navrhl, jak by to mohla zlepšit. No a fungovalo to? No v podstatě ano. Dříve jí příprava snídaně zabrala 25 minut a já to dělám za 18.

0: Já snad
1: moc ho nekritizuji,
0: mám jí rád. Nezhasne slunce a jistě se nezboří svět.

Předtím jsem povídal dost. Ale to taky, protože vás mám všechny moc rád. A nekecám, dosvědčí mi to i Jožka Černý.

Český Sečmo, nebo Louis Armstrong, byl trumpetista a zpěvák Jiří Línek. Hrál v jazzovém orchestru Karla Kraukartnera a s dalším vynikajícím trumpetistou Richardem Kubernátem také naspívali Chlupatý kaktus. Ale dnes s Janou Malkrechtovou střihnou motýla.

Další odchovanci divadla Semafor, ti z prvních, kteří později také přestoupili do rokoka, naspívali duet. Ale pro televizní soutěž, kterou uváděl Vladimír Dvořák, Kdo s kým, o čem a pro koho. A mají malej stan. Matuška a Štědrý.

Karlem Gottem jsem taky prožil spoustu příhod. I některé, které by se daly i vyprávět. Ale duet s ním nemám žádný. Milan Chladil, jo, je krásné lásku dát.

To bylo moc hezké. A co vy, milí posluchači? Udělal jsem vám radost? Já myslím, že někomu určitě. A když ne, tak třeba ještě najde zalíbení v posledním duetu Pilárky s Valdou. Mějte krásný týden bez karambolů, pouze v milém dění a za týden opět naslyšenou. Ahoj.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Od poloviny července rozšíří Teplice zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Dopravu v Chrastavě komplikuje oprava Revoluční a Soudní ulice a počasí na dnešek převážně zataženo a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. Česko si připomíná 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku.
2: Jan Hus se zabýval i českým jazykem a pravopisem. Zasloužil se například o zavedení diakritických znamének. Jeho odkaz je tak ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
3: Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
2: Husovu smrt si jeho příznivci začali neoficiálně připomínat už v roce 1416. Oficiálně se ale 6. červenec stal památným dnem v roce 1925. Státním svátkem se den Husova upálení stal v roce 1990. Dnes si můžou lidé výročí připomenout například při tradiční bohoslužbě v pražské Betlémské kapli, kde Hus před více než 600 lety kázal. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
1: Od poloviny července se v Teplicích rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích. Nově začne podle města platit v okolí hlavního nádraží, včetně parku Milady Horákové a také v části Řetenic mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí. Lidem, kteří vyhlášku poruší, budou moci strážníci alkohol odebrat.
4: Protialkoholní vyhláška v Teplicích platí už například v centru města, okolí lázeňských parků nebo v areálu Perla v Řetenicích. Vztahuje se také na dětská hřiště, stávky okolí škol, nemocnic, kostelů nebo hřbitovů. Loni městská policie v souvislosti s alkoholem řešila 371 přestupků. Z Teplic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: V Chrastavě na Liberecku dnes začne uzavírka v Revoluční a Soudní ulici. Radnice opravou povrchu navazuje na loňskou výměnu plynovodu. Práce vyjdou na necelých 8 milionů korun. Podle Jakuba Dvořáka, vedoucího odboru rozvoje dotací a správy majetku chrastavské radnice, bude v rámci opravy taky mateřská škola v Revoluční ulici napojená na centrální zásobování teplem. Objízdná trasa pro řidiče je značená. Hasiči krátce před polednem dohasili požár rodinného domu v Brně-Bystrici. Zabralo jim to asi 14 hodin, informoval o tom jejich mluvčí Štěpán Komovský. Dva hasiči se podle něj lehce zranili, jinak se nikomu nic nestalo. Kvůli požáru se v noci evakuovalo asi 20 lidí z okolních domů. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Na místě jsou teď vyšetřovatelé. Škody zatím odhadují na několik milionů korun.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude zataženo a k večeru bude na většině území pršet. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Mimoni je uzavřená Okrouhlická ulice, dělnici od vjezdu do města až ke kruhové křižovatce s průtahem 268 pracují na inženýrských sítích. Projedete po objížďce.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání se Zdeňkem Lukeslem.

Krásný den s písničkami na přání. Je to tady, vy můžete volat na telefonní číslo 475 212 212, nebo napsat mail na zahrajte@rozhlas.cz nebo poslat SMS-ku na 900104. Ve tvaru zahrajte, uděláte mezeru na jeden znak a to všechno pošlete potom s textem bez záčku, bez čárek, abychom to tady mohli přečíst. A já tady mám hned první mail. Tuhle písničku posílám všem přátelům, Andělce, Božence, Honzíkovi, Pavlíkovi z Kostelce, Františkovi z Karlup a pro všechny, co poslouchají písničky na přání, to všechno od Boženy ze Žatce.

0: Krásný den, písničky na přání jsou tady a já jsem rád, že voláte. Naše telefonní číslo je 475 212 212. Je tady první písnička, hezký den, kdo je na telefonu, dobrý den.
1: Tady Petra Alena,
0: ano,
1: z Telčevce, zdraví z Děndu a Ústí sever a dneska bychom si dali na rozproudění schovanky, vždycky
0: ano.
1: To je moje gusto
0: ano.
1: A hlavně chceme poděkovat já za přání k svátku a Lenka za přání k narozeninám, tak všem posluchačům, co nám přáli, takže děkujeme. A potom ještě to bude pro Marcelku s Radkem, Hanku básničku z Hary, Marušku do Děčína, Hanku do Úval, no a pod tu Žany Janu, no a všem, co si dáváme hrát.
0: Dobře, tak si to užívejte sváteční odpoledne, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkujem.
0: Písnička je tady, můžete využít e-mailu na zahrajte@rozhlas.cz, hezký den.

0: Tak na zdraví, jste s Českým rozhlasem Sever, jsou tady písničky na přání, naše telefonní číslo je 475 212 212, hezký den, další telefonát před námi. Kdo je na telefonu, dobrý den?
1: Dobrý den, tady Liba z Děčína, já vás zdravím, všechny posluchače. A tato písnička bude pro sousedku Janičku, pro Káju a Romana do Benešova, protože tyhle ty lidičky mi hodně teďko pomáhají, protože potřebuju to. A potom to bude pro Jitušku a pro Michala na Kamenickou tady v Děčíně. A jestli můžu, tak ještě na Mělník Helence. Já se omlouvám, protože jsem řekla 4 lidi, ale snad mi to odpustíte.
0: Jasně, a je svátek.
1: Písnička bude ještě pro vás všem do rádia. Děkuju moc a mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak hezké sváteční odpoledne s písničkami na přání a ta další je tady.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Sever s vámi, písničky na přání tady, telefon 475 212 212, hezký den, kdo je na telefonu, dobrý den.
3: Dobrý den, pane Zdenku, tady je Marcela z Neštěmic, já vás zdravím a všechny posluchače.
2: My vás taky, tak co budeme hrát a pro koho?
3: Tu písničku jsem vybrala, ale nechám to jako překvapení.
2: Ano.
3: A pošlu ji panu Radkovi Málkovi. Tak bych to poslala Milence do Českého ráje, Marušce do Chomutova a Marušce do Šestajovic a slyšela jsem Álu a Petra, tak pro ně taky bych nechala zahrát a pro ty, co si dáváme všetci zahrát a ještě bych nechala zahrát pro ty lidi, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
2: Dobře, tak to je takhle kompletní, takže je to prostě písnička pro všechny. Mějte se hezky a naslyšenou.
3: Děkuju a naslyšenou.
2: Připomínám i mail zahrajte@rozhlas.cz.

0: Pěkný den s písničkami na přání, krásné sváteční poledne vám všem. Vyvoláte na telefonní číslo 475 212 212. Hezký den, kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, u telefonu je Marie z Kamenického Šenova.
0: Dobrý den, tak paní Marie, co to bude?
1: Já jsem poprosila o píseň pro mámu.
0: Ano, a pro koho?
1: Tak posílám tuto píseň mamince do nebička, protože ji měla ráda a já jsem měla ráda maminku a mám pořád ráda. A jinak všem posluchačům, kteří mají také rádi tuto písničku, a přeji všem krásné odpoledne a vám moc krát děkuji.
0: Vám taky, písnička je tady, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Příjemný den vám všem. Máme státní svátek, máme 6. července, vy posloucháte písničky na přání. Půjdeme na tu další písničku. Krásný den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, u telefonu Helena z Oldřichova na Hranicích.
0: Dobrý den, tak paní Heleno, co to bude a pro koho to bude?
1: Bude to písnička od Marie Rotrové, Žaluzie, a tuto písničku posílám všem posluchačům s přáním hezky prožitého celého týdne.
0: Dobře, my vám přejeme taky krásný týden a písnička je tady. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Pěkný den, pěkné poledne s písničkami na přání. Naše telefonní číslo je 475 212 212, mailová adresa je zahrajte@rozhlas.cz. Ta další písnička je tady, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já bych chtěla zahrát písničku Tam u dvou cest, pro mě jako vzpomínku na Zábrdí.
0: Dobře.
1: Děkuji a přeju se hezkou neděli, teda pardon, pondělí.
0: Pondělí, vlastně, sváteční. Mějte se, naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Ano, krásný svátek vám všem, 6. července máme.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, písničky na přání jsou tady a vy samozřejmě voláte a já jsem rád, že voláte. Máme tady další telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den. Halo, halo, slyšíme se?
1: Jo, ano, je tady Maruš Děčína.
0: Dobrý den.
1: A já bych si přála zahrát písničku slovenských zpěváků Život je boj.
0: Dobře.
1: Je to krásná písnička.
0: Určitě.
1: Děkuji.
0: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Vy posloucháte písničky na přání, nadále krásný sváteční den.

0: Posloucháte i vy Český rozhlas Severa, to je dobře. Já mám tady poslední písničku na přání. Jsem rád, že jste volali celou hodinu. A pojďme na to poslední přáníčko. Hezký den, kdo je na telefonu? Halo, halo.
1: Halo, halo, tady Pavel. Ahoj všem.
0: Zdravím.
1: Chtěl bych zahrát píseň od Jiřího Schellingera Holubí dům.
0: Ano.
1: A chtěl bych ji věnovat manželům Jeklovým, Jirkovi Jeklovi, jejich synovi, potom přátelům Olze a Mirkovi Skoupím a všem lidem dobrého srdce.
0: Dobře, písnička je tady, doužíváte?
1: A samozřejmě do redakce.
0: Dobře, děkujeme.
1: A dovedeš mi věřit, že jsem tu stanici chytl poprvé v životě?
0: Tak to jsme rádi. Tak už zůstaňte věrní.
1: A tím pádem, že budete vysílat ty písničky, tak je budu každý den poslouchat.
0: Dobře, díky.
1: Já už mám ducho, takže
0: jasně.
1: Už nemusím nic dělat.
0: Dobře, tak si to užívejte.
1: Tak se nadělal to. Mějte se moc hezky.
0: Taky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A je to tady písnička na přání, ta poslední pro vás.

0: Za 5:13 my vám samozřejmě i dnes budeme představovat po 13. hodině, jelikož je pondělí osobnosti Česka. Hostem Oskara Hesse po 13. hodině bude textař Michal Horáček. Máte se na co těšit, hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na dnešek se nevztahuje zákon o prodejní době v obchodech. Se strážci v Českém Švýcarsku hlídkují i o prázdninách čeští a němečtí policisté. Liberec chce všechny městské organizace a společnosti přebarvit na červeno a počasí na dnešek převážně zataženo a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Přestože je dnes státní svátek, obchody mohou zůstat otevřené. Den upálení mistra Jana Husa totiž nepatří mezi svátky, kdy musí prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza přesto doporučuje, aby si lidé před cestou ověřili otevírací dobu konkrétní prodejny. Zda bude mít obchod otevřeno, totiž záleží na jeho provozovateli. Se strážci v Národním parku České Švýcarsko hlídkují i o prázdninách čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách a zapojila se také jízdní policie z Libereckého kraje a Prahy. Na webu o tom informovala severočeská policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Vybrané lokality mapuje policie za pomocí dronu. Podle Kubíčkové společné hlídky připomínají návštěvníkům zásady bezpečného a ohleduplného chování v přírodě. Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly být jejich budovy, materiály nebo vozidla červenou barvu. Týká se to například technických služeb nebo dopravního podniku. Lidé by se díky sjednocení vzhledu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí. Podle primátorova náměstka Vojtěcha Prachaře jde o začátek takzvaného Smart City.
2: Město musí působit na občana jako opravdu silný partner. A právě to sjednocení té identity u všech jím spravovaných organizací je to klíčové a to nejlevnější řešení, jakým způsobem v tom městě to Smart City nastartovat.
1: 51 železničních přejezdů letos dovybaví Správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibydou závory na Prachaticku na trati Číčenice Nové Údolí nebo na Mělnicku ve Středočeském kraji na trati Kralupy nad Vltavou Velvary. Jak říká mluvčí Správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých tříd a třetích tříd. Kritérii jsou provoz a četnost dopravních nehod.
3: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude zataženo a k večeru bude na většině území pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 za exitem na Roudnici ve směru na Prahu se porouchalo auto a na průtahu Vysokou Lípou na Děčínsku je kvůli požáru uzavřená silnice třetí třídy. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
4: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průtahů.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem, jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora, důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jde jako nějak nezaplétat, jo. Zatímco všichni ostatní, tak ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že budeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít v tom jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68, přinejmenším, jako okupovaná země, že tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo. Teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako chansonnier, to ne. No, Richard Miller byl tehdy mladíčkej a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

snad. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, slepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Cibulka má tapety parmazán.

0: zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si nadíval, kdysi všiml v roce 2005, a od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta vlastně neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
1: S takovým materiálem,
0: no,
1: že?
0: Právě, že jo.
1: Neuvěřitelným.
0: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
1: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
0: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
1: Co
0: ale,
1: kdyby?
0: Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl jsem to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny. Jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
1: Jaký režim?
0: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
1: a říkal, a to jste vzal?
0: Už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
1: A on vám to tam potom zahrál
0: no,
1: přímo live?
0: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
1: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
0: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. Tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři. Měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku viselo takový to.
1: To no. Já si ještě pamatuju. Jo. Tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
0: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil tam na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat.

0: Teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, které je to spolkovalo správný. No. To byla Hapková představa zábavy. Jako.
1: On byl takový šprýmař. Tak
0: no tak řekněme. No.
1: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
0: Tak
1: to bylo úplně mimo jako.
0: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to, že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
1: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
0: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Hapka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Bohdá to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehnám.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z devátý třída, hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším, snad na nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera, kam je fakt těžký se dostat, a ona měla hodně bodů a dostala se tam a zasloužila si to, takže vůbec si to zasloužili, jako moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet a moje dcera to musela také hodně odpracovat, a takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělalo velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovým nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, to věc, kterou udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, protože mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady. Jo. Kdo by to byl řekl? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? Nejčeši.
2: Daleko míň, než byste si řekl. Jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, to jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. Jako my jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte, protože se nedostanou na titulní stránky časopisu, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. Já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. A ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo. Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví, jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá, jako. Tam mě lidi citovali Švejka, jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo. No to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány. Hlava 22 nebo tak. Co ti Italové s těmi Američany, kteří je přišli osvobodit ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně. No, jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich my jako Češi mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tak tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Tahle se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Čeští podnikatelé by se měli mít na pozoru před takzvanými katalogovými podvodníky. Na vrchu Hněvín v Mostě se otevírá hvězdárna návštěvníkům i mimo víkendy. Na podporu zájemců o studium zdravotnických oborů dá Liberecký kraj přes 1,5 milionu korun. A počasí na dnešek převážně zataženo a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Na české podnikatele cílí staronový druh podvodu. V posledních týdnech jim do poštovních schránek začaly chodit výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5 000 korun. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ale taková registrace v žádném případě není povinná a neplynou z ní žádné výhody. Dopisy teď chodí ve fyzické podobě. V minulosti je podvodníci zase posílali do datových schránek. Pokračuje Jakub Palata z Digitální a informační agentury.
2: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které Digitální a informační agenturu informovalo a zároveň věc aktivně řešilo s orgány činnými v trestním řízení.
1: Hvězdárna na vrchu Hněvín v Mostě rozšířila v červenci otevírací dobu. Zájemci o pozorování slunce nebo noční oblohy ji mohou nově navštívit nejen o víkendech, ale také ve čtvrtek a v pátek. Podrobnosti doplňuje mluvčí Mostu Klára Vidrová.
3: Dosavadní režim, kdy byla veřejnosti přístupná převážně o víkendech, se mění a návštěvníci mají nově možnost vybrat si z více termínů, a to během týdne, což má výrazně zvýšit jak dostupnost programu, tak i komfort při plánování návštěvy.
1: V příštím školním roce podpoří Liberecký kraj zájemce o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách částkou téměř 1 milion a 700 tisíc korun. Oproti právě skončenému školnímu roku jde o navýšení podpory. Podle krajské radní Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jsou peníze určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Cílem je zmírnit finanční náročnost přípravy na studium a zvýšit šanci, že absolventi po dokončení vysoké školy se vrátí pracovat do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení v Libereckém kraji. Slovenská Nitra se zapojila do testování umělé inteligence v městské hromadné dopravě. Pomocí Wi-Fi senzorů bude anonymně sledovat vytíženost autobusů a pohyb cestujících. Město chce získat přesnější data o tom, kolik lidí jednotlivé spoje využívá a kde třeba cestující nastupují a vystupují. Testování je v plánu až do konce roku.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude zataženo a k večeru bude na většině území pršet. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Chomutovsku na silnici číslo 224 u obce Račetice se srazila dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na silnici 1/63 za Řehlovickým exitem z D8 se porouchalo osobní auto. A na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. Také se tam v dopravních špičkách můžou tvořit i delší kolony. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, dneska je pondělí, je svátek, zítra je úterý a to je první pracovní den tohoto týdne. Tak vám přeji, aby ty pravidelné pondělní porady, co máte v práci, aby váš šéf je nechtěl nahradit třeba zítra nebo ve středu, aby vám ty zbylé čtyři pracovní dny uběhly jako voda. A pokud teď jedete z prodlouženého víkendu, tak opatrně na cestu posílám další písničky, které nestárnou. Budou tu Václav Neckář a teď Petr Muk.
0: Pohodové odpoledne se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 14. hodině Zámecké léto pokračuje. Po loňském úspěchu po celé léto vám nabízíme prohlídky našich krásných zámků. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků na Rabštejn nad Střelou.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
5: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: vrska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nově na Jablonecku a my jsme byli u toho.
1: Tady jo, ano, ano, ano, chtěl to.
2: Vidíš pašeráka, to je prvé. Můžeš potom aj urobit jako nějaký, jaký bys si hledal.
1: Tak, připravme se prosím, kusočka, tichučko všade.
3: Patia.
4: No tady jsme začínali před 4 lety, tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu. A vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolický. A ta chalupka je krásná, to místo je naprosto kouzelný, malebný, takže no, si s tou nostalgií možná dá se říct.
5: Vzpomíná představitel Krakonoše David Švehlík. Režii předchozího i tohoto dílu má na starost slovenský režisér Peter Bebiak. Styl výrazně nemění.
6: Má to všetko to, co ta rozprávka má mať. To znamená, že to je taký žánrový mix a je to vlastně trošku jiný příběh. Už to nie je jako keby iba příběh Krakonoša, ale skôr je to jako keby tých ľudí, ktorí žijú v tom mestečku a v tom podhorí.
5: Pohádka z roku 2022 Krakonošovo tajemství zaznamenala divácký úspěch. Scénáristka Barbara Johnsonová si dala s dalším pokračováním na čas.
7: Já jsem si říkala, že se do toho pustím jenom v případě, že dostanu nějaký jako zajímavý nápad. Trvalo mi to několik let. Myslím si, že druhý díl by neměl být horší než ten první. Měl by být alespoň stejně dobrý a v ideálním případě třeba i trošku lepší. Takže dá člověku samozřejmě i víc práce.
5: V pohádce Krakonoš a básník se opět objeví několik krakonošských pověstí.
7: I tady bylo potřeba najít nějaká zajímavá fakta, která se zakomponují do příběhu. Třeba v prvním díle to byly Valašské knihy a v tomhle díle je to například kromě jiného arzeniková pec, jedová pec, která skutečně v Krkonoších existovala.
5: Pohádku bude Česká televize vysílat na vánoční svátky, kdy přesně se dozvíme na podzim. Z Kořenova Johana Tománková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever, minutu po půl třetí. V této hodině ještě společně navštívíme Karlovarský filmový festival. Pokud už jste byli, tak zítra po 9. hodině zavolejte. Zítřejší téma pořadu dáme řeč po 9. Karlovarský filmový festival. Jak se vám tam líbilo, co jste se dali dobrého, koho slavného jste potkali, jestli jste byli na nějakém pěkném filmu. Prostě zítra prožijeme pořad dáme řeč ve Varech. I nadále hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever.

0: křížem krajem.
1: Máme 10 minut po půl třetí, možná ještě stačíme na malý výlet vyrazit na putování s Hopíkem. Vydáme se na jihozápadní okraj Ústeckého kraje do příjemných borových lesů na Žatecku v Pahorkatině Džbán společně s Evou Bucharovou.
2: Krajina proslula pradávnými kamennými památkami souvisejícími s existencí starých Keltů. Najdeme tu osaměle stojící menhiry i celé kamenné řady, jejichž smysl a vznik obestírá tajemství. Nás ale tentokrát zajímá modrá turistická trasa. Vede od železniční zastávky Holedeček směrem k Vírovu. Na trase vznikla pěkná naučná stezka, nazvaná Putování s Hopíkem. Na asi 2,5 kilometrech je umístěno 13 informačních tabulí s přírodovědnou tématikou a několik herních prvků s odpočívadly. V podstatě je to příjemná tělocvična pod čirým nebem, kde si můžeme vyzkoušet zdatnost na různých překážkách a hrazdách a doplnit vědomosti. Průvodcem po naučné stezce je chmelový panáček Hopík. Nalézáme se totiž v kraji známém pěstováním chmele. Chmelnice si prohlédneme třeba v údolí potoka Blšanka. Stezka začíná u rozcestníku pod lesem, je tu odpočívadlo nad Holedečí a končí u silnice na Lhotu. Dá se pohodlně projet i na kole. Informační panely jsou šikovně řešeny formou přírodovědných kvízů. Dozvíme se třeba, jak dlouho trvá, než vyroste hříbek, do jaké výšky dokáží mravenci vystavět mraveniště, nebo jaká psí plemena byla vyšlechtěna k lovu. Já vám tedy přeju zábavnou cestu naučnou stezkou Putování s Hopíkem.
1: Ano, těšte se na Hopíka a těšte se na příjemné zážitky.
0: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

dotaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek. Fialový fialek.
1: To je romantika. Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Teď se vydáme do slibovaných Karlových Varů, kde samozřejmě jsou i letos hollywoodské hvězdy, ale jsou tam i lovci autogramů, kteří za nimi vyrazili a neváhají čekat hodiny, aby získali podpis nebo společnou fotografii s celebritami.
2: I'm waiting for Dustin Hoffman.
3: Krátce po 7 hodině Štefan má v ruce banán a čeká tady pod hotelem Pup právě na hvězdy, konkrétně na Dustina Hoffmana.
2: I really like his movies.
4: Zbožňuji jeho filmy, hlavně Rainmana. Sbírám autogramy. Vracím se sem každý rok. V uplynulých letech jsem tady viděl třeba Michaela Douglase. Rád se sem vracím. Karlovy Vary jsou krásné město, je úžasné tady vidět všechny ty velké hvězdy. Často nejezdí ani do Berlína. Máte štěstí, že můžete pozvat tyhle legendy.
3: Stephen je z Německa a je to lovec autogramu. Teď tady vytahuje desky a na nich má právě připravenou fotografii Dustina Hoffmana. Tucí.
4: Tady je fotografie Dustina Hoffmana z filmu Tucí. Mám tu ale i další obrázky z Rainmana. U nás v Berlíně máme Berlinále, taky tam čekávám 10 nebo 11 hodin. Snažím se ty festivaly střídat, ale Benátky nebo Cannes jsou už moc velké. Jsou tam tisícovky sběratelů autogramů. Tam už je to docela rvačka. Tady je to takové rodinné, lidé jsou tu přátelští, obecně mám raději menší festivaly.
3: Při lovení autogramů se Štefan seznámil i se svojí manželkou, takže ztráta času to rozhodně není.
2: So it is not waste of time.
5: No, já jsem včera stával už ve 4:30 a dneska teda taky, no. Tak uvidíme, snad se zadaří.
3: Honza přijel z Kladna a teď tady vedle Štefana z Německa čeká taky na Dustina Hoffmana. Můžu se podívat na ty autogramy, které tam máte? A Matěj Rupert na první stránce.
5: Jirka Schläger.
3: Aha, hokejista. Takže jenom, nejenom herce, ale obecně celebrity.
5: Obecně, no, sbírám.
3: Tatiana Kohoufová,
5: Aňa Geislerová.
3: Na tu jste musel čekat dlouho, na Aňu Geislerovou?
5: Po večírku jsem ji chytnul.
3: Po večírku. Takže lovíte ráno i v noci?
5: No, v podstatě v 4:30 se vracíme, no, na hotel a v 4:30 zase stávám, takže...
3: A stíháte vedle toho i nějaké filmy třeba?
5: Moc ne. Myslím, že v pondělí, úterý bude čas určitě na nějaký filmy zkouknout, takže zajdu.
3: To máte už od malinka, Honzo, že vás lákají celebrity, zajímáte se o jejich život, chcete jejich autogram, nebo kde byl ten prvotní impuls?
5: Prvotní, asi když jsem byl v Krkonoších a potkal jsem tam Miroslava Vladyku, tak jsem zatoužil mít od něj podpis. Fotky jsem ještě nezbíral v té době. První fotku, co jsem měl, tak bylo asi s Martinem Dejdarem na festivalu v Pardubicích, no, když jsem byl.
3: A když už se podepíšou, co pak s tím diářem? Dáte si to na poličku někam, u postele, díváte se na to, kolik už jich máte, těch knížeček, nebo otevíráte si to průběžně?
5: No, ty deníky ty skladu jako v šuplíku. Koukám se teda na to, ale spíš koukám na ty fotky s těma nežijícíma, protože to je takový raritní, že už člověk to nezíská, kouká na ten podpis.
3: Honzo, ať se vydaří lov, ať se podaří autogram Dustina Hoffmana.
5: Děkuju moc, děkuju za rozhovor.
3: Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Pokud jste na cestě, šťastnou cestu, my se za chvilku vydáme na cestu na hrad Valdštejn v Českém ráji, kde je nádherná výstava kostýmů z jedné pohádky. Podrobnosti se dozvíte ve zprávách v celou. I nadále příjemný den, krásné odpoledne vám všem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Ve Vysoké Lípě na Děčínsku hoří hotel Kortus. Na hradě Valštejn v Českém ráji jsou k vidění kostýmy z nové pohádky Princezna stokrát jinak. Turecko se připravuje na zítřejší summit NATO, bude se na něm řešit i posílení protivzdušné obrany Ukrajiny. A počasí na zítra převážně oblačno a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. V hotelu Kortus ve Vysoké Lípě na Děčínsku hoří střecha. Požár se podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka rozšířil od fritézy vzduchotechnikou do půdních prostor. Z objektu evakuovali 8 lidí, na místě zasahuje 9 jednotek hasičů. Na hradě Valštejn v Českém ráji jsou vystavené kostýmy z nové filmové pohádky Princezna stokrát jinak. Snímek Miroslava Šmídmajera měl premiéru letos v lednu. Kostýmy doplňují interiér klasicistního domu. Pokračuje Radim Štícha ze zprávy Hradu.
2: Do 31. srpna mají návštěvníci na hradě Valštejně možnost zhlédnout výstavu originálních kostýmů z Barrandova, a to k nové pohádce Princezna stokrát jinak. Hrad Valštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce.
1: Lichtenštejnský palác na pražské Kampě se dnes otevírá veřejnosti. Je to už po čtvrté v letošním roce. Informoval o tom tiskový odbor úřadu vlády, který má historickou budovu ve správě. Palác je otevřený od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma a není nutná předchozí registrace. Ukrajina potřebuje podle šéfky Evropské komise naléhavě posílit protivzdušnou obranu. Ursula von der Leyenová řekla, že to bude tématem zítra začínajícího dvoudenního summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Metropole se připravuje na příjezd lídrů z asi 40 zemí.
3: V Ankaře je podle televize TRT 70 tisíc policistů a četníků, kteří zavírají ulice. Na demonstraci proti summitu NATO pozatýkali turecké úřady přes 100 členů turecké komunistické strany. Nejen v Ankaře, ale turecká policie podle agentury AFP už 2 týdny zatýká bez udání důvodu i opoziční politiky, novináře, právníky nebo ekologické a lidskoprávní aktivisty. Do Ankary poletí český prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, vedení Evropské unie nebo asijští spojenci aliance. Americký prezident Donald Trump se tam setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i syrským vůdcem Ahmadem Šarou. Spojence z NATO Trump poslední měsíce kritizuje pro nezapojení se do jeho války proti Íránu. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo a místy ještě déšť, který ale už bude ustávat. Nejnižší teploty klesnou na 15 stupňů. Počasí na zítra během dne velká oblačnost a k večeru opět déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 před exitem na Roudnici ve směru na Prahu se porouchala dodávka. V Doxech na Českolipsku na silnici 38 podél Máchova jezera ve Valštejnské ulici narazilo osobní auto do stromu. Na místě je omezený provoz. A v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 15. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Před chvilkou jste slyšeli, že bude pršet, jen ať prší, je to potřeba, abychom měli zalité zahrádky. Úplně jako ideálně, že jo, teď bude pár dní pršet a na víkend se zase vyčasí a meteorologové slibují už o víkendu znovu tropické teploty a sluníčko. Necháme se překvapit, rozhodně co překvapení nebude, je to, že pro vás máme další dávku písniček, které nestárnou. Za chvíli Rangers, teď Anaka.
0: Pohodové odpoledne se Zdeňkem Lukeslem.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, máme 10 minut po 15. hodině. Před chvílí v 15 hodin odstartovala poslední dnešní mimořádná prohlídka zámku v Konojedech. V současnosti zámek není volně přístupný veřejnosti, protože v něm probíhají opravy. Možné jsou pouze prohlídky kostela na nanebevzetí Panny Marie. Dnešek byl ale výjimkou. Komentované prohlídky se zúčastnila i naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Veroniko, tak jak to v současnosti na zámku vypadá?
2: Vstupní hala zámku je opravená a z ní se vstupuje přímo do přilehlého kostela na nanebevzetí Panny Marie. Jiným vstupem pak na zrekonstruované schodiště do prvního patra zámku. První patro je v podstatě uklizená stavba, oškrábané omítky s občas zachovanými zbytky výmalby, v některých místnostech chybí část dlažby a některé ji postrádají zcela. Výrazné jsou stavební části černé kuchyně. Pěkně opravený, včetně lustrů, je sál v prvním patře, kde je momentálně k vidění výstava tradiční japonské malby od Simony Vinch. Druhé patro je zcela nepřístupné a fotky a videa z prohlídky zveřejníme na rozhlasovém Facebooku.
1: Můžeš hodně stručně připomenout historii zámku?
2: První zmínka o vesnici pochází z roku 1057 a už tehdy tam pravděpodobně stávala tvrz. Nejstarší písemná zmínka o tvrzi je ale až z roku 1451, kdy Běta, dcera Kuneše z Konojed, převedla panství na svého manžela Ctibora Stloskova. O rok později kvůli dluhům majitelů panství získal Aleš Berka z Dubé a od jeho rodiny pražský měšťan Albrecht Kunecký z Pojetic. V období 30leté války a po ní se majitelé dost střídali, až ke konci 17. století zámek získal rod Šporku. Ten ho využíval jako základnu pro lov a část zámku Šporkové přestavili na špitál. V novodobé historii zámek sloužil jako internát ministerstva, ubytovna dětí i sklad armády. V současnosti zámek vlastní manželé Přibylovi z Prahy.
1: Máš pro nás nějaké perličky o zámku a okolí?
2: Hned několik. Na vnitřním nádvoří zámku stojí bagr a návštěvníci nechápou, kde se tam vzal, protože do míst bývalé rajské zahrady nevede žádný vjezd. Bagr tam ale nepřiletěl, přes zeď zámku ho tam přemístil obrovský jeřáb. V kostele se nachází krypta s pozůstatky mnichů a Františka Karla Rudolfa Švercšporka a jeho manželky. Krypta byla letos o noci kostelu otevřena pro veřejnost, a to po 10 letech. Název Konojedy opravdu pochází z toho, že tamní lidé jedli koňské maso. Dříve se vesnici dokonce říkalo Konějedy. A zámek v Konojedech sice není běžně přístupný, ale po předchozí domluvě je možné uskutečnit prohlídku zámku s průvodcem pro skupiny.
1: Veroniko, děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A vám všem hezké výlety.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever.

0: Nádherný den, 10 minut před 15:30, nádherný den jak pro koho, pokud máte rádi déšť, tak je rozhodně nádherný. Ostatně, jaké je teď počasí, voláme Český hydrometeorologický ústav a na telefonu je Polina Maťunina. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaké teď máme odpoledne na severu Čech?
1: A tak většinou máme polojasno, ale ojedinile se ta oblačnost nám protrhává i na polojasno. Co se týče srážek, tak v současné chvíli srážkový pásmo nám přechází z Ústeckého kraje do Středočeského, takže opravdu se srážky vyskytují ojedinile. A co se týče teplot, tak v současné chvíli většinou měříme kolem 20 stupňů Celsia. Na horách máme kolem 16.
0: Ano, to je dnešní odpoledne. Jak to bude vypadat v noci a zítra?
1: A tak očekáváme, že během večera a v noci srážek nám bude přibývat a i oblačnosti, takže první půlka noci bude určitě zatažená s deštěm, který bude ale postupně ustávat, takže v druhé polovině noci očekáváme, že oblačnost se nám bude protrhávat ojediněle i na již zmíněné polojasno. Co se týče teplot, tak očekáváme, že budeme mít něco mezi 18 až 15 stupňů Celsia. Na horách většinou budeme mít kolem 15 stupňů.
0: Já vám děkuju a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
0: Krásně odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: tři minuty před půl čtvrtou, jdeme do zoo, do Pražské zoo, nový přírůstek. V Pražské zoo má teprve měsíc a většinu dne prospí. Po 7 letech se tam narodilo mládě Lachtana, malého samečka. Chovatelé pravidelně kontrolují a taky váží. Víc právě teď uslyšíte od Sabiny Vosecké.
1: Ten déšť, když prší, tak si zalezou do vody a plavou.
2: Výborně, tady už nám odpovídají zdraví nás.
1: Ano, to je maminka Daisy, tak je vedle bazénku tady a teď jdeme vyzvednout toho našeho vpáče tady.
2: No, tady.
1: On většinu dne prospí, takže ho musíme na vážení většinou budit, tak jdeme na to.
2: Chovatelka Lachtanů Helena Rosypalová teď jemně a láskyplně budí lachtaní mládě. Tak mládě jsme teď vzali do náručí, respektive paní chovatelka. Teď míříme už do vedlejší místnosti k váze.
1: Jdeme na to. Tady máme takovou vaničku, akorát já jsem si to vaničku nezapla, tak já ho musím na chvilku pustit. Ale to vůbec nevadí, my ho tady takhle pouštíme. Zapneme si mezi tím váhu.
2: Ale je vidět, že prozkoumává tady okolí.
1: Prozkoumává, vždycky nám to tady počurá a pokaká, takže máme co uklízet.
3: Šup do vaničky.
1: No pojď ty, už se nám tam nevejdeš. Prosím tebe, no. 8560. Samička zřejmě neměla mlíko, takže dostala různé podpůrné věci, aby se jí to mlíko začalo tvořit a tomu mláděti jsme museli pár dní

0: začátku vlastně pomoct a trošku ho přikrmit, aby nestratilo sílu.
1: Filip Mašek, mluvčí zoologické zahrady v Praze. Filipe, my jsme teď byli u vážení mláděte lachtana.
2: Tak lachtany jihoafrické nechová moc zoologických zahrad v Evropě, takže toto mládě jsme očekávali s napětím. Věděli jsme samozřejmě, že porod přijde, věděli jsme také, že Daisy je prvorodička, takže jisté obavy byly, ale Daisy to zvládla perfektně a porodila nám vlastně pravnuka legendárního Gastona, který tedy se nechvalně proslavil v roce 2002, kdy uplaval během povodní a potom tedy tragicky zahynul.
1: Protože se lachtaní mláďata rodí na souši, musí se nejdřív naučit plavat. I proto zatím sameček zůstává v zázemí expozice. Pokud půjde všechno hladce, návštěvníci ho uvidí zhruba v půlce srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Když jdeme na výlet, tak se vždycky těšíme na nějakou chatu, kde se zastavíme, dáme si něco dobrého. A tak tady máme teď takové průvodce po turistických chatách v Ústeckém kraji, které provozuje Klub českých turistů a provede nás Eva Bucharová.
2: Turistická chata na Lovoši v Českém Středohoří, vlastníkem je Klub českých turistů Lovosice, slavila v roce 2024 už sté výročí své existence. V chatě funguje celoročně od pátku do neděle a o svátcích turistická restaurace. Můžete si tu zarezervovat taky ubytování. Ejemovu chatu s rozhlednou na Červeném vrchu u Dobroměřic provozuje lounský odbor Klubu českých turistů a je otevřená pro běžnou turistickou veřejnost od dubna do října o víkendech a svátcích. V nabídce je jednoduché občerstvení. Ubytování formou útulny je možné po předchozí domluvě. Během roku se tu koná řada společenských akcí, jako jsou čarodějnice, dětský den a především pak odemykání a zamykání červeňáku. Klub českých turistů z Klášterce nad Ohří provozuje kompletně vybavenou základnu ve sportovním areálu Alšovka pod Měděncem. V přízemí je kuchyňka s posezením, v patře prostor pro přespání asi 10 osob. K dispozici je i kůlna pro uložení kol nebo lyží. U venkovního posezení je ohniště pro opékání. Základna je skvělé výchozí místo na Krušnohorskou magistrálu i na cyklotrasy a běžkařské trasy v oblasti kolem Měděnce. Turistická základna v osadě Kopec u Brtníků se nachází na severovýchodním okraji Národního parku České Švýcarsko. V přízemí je jednoduché posezení s kuchyňkou a v patře prostor pro přespání asi 12 osob. Klub českých turistů Rumburg základnu využívá k pořádání klubových akcí, jako je stezka odvahy nebo zimní táboření. Rozsáhlý pozemek s ohništěm je dějištěm soutěží turistických dovedností a společenských srazů. Z nichž nejoblíbenější je akce Turistický kotlík. Základnu je možné pronajmout pro turistickou skupinu i na více dní. V Ústeckém kraji provozují své základny a klubovny i další odbory Klubu českých turistů, třeba v Dolní Poustevně, nebo na Vlčí hoře, nebo ve Velkých Žernosekách.
1: Tak teď už víte, kam se vydat, kde vám bude fajn. Hezký den vám všem.
0: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Minutu po 3:15 klidné odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Návštěvníci Libereckého paláce Líbek můžou vidět výstavu o zradě, zločinu a trestu Karla Hermana Franka. Dobové předměty a fotografie z válečného období v galerii Johann představují tehdejší nacistický režim v Československu i život válečného zločince Franka.
1: Před 80 lety byl v tehdejším Československu veřejně popravený poslední člověk. Původně to byl prodejce knih narozený v Karlově. Varech. Později se stal jednou z nejvýraznějších nacistických postav na našem území.
2: Tím posledním veřejně popraveným člověkem byl právě Karl Hermann Frank.
1: Vysvětluje ředitel paláce Líbek v Liberci Michal Dufek.
2: Ta výstava je uspořádána i z toho důvodu jednak, aby se na ty zrůdnosti, které se během druhé světové války konaly, nezapomnělo a aby bylo i po právu vidět, co se stane lidem, kteří se nechovají tak, jak mají. Je koncipovaná do tří částí: zrada, zločin a trest.
1: My jsme teďka v první místnosti, která se tedy věnuje té zradě. Tak co tady můžeme vidět?
2: Jednak dobový hraniční sloup. Je to opravdu originál z Hrádku nad Nisou s nápisem Československá republika, které německá armáda s oblibou demonstrativně porážela při obsazování pohraničí. Je tady i dobová fotografie z Jablonce nad Nisou, kde je krásně vidět, jak je asi i jednoduché zmanipulovat a sfanatizovat dav lidí.
1: Druhá místnost výstavy návštěvníky symbolicky zavede ke zločinům, které nacisté a s nimi Karl Hermann Frank páchali.
3: Na nás hned na první pohled zapůsobí velkoformátová fotografie vojenská, nástroje dobové propagandy, plakáty, které oslavují ten režim.
1: Vysvětluje Marie Matějíčková, zástupkyně ředitele pro humanitní oblast.
3: Tím ústředním motivem je gilotina, která je vlastně memento ukončení toho života zločinu.
1: Frank měl podle Dufka na starosti především zatýkání lidí nebo deportaci Židů.
2: Figuroval významně i v plánech zničení českého národa. Ta poslední část vyvolá asi nejsilnější emoci v lidech. Je tady ve vitríně vlastně kamizola nebo vrchní část uniformy, ve které byl Karl Hermann Frank zatčen, vězněn a následně odsouzen a popraven.
1: Výstavu v paláci Líbek lidé uvidí do 8. srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: I nadále krásný den, zbytek svátečního dne krásného vám popřeji, zprávy v celou se blíží, čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí, i tohle se od nás za chvíli dozvíte a po 16. hodině už začíná Humoriáda.
1: Stojím v dešti, v očích pláč,

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Obnova Žukovovy ulice v Ústí nad Labem bude mít životnost 25 let. Kořenov chce svým dobrovolným hasičům postavit novou zbrojnici. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí a počasí na zítra převážně oblačno a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Rekonstrukce Žukovovy ulice v Ústí nad Labem zajistí podle města její životnost na 25 let. Radní schválili dodatek ke smlouvě, kterým se plánovaná životnost prodlužuje o dalších 5 let, uvedl to mluvčí magistrátu Marek Lukinič. S tím se zvýší také cena stavby z původních 38,5 milionů na téměř 45 milionů korun.
2: Součástí oprav je výměna povrchu, veřejného osvětlení i chodníků. Stavbaři začali na začátku června prvním úsekem od ulice Závodní Hrad po ulici Truhlářova Purkyňova. Hotový má být do konce prázdnin. Poté navážou úsekem k ulici Karla IV., který chtějí dokončit do konce listopadu. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V Kořenově v Jizerských horách vznikne další hasičská zbrojnice. Aktuálně obec přestavuje zbrojnici na Podlubném. Kromě toho plánuje stavbu další v Příchovicích. Hotový je projekt, podle kterého by měly náklady činit zhruba 20 milionů korun. Zastupitelé kvůli tomu museli změnit územní plán, říká starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: V územním plánu byl zastavitelný pozemek, k tomu určený, ale byl tam koeficient 0,25 zastavitelnosti a my bychom se do toho nevešli. Musel být hodně menší, což nechceme, protože my chceme, aby už ta hasičárna byla moderní.
0: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a tamní významné letiště. Podle mluvčího Leo Expressu Emila Sedla říká, že celou cestu vlak ujede za 16 hodin. Generální tajemník OSN António Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci o AI ve švýcarské Ženevě řekl, že umělá inteligence je experimentem na společnostech bez plánu a souhlasu. Světové instituce podle něj nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se řídit sami. Dodal, že vlády mají rychle jednat, aby vytvořili regulační rámce a že by tvůrci umělé inteligence měli za své počínání nést odpovědnost.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, během dne velká oblačnost a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 28 stupni, ve Šluknovském výběžku 21 až 24 stupňů a na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici. Objíždějte po silnici 1/27. A v Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice kvůli stavebním pracem. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
5: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
4: Ano, začínáme.
1: Humoriáda.

0: Karel Gott, to soufáme i první píseň dnešního pořadu humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivoš Moldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Martina Hudečková slaví svátek památky zesnulých. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo. Ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jak mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tím
3: to říkám. To sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo ten listopad. Tak mu tam položím ten načančanej věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bustu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočkám.
3: No, to je pravda, ale je pravda s tím alkoholem, to byl nádherný zvyk, který měla možná, jste to vyprávění slyšeli, Jiřinka Jiráskova a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba.
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako mi mumlají ty rty a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě se seká na zadek a že to teda bude A tak mu říkám, dědečku, představ, a tatínku, představ si, pořád to drží, pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych si taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku, Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filaun. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 01 04 humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: vítězství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě v hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře.
4: Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Zdraví vás Petr Zahroty a přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy, další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, ale té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku, popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste už třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky, po takovéhle jsem měl na vás jeden takovej dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B.
8: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky, naschánou.
3: Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme
5: jdeme na hřbitov
3: a jdeme se popovídat k hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
10: Co jinýho,
9: tam,
10: že jo. No,
9: tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde, a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
10: to je romantický,
9: branku,
10: ale
9: zeď no, to jak... A dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností, a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově, a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
10: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku, a koukám a tam bylo napsáno rodina Blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
10: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
9: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasujou asi na Blábolila, tak...
10: Tak si tam jde rovnou
9: tak
10: potom lehnout.
9: Přilehne,
10: tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
2: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přijde.

0: Kdyby čas nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně, jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby. Třeba v Brně máme taky krásný. Nebo v Třebíči je nádherné. Že? Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
1: to se losuje. To
0: zatím, no ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím, jako nemám to.
1: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já na hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz. No. Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti a ano, tady bývá opravdu klid. Tam slyší
0: ticho.
1: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
0: A když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
1: Jo.
0: Tak já bych ho nerad zklamal, takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
1: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80. Tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
0: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
1: a
0: mám.
1: A prodlouží ti to do 120.
0: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, nebo řekl, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
1: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Junákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zdeněk Jurák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? To, takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím.

0: Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
1: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
0: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
2: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
3: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
2: Ne.
3: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
2: Obarvit vlasy na zeleno.
3: To ne.
2: Nasadit paličky na prsty.
3: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně a nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali. A ta,
2: že zůstávali u země.
3: U země
2: a
3: ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
2: Čekali, že přijde ten
3: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
2: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
3: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
2: A nějakou divokou paruku? Jako vyloženě,
3: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
2: Jo.
3: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu...
2: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak sparkovou.
3: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
2: Protože, špatné k něčemu.
3: Protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, tak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, a když budete potřebovat vlasy, přesně jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
2: Když jsi přišel s ohlednou hlavou domů, co tomu řekla žena?
3: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta párty popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Ale když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
2: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: To tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou. Díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosím vás, Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, jak vysíláte, zahrám písničku Večerní četro dospělé, prosím vás,
1: někdy. Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, no. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasáno.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím, hlasujícím.
6: Zdraví, Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Janáka, Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak ano. I váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svělo, vy jste lahůdkář takový. S jakou, s jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, oh, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: Oh, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: Ano, to víte, že ne.
7: Stovku, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No,
8: co
7: víte,
8: říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. A, haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadrám?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje.
7: Jo.
8: A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takovej ňouma to je, no. No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Nebo zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil, no. Byť má tichý chodou, já ty dom, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech.
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakého kovu. Že ano. Třeba nějaká malá
1: dýka,
3: nějaká dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys jako zvedl? Jako bych řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju si rana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pověste na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefon je v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdenkem Junákem.
2: Ještě jednou za zrchavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sabíkem a Sabínkou. A to už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lidských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat, to znamená, dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, tak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No, vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No, právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuální.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám? A
7: prosím vás, ta bude přečuvovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: No nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že ze srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svého kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Ministerstvo průmyslu a obchodu varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. 10 kulturních a společenských akcí podpořil Ústecký kraj z programu Rodinné stříbro. Vedení České Lípy chce zajistit teplejší vodu v koupališti Dubice a počasí na zítra převážně oblačno a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 28 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Na podnikatele v Česku míří staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
4: Problémem takzvaných katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
2: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: 10 kulturních a společenských akcí získá letos podporu z programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Kraj za ně rozdělil celkem 4 miliony korun. Podle hejtmana Richarda Brabce z Hnutí ANO dotaci obdržel například hudební festival Ludvíka van Beethovena, Žatecká dočesná nebo výstava Zahrada Čech v Litoměřicích. Venkovní koupaliště Dubice v České Lípě nabídne návštěvníkům teplejší vodu. Radnice nechala po stížnostech na její nízkou teplotu doplnit filtrační systém o novou recyklační stanici. Ta bude udržovat bazénovou vodu v uzavřeném okruhu, čímž omezí tepelné ztráty.
5: Jak popsal ředitel příspěvkové organizace Sport Jaroslav Češka, teplota vody v bazénu by měla stoupnout až o několik stupňů. Cílem je vyčistit a tím i zrecyklovat až 80% vody, která by jinak odtekla, musela být nahrazená novou. Organizace Sport už 4 roky recykluje vodu i v krytém bazénu. Za tu dobu takto zpracovala přes 11 milionů litrů. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po jednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničím Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutteho podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí. Hodnotí členských států.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra během dne velká oblačnost a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Chomutově se v ulici Karolíny Světlé srazila 2 osobní auta a další nehodu máme hlášenou ve Varnsdorfu, Pražské ulici před železničním přejezdem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Regiodokument. Palčivá témata vašeho kraje.
1: Ústecký kraj dnes vnímáme hlavně jako kraj těžby a průmyslu. Kdysi byl ale také místem léčivých pramenů a lázní. Alena Harciníková se při cestě podél řeky Bíliny vrací k paměti místní vody, zaniklým pramenům i krajině proměněné povrchovou těžbou. V dokumentu Než doteče k Ústí se ptá, co všechno jsme s vodou ztratili a co se ještě dá obnovit.
0: Regiodokument. Palčivá témata vašeho kraje.

0: Proplítám se zarostlou krajinou. Já jsem blbě. Snažím se držet co nejblíž řeky. Bílina. Jsem na takové obhlídce. Plevel je občas vyšší než já. Toto zarostlý. Občas vykopne nějaká trubka, plot nebo spust odpadků. Každá cesta, kterou si vyberu, mě za chvilku vyhodí ven. Tak se teď snažím držet stezek vyšlapaných od zvířat. Ty většinou vedou zpátky k vodě.
1: A tak jsem se rozhodla jít od pramene až tam, kde se voda vylévá. Jít s proudem od začátku až do konce. Chci zjistit, co se tu s vodou stalo.

0: Jdeme to. Ježiši Kriste. To nejde.
1: Tam nedošáhne.
2: Bylo tu.
1: Ačkej, tak jsem dám už toho kresku. Teď se tam dostaneš. Sundej zástěrku.
2: Tohle.
1: A nejdřív ji odstrojíme a tím ji poháníme. Rozvaž pašli.
0: A pak to a já takhle a teď tohle.
1: Nejdřív šátek sundáme.
0: A pak tričko.
1: To je halko šile, Helena. Počkej, to nedostrháš.
2: Tak.
1: A už je Morena nahata.
0: Morena.
3: Jak nad tím tak přemýšlím, tak s léčivou vodou se potkávám vlastně už od malička. Máma mě brávala na termální koupaliště. V Ústí máme dokonce 3 různý koupaliště napájený 3 různýma pramenama. Děda nám zase od Loun vozil břvanku, takovou léčivou minerální vodu. Pamatuju si, že chutnala dost železitě a slaně. A taky nám vozil zaječickou hořkou, ale tu jsem moc nepila, protože ta hodně projímala. Nikdy jsem ten náš kraj ale nevnímala jako lázeňský nebo ani jako léčivý. Jediný, kdo si takovou pověst jakž takž udržel i v mý hlavě, byly Teplice. A o tom mi vyprávěla historička Pavlína Boušková.
4: V určitém období byly považovány vůbec za nejnavštěvovanější lázně v českých zemích. Předběhly i Karlovy Vary a lázně v západní polovině Čech. Ten pramen byl zde využíván už vlastně od 12. století, poté co zde byl založen ženský benediktinský klášter. A jeptišky využívaly lázně pro své účely i pro poskytování těch pramenů a té léčebné péče místním a pocestním.
3: Podle mapy bych měla být někde u Vysoký Pece nebo u Jirkova. Kousek ode mě je silnice, auta tady svištějí fakt velkou rychlostí. Já se snažím jít pořád s proudem. Kousek ode mě je tady takový baráček a ta řeka se do něj vlévá. Vypadá to trochu jako elektrárna.

0: Určitě si místní obyvatelstvo a i měšťané, i představitelé města uvědomovali, že je to takový dar mít tady tu termální vodu a vlastně byl to velký zdroj jejich příjmů. Se stávalo, že třeba v Teplicích během té jazenské sezóny se léčilo tolik hostů, kolik mělo město obyvatel. Takže když prostě ty prameny by zmizely, tak to by byla katastrofa, že jo, pro to město a pro ty obyvatele tehdy.
1: Tak jsem došla k tomu baráčku a za ním ta řeka mizí. Jsou to už jenom takový 4 obrovský trubky, 2 a 2 na každý straně a mezi nima panelová cesta.
0: To dolování uhlí tady bylo praktikováno v okolí už od konce 18. století. A v tom 19. století tušili, že nějakým způsobem to dolování může ovlivnit tu rovnováhu, hydrogeologickou rovnováhu těch termálních vod. Neměli to teda podložené nějakými geologickými odbornými pracemi, ale to tušení tady bylo.
1: Snažím se bílinu slyšet. Občas je tak slabá a malá, že nevydá ani hlásku. Občas zní jako moře.

0: Co by mi asi řekla, kdyby mohla mluvit?
1: Pamatuju si vás všechny. Těžcí jste přicházeli a odcházeli lehčí. Brala jsem vaši bolest na sebe. Pečovat. To byl můj úkol.
2: Proto také bylo ustanoveno nějaké ochranné pásmo kolem města, kde se nesmělo dolovat, ale koho v té době nenapadlo, že vliv na termální prameny by mohlo mít dolování i v tom vzdálenějším okolí.
0: Stojím teď u obřího pramene. Je to taková betonová skořepina s poklopem na zámek. Vypadá jako jakýkoliv jiný kanál. Kdybych nevěděla, že tu je, tak bych ho pravděpodobně přešla. Dovnitř se nedá podívat, ale asi 5 metrů odsud zbytky pramene vytékají do takový malý říčky. Přitom kdysi byl tak silný, že poháněl celý mlýn. Archeologové tu našli 100 bronzových náramků a spon. Byly to keltské oběti. Ženy si je sundávaly ze zápěstí a pouštěly do vody. A pak zmizel.
1: Nechtěla jsem nikomu ublížit. Jen jsem hledala cestu ven.
0: Tak jenom kousek odsud, kdy si ležel důl Dellinger. Jeho podloží prý bylo už od začátku těžby docela dost nestabilní. A prý někdy v únoru roku 1879 horníci narazili na místo, kde byla pod tlakem zadržovaná voda.
1: Stačilo jediné kopnutí.

0: bylo to takový průval té vody, že vlastně během 10 minut ten důl Dellinger byl zatopen, takže tam bylo několik horníků v různých vlastně uličkách a nestačili se dostat ven.
1: Těch 21 horníků vytáhli z dolu až po 2 letech. Geologové, které si Tepličáci pozvali, totiž nedoporučovali vylitou vodu hnedka odčerpat.
0: A tím došlo k narušení té hydrogeologické rovnováhy a mělo to právě vliv i na termální prameny v Teplicích, nejenom na Pravřídlo, ale i na ty ostatní teplické termální prameny, které vlastně za 2 až 3 dny úplně zmizely. Prostě se ztratily. Což vyvolalo tady v Teplicích zděšení, protože lidi nevěděli, co se bude dít, najednou prostě to nejdůležitější pro Teplice zmizelo. Lidi začali horentně vybírat třeba peníze, co měli ve spořitelně, a prostě vznikla úplně panika.
1: Ale teď vypadá to tu, jako by se tu skoro nic nestalo. Kolem je koupaliště, dubová alej, kterou teď procházím, nový rodinný domky. Vypadá to, jako by půda nikdy nebyla narušená.

0: jdu podél těch trubek už asi 3 kilometry, ale tady, jak stojím, tak je cedule zákaz vstupu a dál nemůžu. Ta řeka se z těch trubek vylévá až na území lomu ČSA.
1: Tohle byla moje krajina. Mokřady, louky, rákos, ptáci, vesnice, které se ke mně tiskly, potoky, které do mě ústily z hor.

0: předtím se tu rozprostíralo Komořanské jezero. Tak jak byste popsal tu krajinu předtím, než tu začala těžba?
1: Jako takovou hezky pestrou a chtělo by se mi říct harmonicky vyváženou krajinu pod Krušnými horami. Kolem toho Komořanského jezera bylo několik vesnic. Znamená, to byla taková krajina, která měla to centrum jako tu vodní plochu, ty mokřady kolem sebe, nad tím navazovaly louky, které vlastně kterými protýkaly potoky z Krušných hor, z těch údolí, na které vlastně koukáme, a okolo byly malebné vesničky, které kde se hospodařilo. Opravdu, jako bych řekl, jako až by se mi chtělo chvíli mi říct barokní krajina, a vlastně pod zámkem jezeří se rozprostíralo i zajímavé velké arboretum, byly oranžerie, pěstovaly se tam ovocné stromy, řada významných stromů zahradnických a tak, to znamená upravovaná, taková komponovaná hezká krajina.
2: Cítila jsem, jak mě tahají dolů. Nemohla jsem se bránit. Bylo jich příliš mnoho. Slábla jsem. Mizela jsem. Prameny kolem mě jeden po druhém zmlkly.
0: A co se stalo? Proč už tady Komořanské jezero není?
1: Komořanské jezero tady není z toho důvodu, že vlastně postupně bylo vysoušeno a přeměňováno na vlastně hospodářskou a zemědělskou krajinu, ale i tak z něj mnoho zůstávalo. Ten proces toho vysoušení, jak jsme si řekli, byl dlouhodobý a v podstatě zrychlil se výrazně s takovým záměrem, kterým bylo vlastně vybudování vodní nádrž Dřínov, pojmenovaná po jedné z těch obcí, která vlastně zanikla. A to už sloužila, tady ta vodní nádrž Dřínov už sloužila mimo jiné k rekreačním účelům, ale především jako zásobárna vody pro nedalekou chemičku, která tady je vlastně největší chemička, dříve chemické závody Chemopetrol, Záluží, dneska Orlen Unipetrol. To jsou veliké průmyslové podniky, které požadují hodně vody pro svoji činnost, a to Dřínovské jezero bylo jako zásobárna té průmyslové, ale i požární vody pro vlastně tyhle ty chemické závody.
3: Koho utopíte, jsem můžu tady?
4: Moranu. Morana je bůhně zeme.
3: Aha. Co je to?
4: Je to taková smrtka, protože lidi se spojovali období zimy s nemocemi, chladem, umíráním. Takže my ji vlastně odplavíme pryč. Ona odejde po vodě. Je to vlastně symbol očištění. Takže lidi se jakoby od té zimy očistí a můžou začít novou etapu, vlastně jakoby nový zemědělský cyklus.
1: Voda je podle mě stejně tak jako pestrá krajina základní infrastruktura vlastně k životu. I to nejhezčí město, když bude mít hnusnou krajinu kolem sebe, suchou krajinu bez vody, tak si myslím, že dřív nebo později bude mít nějaké problémy. To je jedna část. Druhá část je, že jste říkala, že jsme tu krajinu odvodnili, vysušili kvůli té těžbě. Ono se to ani jinak udělat nedá. Když někde se to těžit tím a tím způsobem a teď se rozhledněte kolem doleva, doprava, jak je to krajina rozlehlá, a představte si, že kdyby se tady nic tu vodu nečerpali, tak se vám to celá zatopí a jak z toho to uhlí dostanete. A jo, a to byl strategický a stále ještě je, že jo, velmi důležitý energetický zdroj to uhlí vlastně. Nic, furt to u nás vyrábí nejvíc energie z uhlí.

0: je!
1: Odplézeš si pryč,
0: jo. Ne. Místo, kde jsi mi skončil. Ale nikam se tam nikde zaháte, třeba.
2: To, na co bychom se měli zaměřit, je hledat takové způsoby opatření z hlediska té vody, aby jsme zase v tu krajinu tu vodu co možná nejvíc do ní vrátili. Samozřejmě s tím prizmatem toho, že to území musí zůstat bezpečné a to území po té těžbě někdy prostě už musí být odlišné. Nelze předpokládat, že všechny ty vodní toky, co tady byly, se vrátí do svých původních korat. To prostě už nejde. Myslím, že budete vědět o tom, že vlastně tady kousek od nás jsou skoro 3 kilometry.

0: trubky strčené v trubce. Je tady vlastně bílina zatrčená do trubky, nemá žádné povrchové koryto, to je extrémní zásah do té řeky, je to v podstatě umělej spánek, kóma té řeky vlastně. Neplní žádné funkce. Není, neexistuje. Je v trubce.
1: Strčená v trubce. Kóma řeky. Není, neexistuje. Umělý spánek.

0: Nešlo to v té době jinak prostě, jo. Nelze na to koukat prismatem, že to bylo špatně prostě. Splnilo to ty účely, co mělo. Ale teď ten lom končí vlastně a tady se připravuje projekt, který by měl zase tu řeku otrubnit, měl by ji vrátit do svého koryta a když se to dobře provede, tak to myslím si, že je velmi vhodný příklad toho, jak s tou vodou v té postižené krajině pracovat i nadále.
1: Hej, vodovodičko, k tobě ji neseme. Očistná studničko. Ujmi se, Mořeny. Vesna se vrátila, nás osvobodila, srdce potěšila, duši ulehčila. Nožky bosé mezi kvítím právě roztančila.
2: A už pluje.
3: Už!
4: Krom rýpadel a krkavců, které teda spíš slyšíme, než vidíme, tak tu taky vidíme vodu. Já takhle zhora bych ji popsala jako louži, což asi není úplně fér, protože, jak už jsme říkali, to měřítko je trochu jiné, než se nám odsud zdá. Na co se to koukáme vlastně?
0: No, ta louže, jak jste správně řekla, na kterou se koukáme, tak je vlastně nově vznikající jezero ČSA. Je to vlastně prazáklad toho budoucího velkého jezera, které by mělo zaplnit zhruba polovinu toho lomu postupně. Tady je potřeba říct, že to jezero, přestože vypadá jako louže, tak už dneska má hloubku zhruba 16 metrů, to znamená je poměrně hluboké a je i dlouhé, jako objem vody už tam je veliký. Vlastně je to nejhlubší místo v tom lomu.
4: Jdu pořád kolem Bíliny. Už se blížím k ústí a mám trošku strach. Cesta je hodně zarostla. Dlouho tady asi nikdo nešel, ale zároveň se tu valí strašně moc odpadků, kusy oblečení, dráty, PET lahve. Dělala jsem taky kus rozpadlého kočárku. Mezitím tu prorůstá první jarní kvítí, Petr klíče, fialky, teď to roste zlatý déšť. Už jsem vyplašila asi 3 nutry a já se vždycky strašně vyděsím, když plně těsně přede mnou skočí do vody. Cítím se tu nějak hrozně nepatřičně.
0: No a když bych si měl jako říct, jak to tady bude vypadat za 50 let v té Mostecké pánvi z pohledu těch jezer, ten Ústecký kraj je celkem jasné, že už bude krajinou jezer vždycky. Jo? Vlastně, když máte takovouhle zbytkovou jámu, takzvanou tu díru, jak se říká po tom lomu, tak tam není možný nic jiného, než s tím udělat, než jí takhle zatopit v podstatě a dostat do ní vodu, jo, že už nikdy neseženete tolik množství zeminy, abyste to celé zahrnula a měla se tady zase rovný terén, to prostě to, ta zemina taková nikdy není, protože logicky v tom chybí to množství toho uhlí, co jste z toho území vzala.
4: Já jsem se nějak snažila v hlavě pátrat, co je moje nejranější vzpomínka na dětství a vzpomněla jsem si na rok 2002, to mi byly asi 3 roky a nejenom Ústí zasáhla asi nejničivější povodeň. Pamatuju si obrazy rozlitý řeky a vody a bahna tam, kde by vůbec neměly bejt. Ale to jsou spíš obrazy, které mám v hlavě asi z fotek, než že bych si je reálně pamatovala. Ale to, co si z toho pamatuju, je strach, který jsem měla. A taky se mi celkem pravidelně zdával sen. Já jsem v té době spávala na takový vysoký palandě a v tom snu se voda dostala až ke mně do pokoje a ta palanda byla takovej ostrov. Vždycky jsem se v tom snu zbudila a všude kolem mě byla voda. Pamatuju si, že jsem pak vždycky před spaním sbírala všechny svoje plyšáky a dávala si je do postele, aby mi je voda neodnesla.

0: jednou nejsem si jistý, že my dva se toho úplně dožijeme, nejsem si úplně jistý, že se toho dožijou i naše děti, ale jednou to bude území, kde vlastně bude asi nejvíce podobná vodní plocha tomu původnímu Komořanskému jezeru. A troufám si říct, že s tehletou krajinou, dominantou těch Krušných hor, toho jezera, rozlehlosti toho území a zároveň v souvislosti s těmi komíny, co tady koukají, a tím zázemím toho lomu, tak vlastně to bude jednou opravdu hrozně hezký takový středobod té Mostecké pánve. Jo, a že za tímhletím pohledem, na který vlastně my dneska koukáme, že budou jezdit koukat lidi určitě z celé republiky.
1: Teď můžeme zodpovědně říct, že je jaro.
2: Konečně.

0: A stejně je tu hezky. Tak nějak zvláštně hezky.
1: Dokument Než doteče k ústí natočila Alena Harciníková, dramaturgie Martina Pouchlá, zvuk Antonín Kánský.
2: Český rozhlas Sever.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: O prázdninách hlídkují v Českém Švýcarsku i čeští a němečtí policisté. Nově mohou zájemci v Mostě pozorovat oblohu z hvězdárny i ve všední dny. Nefunkční koupaliště v Hodkovicích nad Mohelkou chce město nahradit biotopem. Počasí na zítra převážně oblačno a k večeru bude pršet, nejvyšší teploty do 28 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Během letních prázdnin dohlížejí na Národní park České Švýcarsko společné hlídky českých a německých policistů spolu se strážci parku. Do obtížně přístupných míst vyrážejí na čtyřkolkách, zapojuje se také jízdní policie z Libereckého kraje a Prahy na koních. Severočeská policejní mluvčí Eliška Kubíčková informovala, že vybrané lokality monitoruje policie také pomocí dronu. Nedělní společné hlídky se zaměřily především na dodržování pravidel pohybu v Národním parku a návštěvníkům připomínali zásady bezpečného a ohleduplného chování v přírodě. Hvězdárna na vrchu Hněvín v Mostě rozšířila svou otevírací dobu. Nově mohou zájemci přijít pozorovat oblohu také ve čtvrtek a v pátek, zatímco do konce června byla přístupná pouze o víkendech. Astronom Jiří Harant zve návštěvníky na denní pozorování slunce.
2: Přes den samozřejmě pozorujeme slunce a máme tady nový dalekohled speciálně na slunce. V době otevření, pokud nebude víc než 10 návštěvníků najednou, není problém či bez objednání.
1: V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku plánují nahradit nefunkční venkovní koupaliště přírodním biotopem. Nový areál vyjde na více než 43 milionů korun. Se stavbou by město chtělo začít letos v srpnu nebo v září. Podle místostarostky Heleny Řezáčové z uskupení Budoucnost pro Hodkovice bude termín zahájení prací záviset na podpisu smlouvy s firmou, kterou radnice vybrala při výběrovém řízení. Slovenská Nitra začala testovat využití umělé inteligence v městské hromadné dopravě. Město si od projektu slibuje přesnější údaje o tom, kolik lidí jednotlivé spoje využívá a na kterých zastávkách nejčastěji lidé nastupují nebo vystupují. Testování je v plánu až do konce roku.
3: Projekt je součástí evropského inovačního programu zaměřeného na dopravu. Zapojilo se do něj celkem 14 měst, kromě Nitry například Brusel, Londýn nebo Salzburg. V každém se výzkumníci soustředí na jiný problém, od elektromobility a inteligentního parkování přes bezpečnost silničního provozu až po logistiku. Cílem je ověřit nové technologie přímo v ulicích a podpořit jejich další využití v praxi. V Nitře mají získaná data pomoci především s plánováním autobusových linek, ale i úpravami jízdních řádů nebo efektivnějším využitím MHD. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra, během dne velká oblačnost a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ve Cvikově na Drnovci na Českolipsku na silnici 3. třídy se srazila dvě osobní auta a v Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
4: Příjemný poslech hudebního hledání na Českém rozhlase Sever vám přeje Petr Liftner. Ne, že by teď bylo nějaké kulaté výročí kolem umělce, kterého si za chviličku pustíme, ale prostě čím jsem starší, tím více si jeho hlas užívám a snažím se objevovat nové a nové písničky, které ozdobil. Vy ho určitě poznáte teď do několika sekund.
5: Míle a míle jsou cest, které znám. Jdou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

Valdemar Matuška původním jménem Vladislav Matuška nám dospíval písničku Vítr to ví. Narodil se 2. července 1932 v Košicích, ale celé dětství prožil v Praze. Hudební talent měl v krvi, maminka byla zpěvačkou v operetních divadlech ve Vídni a v Košicích, ale sám se zpočátku přímo uměleckou cestou nevydal. Vystudoval sklářskou školu a pracoval v tomto oboru v Poděbradech, což je dnes už méně známá kapitola jeho života. My, než budeme dneska v hudebním hledání pátrat po dalších méně známých písničkách od Valdemara Matušky, budeme pokračovat mou oblíbenou už od dětství Barborkou.

Přestože většina z nás zná hlavně hlas Valdemara Matušky, tak už se o něco méně ví, že hrál na řadu nástrojů. Nejčastěji na banjo, kytaru, kontrabás nebo bicí. A vystupoval s různými kapelami. V roce 1960 nahrál jednu ze svých prvních písní jménem Suvenír a krátce poté se stal jednou z výrazných tváří divadla Semafor, kde od roku 1961 vystupoval po boku osobností jako Jiří Suchý, Karel Štědrý, Hana Hegerová nebo Eva Pilarová. Právě v 60. letech jeho popularita raketově vzrostla. Dvakrát získal cenu Zlatý slavík a několikrát skončil těsně na druhém místě. Pak už, jak víme a známe, kromě zpěvu se začal objevovat také ve filmech a pro filmovou tvorbu i sám začal psát písně. Tak pojďme k tomu Suvenýru.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání, a tentokrát si pouštíme méně známou tvorbu Valdemara Matušky. Po odchodu ze Semaforu působil v divadle Rokoko, navázal známé spolupráce s dalšími hvězdami, například Helenou Vondráčkovou, Martou Kubišovou, Jitkou Zelenkovou nebo Karlem Gottem. A protože mám rád čísla, tak jsem pátral a Valdemar Matuška za svůj život naspíval přes 800 skladeb, což z něj dělá jednoho z nejplodnějších českých zpěváků 20. století, tedy alespoň podle jeho fanouškovských archivů. A databázi má velmi rozsáhlou a úplně přesněji se prý těch písní eviduje 806. Tolik jich během své kariéry naspíval. To zahrnuje jak jeho oficiální nahrávky, tak písně z koncertů, duetů, filmových, televizních a podobných projektů. Tak teď už slaný déšť.
1: Tak ty si myslíš, že jsi pro mě jediná a že tu stojím trochu zmoklý hrdina.

přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

akt a ty vnímáš i kámen se spídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Tolik Valdemar Matuška, pro mě osobně hlas, který znám od dětství, ale umělec, kterého jsem začal hlouběji objevovat a vyhledávat vlastně až po třicítce. My už za chviličku zamíříme do Francie.
1: Za všechny ty pomatený blázny, co věří v tisíc pohlaví, za všechny líný vepře, který život nebaví, za všechny, co ztratili svou soudnost a co si zapomněli skrejt, za rádoby influencery, co mají místo mozku prejt, za všechny, co prožívají svůj mindrák tak, že kolem sebe sejou zlost, za všechny pijavice v naší branži, co sajou dál a nemají dost.

za ovce schovaný do ohrádky, který žerou doslova. Všechny ty novinový plátky, co nás zkoušejí vychovat.

Za všechny, co si večer pouštějí zprávy a dvakrát za toho, kdo je hltá. Za všechny, co vidějí černobíle, někdy tak a jindy tak, jak jim přijde vod. Za ty, co zkazila slávy chvíle, a za sraby, co hrajou podle cizích not. Za všechny, co rozdělujou lidi na ty, s vakcínou a nebo bez. Jo, jo. Za všechny, co se budou i za rok zžírat tím, co bylo dnes.

0: svět, asi o dost jsem se sek. Asi o dost jsem se sek. Asi o dost jsem se sek.
1: Hudební hledání Petra Liftnera.

dohrála nám píseň Miami Vice od Maître Gims, který se narodil jako Gandhi Juna. Jako dítě z Afriky emigroval do Francie, studoval umění, živil se jako pošťák, no a jeho otec Jules Shungu Wemba Diao Pepe Kikumba byl také hudebník a zpěvák, známý jako Papa Wemba, který se i zároveň tykal v tehdejším Zairu s vedením země, než se vše otočilo, protože pak vydal píseň proti režimu a to byl jeden z důvodů, proč ze země utekli. Gandhi Juna tedy měl po kom dědit hudební vlohy, které zúročil například i v písni Reste se samotným Stingem.

Jedna ze streamovacích služeb uvedla dokument o zpěvákovi, kterého právě posloucháme, Gims on the Record. No a ty méně zaujatí posluchači ho mohli zahlédnout také v tom samém roce, protože mohli vidět Maitre Gimse při závěrečném ceremoniálu mistrovství světa ve fotbale v roce 2022. Celosvětově uspěl ale už před 10 lety v roce 2013, a to se skladbou Jumtire. Ta je ale na naše vysílání až moc repováno, tak vybíráme skladbu, podle kterého poznala i řada českých posluchačů.

0: Hudební hledání Petra Liftnera.
1: Tolik pro dnešek 56 minut vyměřených pro pořad Hudební hledání na Českém rozhlase Sever. Doufám, že jsme vám jak vzpomínkou na Valdemara Matušku, tak ukázkou z aktuální francouzské popové scény zpříjemnili sobotní večer a opět za týden se na vás od mikrofonu bude těšit Petr Liftner.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ve Vysoké Lípě na Děčínsku dnes hořel hotel Cortus. Výstava v Liberecké galerii FOK zachycuje veslařský sport ve fotografiích. Letos Správa železnic vybaví závorami 51 železničních přejezdů. A počasí na zítra převážně oblačno a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. V hotelu Cortus ve Vysoké Lípě na Děčínsku dnes hořelo podkroví a střecha. Požár se hasičům podařilo lokalizovat krátce po 17. hodině. Příčina vzniku je předmětem vyšetřování, říká mluvčí hasičů Ústeckého kraje Lukáš Faják.
2: 11 hodin 50 minut nám byl oznámen požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku. Na místo bylo vysláno 10 jednotek požární ochrany. Z objektu bylo evakuováno 8 lidí. Požár tedy nejspíš vznikl v kuchyni a dále se rozšířil do podkroví. Hasiči na místě události rozebírali střešní konstrukci a dohašovali skrytá ohniska.
1: Požár se obešel bez zranění. Ve fotografické galerii Severočeského muzea v Liberci můžou lidé navštívit 20. výstavu fotografií. Připravili ji dva autoři a současně veslaři Tadeáš Kamínek a bývalý olympionik Dušan Businský. Zachytili sportovce na letních veslařských závodech i v zimní přípravě. Správa železnic letos vybaví závorami dalších 51 železničních přejezdů. Nové závory přibudou například na Prachaticku, na trati Číčenice Nové Údolí nebo na Mělnicku na trati Kraluby nad Vltavou Velvary. Podle mluvčího správy železnic Davida Kabeleho se nyní zabezpečení doplňuje především na přejezdech na silnicích 2. a 3. třídy. Při výběru míst rozhoduje intenzita provozu i počet dopravních nehod.
3: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
1: Do Česka dorazil první ze dvou transportních letounů Embraer pro armádu. Přistál na ruzyňském letišti, vyplývá to z videa, které zveřejnil server z dopravy.cz. Model C390 Millennium uveze až 36 tun nákladu, 80 lidí a zvládne tankovat za letu. Je určený především na přepravu techniky, evakuaci lidí z krizových oblastí nebo nahašení rozsáhlých požárů. Druhý letoun by měl dorazit do Česka na konci roku 2020. Armáda dala za oba i s vybavením přes 11 miliard korun.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo a místy ještě déšť. Nejvyšší teploty klesnou na 15 stupňů. Počasí na zítra, během dne velká oblačnost a k večeru bude opět pršet. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 28 stupni, ve Šluknovském výběžku 21 až 24 stupňů a na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova. A v Chomutově v Dobrovského ulici je kvůli stavebním pracem zúžená vozovka. A v České Lípě na Staré Lípě je uzavřená Liberecká ulice. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Libor Klikar nám napsal. Nějaký pán se jmenuje Socha, tak ke které paní jdu, jak se jmenuje jeho žena? No já bych řekl Sochová, co je v tom za problém? Dobrý den.
2: Dobrý den. Nevím úplně, ale tak můžeme si z toho udělat téma a připomenout, že pokud se příjmení přechyluje a je to příjmení typu Socha, tak se to A na konci odsouvá a ta přípona přechylovací ová se dává k tomu základu, no a pak to normálně skloňujeme k paní Sochové. A pokud by nějaká paní to příjmení Socha vyvdala po muži a nechtěla ho přechylovat, no tak bude paní Socha ve všech pádech.
1: Jemu možná šlo o to, jak to, že to není jdu k paní Soše, nebo?
2: No, asi má pocit, že to nepřechylování je legrační, může být, ale zkrátka to jméno zůstává pořád v tom prvním pádu.
1: Můžeme připomenout, že příjmení zakončená na A se tedy skloňují podle vzoru předseda.
2: A tam jsou některé zajímavosti, ono je to celkem jasné, třeba příjmení Svoboda nebo Procházka, ta jsou vlastně bez výjimky podle vzoru předseda, ale když máme příjmení Váňa například, kde je měkká souhláska, tak tam nepíšeme bez předsedy tvrdé I, bez Váni nemůžeme napsat to tvrdé I, dáme měkké. No a podle tohohle vzoru, když už jsme u něj, se skloňují i příjmení zakončená na ja. Ona nejsou moc častá, ale občas se vyskytnou, například Valia. A tam sice se také skloňuje podle vzoru předseda bez pana Valji, opět tedy měkké I, protože J je měkká souhláska, ale na Moravě například se častěji v tom druhém pádě objevuje výjimka, říká se bez pana Valje.
1: A tam to je podle toho, jak si to ten nositel jména přeje.
2: Přesně tak, jak je rodinný zvyk.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dnes uplynulo přesně 611 let od upálení mistra Jana Husa. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Čeští basketbalisté v utkání světové kvalifikace zdolali Estonsko. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm a maxima docela vysoká až kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Lidé v celé České republice si právě dnes připomínají 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo také hromadění majetku. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července roku 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ale ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
2: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
0: Dopravci na železnici v České republice nabízí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do dánské Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a také na tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
3: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
0: Hygienici na jihu Moravy zahájili kontroly dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují také zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v regionu hlášeno více než 100 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí ale věnovat také riziku šíření žloutenky typu A, upřesní hygienička Marcela Březinová.
4: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a sušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací. Sport.
0: Čeští basketbalisté dnes podvečer zdolali v Brně v závěrečné vystoupení ve skupině H kvalifikace o postup na mistrovství světa Estonsko těsně 75-73. O jejich postupu do další fáze kvalifikace rozhodne utkání Slovinska se Švédskem, které začíná v Lublani právě teď.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami kránu ubývání srážek i oblačnosti, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a hlavně na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ujediněle i bouřky. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, na severu a severovýchodě pouze kolem 24. Vítr mírný od západu, místy nárazy přes 50 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici číslo 620 je nehoda za výjezdem ze Stodu směr Plzeň. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po písničce pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.
5: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průtahů.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaný občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaný občanem, jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora, důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, tak ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci a tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě. A jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka. Děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít v tom jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, nějaké jistoty jste jako jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslu. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Hlapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka, nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hlapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden. My jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo. A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No. Richard Miller byl tehdy mladičký a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Hlapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy si nekoupíš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoli podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si Nadě Válové kdysi všiml v roce 2005, a od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba Výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: No právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla les, čím se u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili, jo. A přitom já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce, opravdu. To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl jsem to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny, jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně. A pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to je přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem byl, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: A on vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live?
3: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který

0: trošku vyselo takový to.
1: To no. Já si ještě pamatuju. Jo, jo, jo. No, to jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
0: Jo. No, ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitnosti, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil tam na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat a teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to spolkovodlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
1: On byl takový šprýmař. Tak
0: no tak řekněme. No.
1: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo? Vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
0: Tak
1: to bylo úplně mimo jako.
0: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. To bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
1: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
0: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Habka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Bůh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli, která zvala.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Češkou jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z devátý třída, hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera. Tam je fakt těžký se dostat a ona měla hodně bodů a dostala se tam a zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet a moje dcera to musela také hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, to věc, co udělá. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch Beyoncéských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými Beyoncéský balady. Jo. Kdo by to byl řekl? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty Cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? mají Češi.
2: Daleko míň, než byste řekl, jako jo. Daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. Jako my jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. Jako. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte, protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Jo. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo. Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří je přišli osvobodit ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4-roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Tahle se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Podnikatelé v České republice by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Po požáru hotelu na Děčínsku jsou škody zhruba za 15 milionů korun. Česká tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Wimbledonské dvouhry. A počasí zítra zpočátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě republiky s deštěm. A maxima docela vysoká, kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Na podnikatele v celé České republice míří staronový druh podvodu. Do schránek jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
4: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
2: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Ostravský magistrát dá více peněz na sociální služby. Celkovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními nebo sociálními problémy. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou moci provozovatelé sociálních služeb požádat o finance města na konci září.
5: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
1: Požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody zhruba za 15 milionů korun. Řekl to v podvečer mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiči museli z hotelu Cortus evakuovat 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Oheň se podle Fajáka rozšířil zřejmě od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou. Zítra se do hotelu vrátí vyšetřovatelé, aby zjistili přesnou příčinu. Do hašení se zapojilo 10 jednotek hasičů. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po 7 hodinách.
0: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále prestižního Wimbledonu. Američanku Madison Keysovou porazila 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila v osmifinále další českou tenistku Marii Bouskovou, a to 2x6-4. Na svůj zápas stále čeká mezi muži Jiří Lehečka. Na centrálním dvorci se v osmifinále dvouhry střetne s Němcem Zverevem.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku ještě velká oblačnost, hlavně na severovýchodě občasný déšť nebo přehánky kránu ubývání srážek, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, hlavně opět na severu a severovýchodě republiky občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tam čekáme teploty většinou kolem 24. Vítr mírný od západu s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11 ve směru Praha Hradec Králové. Za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí osobní vozidlo v odstavném pruhu. Je to kilometr 63, projíždějte opatrně. A v Praze na Hlávkově mostě ve směru z Holešovic do centra odklízí následky nehody osobního vozidla. Provoz tam odklání policie, kolona se netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžných citů vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Přemýšleli jsme, jaký příběh dnes vybrat. A rozhodli jsme se pro ten, ze kterého je cítit láska nejen k sobě samým, ale i k dětem.
6: Říkává se, šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. A když je v té rodině i láska, je vyhráno. Štěstí i lásku našli dva úžasní lidé ve Vítkově na Opavsku. Jejich příběh začal před 63 lety.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Svou lásku a život s ní nám dnes představí manželský pár Helena a Oldřich Výchovy. Pár, který už brzo oslaví diamantovou svatbu. Jemu je 80 let, jeho paní oslavila už 79. narozeniny.
1: Prožili život v lásce, úctě a vždy mysleli na rodinu. To je důvod, proč bychom se o nich rádi dozvěděli víc.
0: Patrik Rozehnal už přichází k jejich rodinnému domu ve Vítkově.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítáme vás ve Vítkově.
3: Nápis dědečku máme málo na vašem tričce, znamená co?
4: No to znamená, jak mě mají moje vnučky rády, jo. To mi dali moje vnučky z Hradce Králového, od našeho nejmladšího syna. No a tak, ale hodně lidí mi řeklo, že a to je pravda toto. Těch dědečků je opravdu v podstatě méně jak babiček totiž, jo. No, je to o tom takto.
3: Dědečku je třeba si vážit, dědeček dostane bonboniéru od nás.
4: No, tohle myslíte vážně, děkujeme.
3: Takže vy budete Oldřich, jenom aby jsme to uvedli na pravou míru?
4: Oldřich, ano.
3: A Helenu máme tady ve dveřích.
5: Ano.
6: Dobrý den.
3: Já pro vás mám kytičku.
6: Děkuju, to jste hodný. Moc děkuju. To už jsem dlouho nedostala takovou kytičku.
3: Oldřich nedává květiny.
6: No tak my máme plno kytek po zahradě, tak jsme taky šetrní.
3: Výborně, tak to je odměna za vaši lásku, kterou máte mezi sebou a kvůli které jsme přijeli.
6: Určitě. Tak už mě ulovil, když mi bylo ani ne 16 a mu nebylo 18.
3: A vy jste se nechala?
6: No, nechala. Tak on byl sympaťák.
3: Sympaťák, a to je furt?
4: Bránila se dlouho. No.
3: O tom všem si budeme vyprávět, jste na to připraveni?
4: Určitě ano.
3: Takže příběh Oldřicha a Heleny Výchových v téhle chvíli vlastně začíná.
6: Ano, děkujem.
0: Do diamantové svatby, tedy oslavy 60 let společného manželství, zbývají Heleně a Oldřichovi Výchovým už jen měsíce.
1: Vraťme se tedy na začátek. Do doby, kdy se seznámili, začali spolu randit a pomalu se mezi nimi rodila láska.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, samozřejmě bylo to i v tomto případě, jo, nedá se říct o dnu, spíše o létě. Létě roku 60. Vlastně před naší svatbou to byly 4 roky.
3: V létě 1960 se stalo co? Kam jste přijel, co se stalo?
4: Nikam. My jsme tady Vítkováci od války, takže jako mladí lidé, tak se chodí, korzuje, kouká. No tak jsem viděl pěknou holku, navíc sice jako žáčku jsem ji neznal, jo? Ale později ano, ona třeba dělala vedle práce i uvaděšku v kině. No tak jsme chodili, kde tady za kulturu, než do kina, tady nic po válce moc nebylo. Tak jsem si ji vyhlédl.
3: A kde to bylo, jako že jste si vyhledali? Prošla ulicí, někde se zastavila, byla s kamarádkami v parku na nějaké akci?
4: No tak podívejte se, na malém městě se korzuje nahoru dolů, jo? Od kina
3: cestou jste
4: na náměstí, na náměstí mladí lidé se potkávají, koukají po sobě. No tak to jsem asi viděl. Potom i v tom kině, že? Když uváděla, tak to začalo.
3: Heleno, kdy jste si všimla vy, Oldřicha, že takhle pokukuje při korzování?
6: Já jsem ho znala jenom tak podle vidění a to on se chodil učit, měl před maturitou, chodil se učit tam někde do parku. No, tak jsem si ho všimla, že jo. A taky potom, když jsme chodili na ty čaje, tak krásně tancoval, že jo. Nám to spolu sedělo, že jsme tancovali furt spolu.
3: A v létě 1960 vás tedy někde zastavil a pozval třeba na ten čaj, nebo jak?
6: On chodíval k nám, jako já jsem třeba musela zalívat zahradu, že? Tak to dělal za mě, no, mě šetřil. On mě hrozně miloval od začátku. Já jsem si musela napřed, že jo, zvykat. Já jsem vám mladá, pane bože, mi nebylo ani 16. No, ale jo.
3: Oldřich se zamiloval a šel na to přes kropení, jo?
4: No, tak ano, ale to je epizoda. Spíše si vzpomínám na případ, že jsem jí nesl růží krásnou A ona ji nechtěla utekat přede mnou. Tak no, domů, jo, buď se styděla nebo něco. Ale její otec tam dělal v garáži něco, tak mu říkám, dobrý den, pane Učík, já jsem nějaký Olda Vicha, jo. Já vám tady nesu vaši dceři Heleně růží a ona, že byste jí to dal, jo. No ale dobře, tím jsem si ho velice získal, jo. Ku podivu, aniž jsem tušil, že něco takového může být, jo.
3: Takže jste vlastně měl už povolení dopředu, že si s Helenou můžete něco začít?
4: No může říct ona, že oni ti rodiče její mě pomalu měli radši jak ona sama, jo. Jo, oni mě rádi viděli, že tam chodím za ní. No, oni měli totiž 4 dcery přibližného věku, tak jsem si mohl vybírat. Po nějaké době, když jsem teda přišel už i do rodiny, no tak tam byly 4 krásné panny, jsem si připadal jak té pohádce o princezně Zlatovlásce, že mouchu jsem neposlal, měl jsem si vybrat tu nejkrásnější, tak jsem si vybral.
3: No, zůstalo u Heleny.
4: Ale to má pokračování, víte. Z těch 4 sice jsou už jenom 2 mezi tím umřeli, no ale ta, co zůstala, byly v Havřově. Když tak na to vzpomínáme, tak ona říká, cože si vybral nejkrásnější? Vůbec ne, nevybral si tu nejkrásnější. To mluví za všechno, že?
3: No. Heleno, kdy bylo tedy první rande, jak to vnímáte vy, kdy vás Oldřich pozval někam, možná s tou touhou, že by se to mohlo vyvinout i v chození?
6: Jo, chodívali jsme na procházky za město, jo, to jsme chodívali skoro často. No a já pracovala na směny, že, v Hedvě. Každý den mě čekal po směně, po odpolední. To jsme kolikrát do rána, on šel přímo na autobus do Opavy, jezdil ve 4 hodiny. A tak to bylo, no.
3: Vy jste takhle probendili noc, noci?
6: No, někde jo, ano.
3: Co na to rodiče?
6: Oni ho měli rádi, moji rodiče. Ne, oni byli spokojení, když věděli, že jsem s ním.
3: A byli jste venku nebo doma?
6: Venku, my stáli, že jo. Já když si vzpomenu, jsem se nemohla na to ani nemůžu říct.
3: Musíte.
6: Ježišmarja, jak jsme tak stali u sebe, že jo, a to, tak jsem se bála, jestli mu nepokropím boty, protože si řekne, nepršelo, on mě nikde nepustil. A já jsem nechtěla, jsem se styděla říct, že se mi chce jít to. Takže tak jsme my začínali, no.
3: Takhle jste se k sobě měli, že jste celou noc v obětí téměř
6: ano,
3: zůstali?
6: Ano. On nešel na autobus do Opavy, jezdil, že, ve 4, tak jsme tak po odpolední, že jo, on odpoledne asi chodil spát a potom, aby mohl se mnou být. Jo, ale myslím si, že jsem zvolila dobře. My jsme na sobě tak závislí, to je hrozné, fakt. Je to tak?
3: A to je pěkný, ne?
6: No je, však mi se to líbí, já si to ani neumím jinak představit.
3: No Helena musela být krasavice, dodnes je, krásné dlouhé vlasy měla. Jak vypadala?
4: No, moc pěkně, mi se líbila, měla i kromě obličeje i pěknou postavu. Já jsem byl totiž vždycky spíš dolňák, do dneška jsem dolňák, jo. No. A to ona měla a má pořád ještě, jo. No, ale tak jinak to je za mladá, dneska o tom můžeme akorát žertovat, že jo. No, ale bylo to skutečně tak, jo.
3: Ale vzpomínáme na ty časy, jak to začínalo a zjišťujeme v tomto pořadu, jak vlastně tehdy mladí prožívali lásku. Tak vy jste byli po nocích, vy sám, pamatujete si ten okamžik, kdy jste Heleně třeba poprvé dal pusu, jak jste se cítil, nebo jestli ona se dordila, nebo jak?
4: Raději, ať to řekne sama.
6: Jo, byli jsme spolu v kině, že? No, a on proto, aby se ke mně nějak jako to blíž dostal, tak koupil do lože všechny lístky. Koupil 4. A já jsem se dívala, že tam nikdo není celou dobu sami. A on celou dobu koukal po mně, furt mě prohlížel a skoro se mu to nepovedlo. Když už konečně mě dal tu pusu, tak se rozsvítilo a byl konec filmu.
3: Vy jste hledal celou dobu odvahu?
4: Přesně tak. Přesně tak.
6: Ne?
4: Ale nechtěl jsem, ať máme u toho nějaké svědky, že? Tak jsem opravdu do té lože, ale 4 místní lože v kyně, tehdy opravdu koupil. Ale to jste tam připomněl, vůbec by si na to ani nespomenul, kdy se vydal vlastně tu první pusu. A víte, jak ona si to dobře pamatuje.
6: Ano, tak to bylo.
3: A byla pěkná.
6: Já jsem se tak lekla, že jo? Já jsem se tak lekla, že...
3: Oldřicha nebo že rozsvítili?
6: Že mě matnul, já jsem ho pozoroval, že furt se chystá, ale... ale nakonec se mu to povedlo, no, tak... Já už jsme spolu tolik, že jo, let. Jedno tělo, jeden hlas, všecko máme stejné. A celé ty roky vlastně. Já jsem nikdy neměla zájem o rodina a děti. To je můj život. A to už od mojich 16. No já si to ani nemím představit, že bych měla já s někým jiným žít nebo něco. To vůbec. To už. Já bych to ani nedokázala. To vůbec.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Vybíráme pro vás a posloucháme ty nejtklivější příběhy opravdové lásky.
2: Dnes je to příběh Heleny a Oldřicha Výchových. Seznámili se v roce 1960. Začali spolu chodit a brzy se přestěhovali do domečku Oldřichových rodičů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak samozřejmě jiné plánování o tom, že spolu asi budeme, to jsme určitě uvažovali, do toho nám ovšem vstoupila vojna. Protože po roce známosti jsem rukoval, tak ty dva roky pro mě to byly kruté, pochopitelně. Navíc jsem byl na takové vojně, kde jsem se první rok vojny vůbec domů nedostal. Vůbec. Až druhý rok jsem si to vynahradil. Jo. No ale potom po vojně, samozřejmě, že jsme už bydleli spolu, tak jsme plánovali, že určitě budeme spolu žít. Bydleli jsme u svých rodičů a rozhodli jsme se ke svatbě teda v tom roce 64, ale to byla otázka 4 dnů. My jsme se rozhodli rychle.
4: Jste se museli rychle rozhodnout?
3: Ne, to vůbec ne, to ani náhodou. Nám se narodila první dcera až 2 roky po svatbě. Ale chystali se Velikonoce, my jsme bydleli u našich a moje matka nám říkala, tak chystáme ty Velikonoce, tak co kdyby se u té příležitosti vzali. A tak to bylo. No tak nějaké jídlo bylo, že pití se udělalo, stejně by se oslavovalo, tak i tak. No a tak byla tam samozřejmě jenom naše, moje rodina, její rodina, asi do 20 lidí.
4: Jaké datum máte tedy vaší svatby?
3: 28. března. Byl to den učitelů a tehdy byly i Velikonoce. Tak to nějak vyšlo.
4: Jak ten den svatební vypadal od začátku? Jak jste ho prožívali? Helenovi jako nevěsta, Oldřichovi jako ženich a pak tedy společně jako novomanžela. Jak to začalo, ten den pro vás? Vy jste musela minimálně hodinu strávit u kadeřnice, načesávat vlasy, ne?
5: Já jsem byla v životě 2x, 3x v kadeřnictví.
4: A jednou z toho na svatbu?
5: To ani ne. To ne.
4: Kdo vás česal?
5: Já jsem měla vždycky dlouhé, no tak sestra, já jsem měla vždycky dlouhé vlasy a na tom se nedá moc udělat.
4: Jaké jste měla šaty?
5: Bílý kostýmek. To mi švadlena během 3 dnů ušila, že jo. Závoj jsem si půjčila, že? A kytisa ta byla uměla.
4: Ne.
5: Jo.
4: Kde jste měli obřad tedy?
3: Tak obřad byl samozřejmě občanský na tehdejší městském úřadu ve Vítkově, nebo na místním národním výboře, tak se to jmenovalo. Bylo to kousek od našeho bydliště, tak ani jsme tam nejeli, ale šli jsme pěšky v průvodě. No, byla to určitá rarita.

0: Národního výboru, když nás oddával, tak říkal na závěr, a teď si na důkaz své lásky vyměňte navzájem prsteny. Jo? No já jsem to vzal vážně. Já jsem vzal svůj prstýnek a fugí ho na ruku. To šlo hladce. A když ona vzala ten její, tak mi ho soukala tady a ten nešel ani na maliček. No to byl gol. Ale celkem si to nikdo moc nevšiml, jo? Ale to si připomíná na teďka. Tak řekl, vyměňte prsteny, tak jsem je vyměnil. Ne? Tak.
1: Co pusa?
0: No, byla pochopitelně, že byla.
1: Rodiče seděli opodál, byli dojatí?
2: No, určitě, seděli tam. No, jeho maminka ne, ta vařila. Ta byla doma, chystala. Jako tu hostinu, že jo?
1: Vy jste nechal maminku doma?
0: Tak to byla její volba, samozřejmě. No.
2: To. Ona byla taká skromná, nechtěla moc nějak.
1: Když obřad skončil, tak co následovalo? Vyšli jste před úřad, čekali tam na vás svatebčané, proběhly nějaké rituály jako dnes nebo ne, nebo jste se zase pěšky přesunuli domů? Co bylo?
0: No přesně tak. Šli jsme pěšky nejdříve k fotografovi, protože kromě těch snímků, které samozřejmě se dělají u obřadu, tak jsme si šli fotit se svědkama ještě teda jako fotografovi, no a potom zase domů, no, na hostinu. Klasicky, úplně klasicky.
1: Tam jste se posadili ke stolům, sehnali se židle od sousedů, nebo byly doma všechny potřebné a byla hostina?
2: No ano, určitě, tak navařené zelí a také knedlíky, to je předem, že? Pekly se kačeny, takže jsme měli kačenu, že? Na oběd zelí, knedlík, to si pamatuju.
1: Je to povídání o partnerském životě, tohle je váš začátek, ta svatba, ten den v roce 1964 a teď mě zajímá, co jste prožívali, když už jste měli po obřadu, byla ta hostina a teď jste si říkali každý co, teď nám to začne, nebo jste si ruce proplétali pod stolem a těšili se, až budete zase sami, nebo že přijde ta svatební noc, to mi tak jako intimně trochu řekněte. Heleno.
2: To vůbec nevím, to já myslím, že tím, že už jsme spolu půl roku bydleli předtím, tak už to nebylo také divoké.
1: To znamená, tyto intimní věci probíhaly ještě před svatebním obřadem?
2: No, určitě, určitě. Tak pane Bože, on byl hrozný. Ten mě furt musel mačka naobjímat.
0: Tyto věci, které říkáte, nevím, které konkrétně asi domyslíme se, tak probíhaly nejenom před obřadem, ale už i před vojnou, takže už jsem se bavit. No.
1: Já se nedivím, Helena byla šťabajzna, ne?
0: Tady říkali přezdívku Bardotka. A opravdu, jo, to musím, jedna se chtěla vždycky podobat a já myslím, že to bylo trefné, že byla dokonce i hezčí než Bardotka.
1: Vždycky se vám vaše žena líbila, vždycky jste na ní byl hrdý.
0: Do dneška se mi líbí.
2: Nechce měnit, chce jenom mě. No a tak mě to pasuje, že mi to vyhovuje. My už jsme jak jeden člověk, my už bychom bez sebe nebyli. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh Heleny a Oldřicha Výchových, kteří se vzali bezmála před 60 lety.
2: Po svatbě přišla touha po vlastním bydlení. Poštěstilo se to ale až po 6 letech. Mnohem dříve přišly na svět děti, které se měly stát tím nejdůležitějším a nejmilovanějším v životě obou partnerů.
1: Helena povila dceru a dva syny. Byla šťastná.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Já jsem se na to těšil a to pro mě to už bylo všechno naplánované. To pro mě bylo to nejvíc na světě. A dodnes je teda. Dodnes je pro mě moje dětská manžel je všechno.
4: Jaké to je? Dá se to popsat a srovnat? Láska mateřská a láska partnerská?
5: To bych vůbec neslučoval. Ani bych to nestavil proti sobě. To jsou totiž dvě naprosto rozdílné věci, aspoň u mě. Ano?
4: No. Byl okamžik, kdy vás děti třeba rozplakali, dostali, že jste i slzu uronili kvůli něčemu?
3: To si ani nespomínám. Jedině radosti. Ne smutkem, to vůbec nikdy. Oni mi dělali jenom radost. A dodnes mi dělají radost. Já jsem tak šťastná, že je mám. Hlavně se o ně bojím, jako každý asi rodič. A ty má automa se ho kruje. Bojím se o ně.
5: No, zase opět jednu snad úpornou příhodu. Když byl náš nejmladší malý, tak máma naprosto nepedagogicky naprosto se ho ptá. Honzičku, a řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? Na to by se rodiče nikdy neměli dítě ptát samozřejmě, ale ona ano. A on řekl, nepovím. Ale Honzičku, řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? A on říkal, neřeknu. Já vám to nikdy neřeknu, protože tatínkovi by to bylo líto.
4: Když se v povídání o dětech dostaneme a skočíme hodně v čase do toho okamžiku, kdy vy jste se stali babičkou, dědečkem, jaké to pro vás bylo? Pamatujete si ten okamžik, kdy jste poprvé byli vlastně díky někomu tedy babičkou, dědečkem a co jste prožívali?
3: No tak kdo byl vlastně první? No, já teda vnuky a vnučky hrozně miluji, ale svoje děti jsou svoje děti. To nebyla větší láska ne ke svým dětem. Protože zaprvé tu nejsou, že jo? Oni tu nejsou a my je tak často nevidíme, že jo? Je to daleko.
4: Vy jste byli milujícími rodiči, všechno jste si to hezky naplánovali, děti jste si užili. A tu lásku vlastně jim věnovali, to se málo komu v rodině podaří a děti budou asi i vděčné za tu vaši lásku, ne? Cítíte ji od nich zpátky?
5: Určitě ano. Cítíme na každém kroku.
3: Jo, milují nás tež. Ty se o nás tak tež bojí, tak jak my jsme se vždycky o ně báli, tak oni taky.
4: Myslíte na ně i dnes, třeba každým dnem?
3: Každý den. Usínám a stavám a myslím jenom na ně. A on je na druhém místě.
5: Určitý důkaz máme v kuchyni, kdybyste se potom podívali, tam je panoptikum naší rodiny a tak to neustále žijeme, stále je máme na očích, stále.
3: A v srdci jich mám, furt, v hlavě, v srdci všude.
2: Do života Heleny a Oldřicha Výchových zasáhla i okupace v roce 1968 a následné politické změny. Oldřich veřejně vystoupil proti vpádu vojsk do naší země.
1: Museli projít zkouškou pevnosti jejich vztahu. A my už víme, že to dokázali.
5: Tak nesměl jsem potom 10 roku ani učit. Já jsem učil mladé kluky řemeslům. Tak jsem, samozřejmě jsem se živil všelijak, i když jsem mohl dělat technicko-hospodářské funkce i vyšší, dokonce jsem měl i vyšší plat, ale já jsem chtěl dělat svoji práci. Jo? A My jsme byli takzvaní občané druhé kategorie, jo, tím pádem na všechno. Tak učit jsem nesměl mladé, aby jsem nekazil generaci, že jo, nějak ideově, ale za to jsem mohl vykonat vysoké hospodářské funkce. To jsem teda vykonával, ale hned, jakmile po 10 letech, a to bylo tehdy s příchodem Gorbačova v Rusku do funkce, se to uvolnilo, ta situace, tak jsem zažádal a vrátil jsem se teda do svojí práce, k práci, kterou jsem miloval. Tak to je asi to období, o kterém žena mluvila, jako v životě dost těžké a já jí můžu poděkovat, že byla se mnou, že mě podporovala samozřejmě, že takže jsme to nějak i přežili, protože děti dorůstaly, holka chtěla jít na studium, no potom i syn, tak to byly ty horší chvíle života. No.
4: I to život přináší a tam se asi projevil ten váš vztah, že byl pevný, možná se upevnil, nebo jste poznali, že láska může mít i tuhle podobu, že podržíte jeden druhého.
5: No ano, 100%, i když jsme si o tom nemuseli každý den samozřejmě vykládat a přesvědčovat, ale je to tak, jak říkáte.
0: Zlatá láska.
2: Helena a Oldřich Výchovy žijí pevnou láskou, která jim pomohla přestát i krušné chvíle.
1: Chtěli bychom je potěšit a dopřát pěkné chvíle u kávy doma nebo na zahradě. Proto jsme jim po Patrikovi Rozehnalovi poslali velký domácí kávovar na espresso a další nápoje a přidali ještě malé přenosné digitální rádio.
2: O ničem doposud neví. Všechno jsme nachystali tajně u nich v kuchyni. Kam je teď? Právě Patrik vezme.
3: Ježišmarja.
5: Ježišmarja. Tak to, toto? No tak to teda děkujeme moc. To jsme rádi.
3: To moc děkujeme, to bude kafičko chutnat ještě lépe, jak tam
5: tak
3: z toho,
5: to teda.
3: Z toho, že?
4: Až si uděláte kávu, tak si k tomu zapnete digitální rádio, které jsme také přivezli.
3: Vážně?
5: A poslouchat Český rozhlas Olomouc.
3: To já mám takovou herku už jenom to radio. Že to mi bude vyhovovat. To jsem šťastná teda. Já bez radia neusnu. A pak se zbudím a poslouchám dál.
4: Teď v lepší kvalitě?
3: Ježi, no určitě, to jsem moc ráda. Teda.
5: To teda.
3: Moc děkuju.
5: Tak moc děkujeme opravdu. To.
4: Budou mít radost?
3: To jsme nečekali teda.
5: Takže zdravíme pana Petra, jo, i paní...
3: A Carmen. Máme ji hrozně rádi. Taky rádi vidíme a dělá nám to dobře. Že ještě v tom věku, jo? Protože oni jsou přibližně, jak my, že jo?
4: Tak až si dáte první kávu, vzpomeňte si na ně.
3: To určitě.
5: Určitě si vzpomeneme, určitě.
3: To určitě.
4: Ať vám slouží velký kávovar na espresso, větší kávu, taky na čaj a digitální rádio, na kterém můžete poslouchat své oblíbené pořady v Českém rozhlase.
3: Ano, to moc děkujem teda. To jsem překvapena. My většinou rozdáváme dárky, my nedostáváme.
5: No. Ano, ano.
3: Takže to...
4: Tak se to konečně obrátilo.
3: Tak, konečně nám to někdo splnil. To moc děkujem teda.
4: Jak ta láska vypadá ve vašem věku? Dáte si občas pusu, podržíte se, zatancujete si, vyznáte si lásku ještě v tomhle věku? Řekněte to i těm mladším, že to takhle funguje. My v to doufáme.
3: Funguje to určitě. Tak dáváme si najevo, že se máme rádi. Furt chodí a olizuje mě, že jo, děda. No, jo.
5: Tak proč by ne? Ano, pohladíme se.
4: Co pro vás znamená láska?
5: No, tak to nevím, jestli to má říct ze své hlavy nebo slovy básníka. Láska. Láska znamená mít někoho rád, obětovat se pro něho, dokázat udělat i věci, které bych normálně neudělal, nikdy, samozřejmě. No a hlavně o tom moc nemluvit, ale dokazovat to konkrétními činy.
3: Mně to připadá, že to není obět, to není obět, to je, ta láska to je to, co člověk, jde to z něho. A není to obět, já se neobětuju, já to chci tak. Já se neobětuju. To tak je.
4: Co pokládáte za největší důkaz lásky od Oldřicha za ten život? Co byste řekla, tak tohle, to udělal z lásky.
3: On všechno dělá z lásky, já si myslím. Jo, on mě miluje celý život.
4: Dokážete si představit, že byste nebyli spolu?
3: Ani ne, neumím si to představit vůbec. Vůbec ne, ne. Já už bych, až budu bez něho, tak už budu mrtva. Jedině. Nechtěla bych žít bez něho. Já nevím, jak bych dál žila. To ne, my jsme tak zvyklí na sebe. My už jiní nebudeme, aspoň já teda. Ale on taky, já to vím, já, že on taky ne.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplné příběhy pro vás vybíráme z těch, které jste nám poslali na začátku roku. A bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážíme.
2: Vyzkoušejme teď Helenu a Oldřicha Výchovy z jejich společného života. Složí manželskou zkoušku u Patrika Rozehnala, který si pro ně nachystal zdánlivě jednoduché otázky?
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. A nyní jejich odpovědi poskládáme za sebe a jsme zvědaví, jak dopadnou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Co jste si poprvé slíbili?
4: No, že budeme spolu dál, že budeme navštěvovat a budeme spolu takzvaně jako chodit, říkalo, že?
5: Samozřejmě věrnost, to je jasné.
3: V čem je manželka urputná? Prostě na čem trvá, i kdyby svět se bořil.
4: Patriku, to ze mě něco loudíte, nebo co? Tak asi na čem je urputná. Tak vždycky byla pořádná, trvala na nějakém tomu chodu rodiny, no a potom asi na věrnosti.
3: V čem jste zásadová urputná, na čem lpíte, co prostě tak jako musí být podle vás?
5: Ve všem.
3: Co rád dělá váš manžel rukama a dobře, na co je prostě manuálně zručný?
5: Tak manžel je velmi zručný.
3: Na co máte šikovné ruce?
4: Jsem vždycky tvrdil, že já umím spravit všechno.
3: Jaký je její oblíbený nápoj?
4: No tak kromě toho, že rada pije kávu, ano, tak víno bych řekl. No.
3: Co si ráda nalijete?
5: Já víno.
3: Jaké vlasy a účes byl pro vás v životě tak jako typický a manželovi se líbil?
5: No tak světlé vlasy a dlouhé vlasy. Celý život tak chodím.
4: No, mi se líbí, když je má zčesané dozadu a udělaný nějaký takový ten drdol, jo? No ale protože je to moderní a všechny ženy potřebují mít vlasy tady dolů, jo, tak ona to teď nosí taky a nemůžu říct, že jí to nepasuje, líbí se mi to.
3: Co vám nosil z práce?
5: No tak ty peníze, jo. Tak to bylo samozřejmě. Ještě já bych tak chodil do práce a nenosil peníze.
3: Co jste jí nosil z práce?
4: No, tak to z práce bych mohl přijít nějakého účinně. Tak jí tak přines maximálně. Asi nic.
3: Kolik má kabelek?
4: To jsem nikdy nepočítal a jestli má 2, 3, tak to bude moc. No.
3: Všechny nosí?
4: Nenosí žádnou.
5: Jednu, já mám všelijaké staré a jednu nosím. A navíc nikde nechodím, takže to je jedno.
3: Co by dělal, kdyby žárlil?
5: Co by dělal? No ryje do mě furt.
3: Když žárlíte, co děláte?
4: No tak jako nic, no. Tak akorát jich řeknu, tak holka, tak to teda ne. Si myslíš, že někde půjdeš mezi nějaké tyto, tak to nepůjdeš, jo? Tak v tom asi se projevila ta žárlivost.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
4: No, to mě ženete někdy 50 roku zpátky, nebo 60, nebo co?
3: Až tam můžeme, když tak se znáte dlouho.
4: No tak jo, známe, no. Tak mladí, to byly jistě vášnivé polibky, o tom není pochyb.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
5: Jak vypadá? No pěkný, cucáka pořádného.
3: Jak vypadala vaše první postel?
5: Jako myslíte přímo, jako jak jsme spolu se milovali, nebo, a nebo tady taková postel.
3: Já myslím kus nábytku.
5: Co z nábytku? No tak jak vypadala, no po Němcách jsme měli nábytek.
3: Jak vypadala vaše první postel?
4: To bylo asi tak nějak jednostranně chtěné, bych řekl, jako od mojí strany. No.
3: Je hezké, jak jste se shodli v odpovědi.
6: Opravdu?
3: Myslel jsem ovšem, jak vypadal váš kus nábytku.
4: Jako nábytku? Ježíš Maria. Tak vy na mě tady kladete léčky, jo?
3: Ne, ale úplně stejná nevinná otázka, no. Stejná odpověď. No. No. Jak vypadala vaše postelku s nábytku?
4: No, to jo, tak to byl asi obyčejný otomán, jo? No.
2: Zlatá láska.
1: Zlatá manželství.
2: Která prověřil čas.
3: Je něco, za co jste mu ve vztahu a v tom, jaký byl, i k vám a k rodině třeba vděčná?
5: Za to, že mě celý život teda miluje. A cítím to tak.
3: Dává to najevu?
4: No ano, samozřejmě.
3: Co je největším úspěchem toho vašeho manželství?
4: Tak zase to se budu opakovat, největší úspěch asi budou naše děti. No, to, že jsme byli samostatní, soběstační, nikoho jsme nepotřebovali a taky nám nikdo nic nepomohl, nikdo nám nic nedal. Všechno jsme si vypracovali vlastníma rukama.
3: Dá se říct, že pořád po těch letech, po těch 60 letech svou ženu milujete?
4: No ano, určitě. Určitě a nedovedu si to ani jinak představit. Ani si to představit, kdybych tu nedělal, že zůstal sám.
5: Protože těžko nám bude bez sebe. Ani si to neumím představit. Že bych neměla být bez manžela. My už tu dožijeme, my už jsme starý.
3: Tohle je ta láska. Já vidím, že jste teď oba zjehli tím pohledem, protože o tomhle člověk asi moc nemluví. Možná si to uvědomuje a pak možná přijede rozhlas a zdá pár otázek a vy si to jako víc uvědomíte, jak jste vlastně na sebe napojení.
5: Ale vidíte, jak to může být krásné, když to můžete prožít vy všichni kolem nás. To jenom a nedá to moc práce. A to je ono právě.
4: Chtěla asi říct, že vám to také přejeme. Abyste to měli také tak.
3: Jak byste shrnul nebo pojmenoval tu vaši lásku, za co byste jí poděkoval třeba?
4: Zaprvé jí děkuji za celý život, který se mnou trávila. Za všechnu tu lásku, tu péči, kterou si věnovala i mě, ale hlavně teda našim dětem, protože pro ně jsme teda žili a to bylo to nejdůležitější. Tak asi tak bych to krátce řekl, no ta forma té lásky, pokud se to takto dá spát, se samozřejmě s věkem mění. Takže v těch starších letech je to úcta a vděk.
5: No ježba, teď ještě se rozbrečím. No, to víš, že ty dobře víš, že jsem tě vždycky milovala, žila jsem jen pro tebe a pro děti a nikdy bych to neudělala jinak a nelituju toho a jsem šťastná za to. To není co k tomu. On to ví. A to je důležité. On ten druhý člověk to musí cítit, že to tak je.
3: A milujete ho?
5: No jistě. 60 let od 16 roku, pane Bože. Tak to je. A nebo to jinak, to už tak s náma je, no.
4: No, já ji miluju opravdu moc.

0: Helena a Oldřich Výchovy si lásku slíbili už téměř před 60 lety. A nezůstalo jen u slibu. V lásce, úctě a oddanosti žili celý život.
1: Vychovali 3 své děti a láskou zahrnují i svá vnoučata. Jsou důkazem toho, že láska má mnoho podob. A nikdy vás nesklame, když máte vedle sebe toho pravého.
0: Proto na ní nezapomínejte ani vy. Otevřte svá srdce svým blízkým, své rodině a nejvíc tomu, koho máte vedle sebe. Tak se o to snažíme i my. Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: 22 hodina.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Správa železnic letos vybaví závorami více než 50 železničních přejezdů. Jubilejní ročník filmového festivalu Karlovy Vary připomíná slavné osobnosti. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí fanouškům další dva osmifinálové zápasy. A počasí v Česku zítra zpočátku méně oblačnosti, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm. Maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otoun Hasilem, dobrý večer. Celkem 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku, a to v úseku Číčenice Nové Údolí, a ve středních Čechách to bude na Mělnicku na trati Kralupy nad Vltavou Velvary. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Hlavním kritériem je provoz, poté také četnost dopravních nehod.
3: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
2: Železničních přejezdů je v celé České republice podle údajů správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Zhruba 2 tisíce z nich je vybaveno závorami. Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku připravuje velkou rekonstrukci všech lůžkových oddělení. Stavební práce tam začnou v příštím roce, ambulance přitom zůstanou v provozu.
4: Fungovat zůstanou také laboratoře a rentgenové pracoviště. Navíc nemocnice zřídí interní stacionář, který nahradí část práce interního oddělení. Náhradní lůžkovou péči budou zdravotníci poskytovat v areálu Bílovecké nemocnice. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival a do Karlových Varů míří stále stovky návštěvníků. Letošní ročník je jubilejní 60. a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná a upozorňuje také na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku. Upřesní výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha.
5: Pan Bartoška bude připomenout stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovali v nějaké fázi, on a paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousil, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu. Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další dva duely osmifinálové fáze. Před hodinou začalo velké pyrenejské derby a po první půli zatím hraje Portugalsko se Španělskem nerozhodně 0-0. Další dnešní utkání Spojené státy Belgie začne ve 2 hodiny ráno.
1: Počasí.
2: V noci čekáme v České republice zpočátku ještě velkou oblačnost, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami, kránu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší teploty většinou mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a zejména na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ojediněle se objeví také bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 24. Vítr mírný od západu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy čekejte na dálnici D1 v Brně směr Praha. Stojí tam na krajnici nákladní vozidlo. Je to mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov na kilometru 195. Místo je označené šipkou a kužely. Projíždějte opatrně. A dálnice D1 ještě jednou a směr opačný, tedy Praha-Brno, u sjezdu na Tasov stáhli provoz do jednoho pruhu. Je to mezi kilometry 153 a 154, zatím bez kolony. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám,
0: Jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Perka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století. Kulhánek.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činným.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hle, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten, co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna. Spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou
3: jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Vejček.
3: Pane Vejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Č a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé O a on bez ní jen prosté U. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Když já mám hlad.
2: Peterka
3: nejče. Co to děláme, mi přinesla večeři?
4: A sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba vás dělá. Ani
3: tady, aby se člověk... Ječi. Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
4: Když to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, no, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: Může by byla v práci.
3: Prosím tě. Do 7:15?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A do čeho se převlíkla?
4: No, do takového toho... Do nedělního, víš?
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla goliči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. No ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
4: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byly v kredenci?
4: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
4: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci. Ano, domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
6: Vstupenky, prosím. Děkuji.
7: Mileno, tady jsme.
6: Vstupenky, prosím.
7: Nazdar. Prosím.
6: Děkuji.
7: Ty jsi byla u holiče, viď?
8: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
7: A ty jsi přišla sama?
8: Aha, sama, manžel... Něco?
7: Kouká na fotbal, že?
8: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
7: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
6: Průza, Emil.
7: Dobrý večer, Vondrová.
6: Dobrý večer.
7: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: tě? Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A tož nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Vždyť už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale... Že kdybys to poslouchal, prosím tě.
4: Řeč

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, no, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
2: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
3: Kolik je hodin?
4: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet.
3: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
4: Jo.
3: Co bychom do toho ještě vrazili?
4: Kostku, tati. Dáme tam kostku.
3: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
4: No, koukej. Herje. Bujon. Hovězí. No,
3: když myslíš... Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
4: To bude trvat.
3: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
4: Jo, no. Je tam jen cibule.
3: No výborně, tak ji přines. Ale napřed oloupej.
4: Jo. A taky Tatra.
3: Tatra? Co to je?
4: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
3: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
4: A už budem jíst?
3: Mirečku, kapeti na karbit. Polivka to přece není čaj. Bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
4: Pod fíkus?
3: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
4: To je Jana.
3: Jana?
4: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
3: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
4: A s kým šla?
3: S kým by šla sama?
4: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
3: Chceš jednu přes?
5: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
3: No prosím tě, co je mě do fotbalu. A vůbec, jdeš pozdě, ne?
5: Jak to?
4: Jo, posínkovali se před baránkem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
5: Nějak to znáš, Bráško.
4: Z literatury, sestro.
5: Jak to, že to mrně už nespí? Máma ještě není doma?
3: Není, no.
5: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
3: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, potaj mu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuji.

0: A moju.
1: Ne, tohle je letos poprvé Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
2: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
1: Je tam Jana, ne?
2: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
1: No pro jednou šli spát o hladu.
2: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
1: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? Mhm. To já se vdám až tak ve 40.
0: Jak to?
2: Proč?
1: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
0: Smím prosit o tanec?
2: Koho mě?
0: Jen vás a vaše oči šedé.
2: Ne, to nezlobte se, já netančím.
0: Taky mě vlastně bolí nohy. Přisednu si.
2: Ale...
0: Je zde volno, že?
2: Ne.
0: A budu se vám dívat do očí.
2: Nezlobte se, ta židle není volná.
0: Vy někoho čekáte?
2: Samozřejmě, manžela.
0: Jo, manžela, to je mrzuté. Co máte,
1: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
0: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
1: Krásná Heleno, podívej se, pořád se po tobě otáčí, ten se zamiloval, ten se zamiloval.
2: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
0: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko? No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
0: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
0: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak sedí spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
0: Ticho. Slyšel vás?
3: Že by přijela taxíkem?
0: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšel vás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako, že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako, že si čtu. Nesměj se, kruci, no.
4: Vy ještě nejste v posteli.
0: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
0: A opravdu, zapovídali jsme se.
2: Co to čteš?
0: No co by, knížku.
4: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
0: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
4: A povedlo se?
0: Nijak zvlášť.
2: Mirek už doufám spí.
0: Už dávno.
4: Ach, taky se mi zavírají oči.
0: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
4: Jedla biftek s vajíčkem.
0: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A u holiče byla.
4: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
0: Biftek, to je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
0: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
0: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlapi ještě...
0: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
0: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
4: To je... Mirek se nekoupal?
0: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
0: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
0: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
0: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
0: Já vím. A stydím se.
1: Tak co doma, Mileno?
2: Všecko v pořádku.
1: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
1: Měla bys jít zase na koncert. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
2: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
2: Pivo.
5: Ne, pivo. Lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
2: Ba ne.
1: Nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena. Totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen a něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby ji seřezal z důvodů plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.

0: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová šťáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
2: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Jo. Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradě. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
4: 70.
2: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale Tak to je vždycky po posledním, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, no ne, že jsme o tom mluvili na koncertě. A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražení a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
4: A začal jste jezdit víc tramvají?
2: Jezdím hodně, no.
4: Jo, takže no. Ve 64 auto a v
2: 65. Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
5: Na parté, jo.
2: Jako mrtvolu. A řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem seniora. No to je velký rozdíl, protože vy přece musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku. Nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
4: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
2: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
5: On vás ujistí teda. Jako.
2: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těžší mě to, používám to hodně.
4: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
2: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
5: No, jak to, že nejezdí autem.
4: Jo.
2: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený, že rodiče. No. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je pondělí 6. července a vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Doufám, že jste dnešní sváteční den prožili podle svých představ a teď si společně uděláme příjemný čas na povídání. Dnes se zastavíme u období, které možná zná většina z nás. U času, kdy se opravdu počítala každá koruna. Někdo na něj vzpomíná ze studentských let, jiný z doby, kdy zakládal rodinu, další třeba z období, kdy přišel o práci nebo začínal úplně od nuly. Jak jste takové chvíle zvládali vy? Co vám tehdy nejvíc pomohlo? Byla to podpora rodiny, dobrých přátel, vlastní vynalézavost, nebo jste se prostě naučili vystačit s tím, co bylo? A zůstalo vám z té doby dnes něco, třeba větší opatrnost při hospodaření nebo schopnost vážit si maličkostí? Budu moc ráda, když se se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, zkušenosti a možná taky rady, jak takové období, kdy máte hluboko do kapsy zvládnout. Zavolejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 4:23. Vítáme prvního volajícího. A tím je pan Robert, který volá z Olomouce a bude se s námi povídat na téma období, kdy se počítala každá koruna. Je to tak, máte co říct k tématu, vidíte.
1: Řeknu asi to takhle, jo, že je to doma furt stejný, protože žiju od výplaty k výplatě, jsou obyčejný chlap. A je to tak proto, protože se neustále všechno zdražuje, nikdo se lidi neptá, kde na to volno peníze. Nechci teda do toho tát politiku, to v žádném případě. Ale chtěl jsem jenom říct, že jako ono je všechno zkrátka drahý. A drahý je proč? Jako dívejte se, v Olomouci, řeknu příklad, nevím, jestli to mají pronajaty, nebo to vlastně, ale vodárny mají Dánové nebo Holanděni, takže je to podvod, jo. A takových podvodů by se našlo spousta na dlouho, jo. Kubík vody stojí tím pádem 90 korun. A nevím teda, jak je to u vás, možná, že to tam máte lepší, Aruško, že třeba, já nevím, elektrárna zůstala, jak bych to řekl, no prostě, jakože státní majetek.
0: Pojďte zavzpomínat, jak to bylo kdysi a jak jste to zvládli, jak jste se z toho dostal ven. Třeba když jste studoval, nebo když přišlo dítě na svět. Kdy bylo nejtěžší naučit se hospodařit?
1: No tak, jak říkám, ono je to furt stejný. Jana, když moje žena, která už nežije, tak když čekala syna, tak si jim pomáhal s taškama, no. A to tak je, že tak nesměla nic těžkého tahat, ale to už je asi trošku jiný téma.
0: Ano, Roberte, ano. Tašky ty ponechme stranou s nákupem. Takže vy jste začal tím, že to máte takové jakoby náročnější celý život, nebo jakoby mě zajímalo, kdy to bylo úplně jakoby nejhorší, kdy jste si musel sáhnout úplně nejvíc na dno. Většinou to bývá právě, když přijde rodina, nebo když člověk studuje, když člověk chodí jenom na brigády.
1: No, u mě to bylo asi po vyučení, to už je dávno, někdy v 90. Nevím, teda už přesně, to už je hodně dávno. A tehdy jsem dělal v Moravce na páse a představte si, že přijel jsem jak Maďar, když to řeknu, jak to říkáme my chlapi, a měl jsem za to nějak 2500, za to by dneska nikdo na tým páse nedělal, dneska tam mají 40 000, to já dneska nevím, co to je, jak to vypadá. Zase, jako je fakt, že jsem se tam natahal, jo.
0: Dobře. Jak jste teda řešil nějaký takový problém nebo nějakou situaci, kde opravdu bylo hluboko do kapsy? Přemýšleli jste někde o půjčce, brali jste si půjčku nebo půjčovali jste se od známých?
1: Měl jsem kdysi dávno 3 půjčky, ale vždycky jsem měl zásadu, že když už se teda stalo, že jsem si půjčku vzal, tak až jsem zaplatil, tak jsem se rozhodl, si půjčku vemu. To je jedna věc. Druhá věc, babička mě učila, že z každé výplaty si odložit peníze, což dělám do teďka, protože může se stát, o den jde vám lednička, o den jde vám pračka, jo, může odejít bojler, zkrátka cokoliv se může zvencnout, a jedno třeba potřebujete 10-12 000, tak abyste ty peníze měli a že budete potřebovat. Takže doporučuju, pokud je ta možnost, tak aby z každé výplaty si třeba člověk odložil 500 korun, což dělám, jo, a pak třeba, když budu potřebovat, já nevím, někdy za 10 let třeba 30 000, tak je mám.
0: Takže poctivě odkládat.
1: Přesně tak.
0: Bezva. Roberte, děkuju za dnešní otevření
1: téma. No, bych chtěl na závěr, ať nezbržuji ostatních, poděkovat, že jste mě vzala, protože jsem se nedovolal, je tam i AI, to je taková nepříjemná. Paní, kterému voláte, neodpovídá, jo, to už mě z toho úplně duní hlava. No, chtěl bych pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku, Olina, zkrátka všechny sympatické linkaře, kteří volají a přeji jim, aby se dovolali.
0: Děkuji.
1: Mně se to díky té pitomy a i nedaří, tak to je všecko. Děkuji
0: vám. Ať se vám daří. Paní Daniela z Berlína píše na web. Máte zajímavé téma, s penězma se musí člověk učit hospodařit už od dětství. Vyrůstala jsem ve smíšeném manželství. Maminka Němka, otec Jugoslávec. Peněz bylo pomálu. Maminka si po válce zažila své. Nebylo to jednoduché. Chudinka byla velice nemocná a brzo odešla do nebe. Tak, že na všechno všechno se muselo šetřit. O půjčce nechtěl otec ani slyšet. Říkal, že dluh žere víc než my. To byla moc dobrá škola do života a opravdu jsme nikdy žádnou půjčku neměli. Nejtěžší bylo, když jsme museli chodit do školy bez tělocviku, když na to nebylo, bez úboru. Nikdo se na nic neptal, jen posměch od těch, kteří peníze měli. A když jsem se vdala, musím říct, že to šlo dobře. Od té doby jsem šetřit nemusela, ale co se v dětství naučíte, to ve vás zůstane. I naše děti jsem učila, že peníze nespadají z nebe. Daří se jim také dobře, protože i jejich protějšky umí šetřit a hospodařit s penězi. Paní Barboříková, máte pravdu, dnes to mladí nemají jednoduché, ale důchodci, když si stěžují, nemají na co. Mám dosti známých v Čechách a oni se mi říkají, že měli možnost si za celý život něco našetřit a tak, jak se teď mají, se nikdy neměli. Přeji všem, aby žili podle toho, co vydělají. Když jsou mladí, mohou si přivydělat na brigádě a nemyslet jenom na drahé dovolené a na to, co by bylo kdyby. Krásný večer všem, kdo poslouchá. Paní Danielo, děkuju za příspěvek, už teď se těším na další. Pojďte nám zavolat k tématu období, kdy se počítala každá koruna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste si udělali čas na naše společné noční setkání. Je tady noční linka Českého rozhlasu paní Iveta, která přichází popovídat k tématu období, kdy se počítala každá koruna. Zdravím vás.
1: Krásnou noc, tady Iveta, Olomouc Radikov, plno lidí mě poslouchá, to vím, takže k tématu mám co povědět. My jsme s manželem, byl rok 1980, jsme se vzali a začínali jsme úplně od nuly. Jeho rodiče měli peníze, ale nic mu nedali, jo. Moji rodiče neměli peníze, tak mě nemohli dát. Takže my jsme oba začínali úplně od nuly. A nejhorší bylo, já jsem porodila dvě holčičky a manžel nastoupil na studia, denním studiem do Žiliny. Takže já jsem musela živit rodinu. Normálně já jsem dva roky byla teda s holčičkama doma a protože jsme neměli penízky, tak já jsem ve dvou letech je tahala do jesli. On studoval úplně mimo, do pět let studia, rok vojna. Takže já jsem šest let živila rodinu, já jsem ty holčičky tahala na tom kočáru, to byly dvojčátka, kočár těžký jak něco. Já jsem je tahala do jesli a chodila jsem teda ve dvou letech, jsem je musela dávat do jesliček, abych uživila rodinu, aby jsme měli peníze. Takže já jsem to tahala a já jsem, ještě vám něco povím, já jsem tak stíhala pracovní dobu. Jo, jestli byli od 6 a než jsem je převlíkla, bylo 6:45 a já jsem měla na půl sedm nastoupit do práce. Já jsem tam přiletěla spocená jak blázen, jo, a takhle jsem to táhla 6 let, jsem živila rodinu a uživila jsem ji tedy, jo, já jsem vydělávala. No a potom se situace zlepšila, že manžel dostudoval, rok vojna, ještě to ještě bylo těžký a potom jsme se z toho teda vyhrabali, že nakonec si založil tedy, já to zkrátím, založil si firmu, začal vydělávat, prosperoval, takže měl prachy, já jsem pak taky pracovala, že ve školství a 10 let jsem dělala ředitelku mateřské školy, tak jsem taky měla dobrý prachy, takže nakonec jsme se z toho vyhrabali teda. Ale bylo to těžký teda.
0: No ještě teď to z vás jde cítit, že to bylo citlivé období.
1: No,
0: a řekněte, to bylo teda. I když to bylo náročné, co vám to dalo pozitivního? Jak vás to posunulo?
1: No, já jsem byla hodně pracovitá.
0: Co to naučilo celou tu rodinu?
1: Vydržet, nevzdávat to. A já jsem byla vždycky pracovitá ještě jako děvče, jo, za studií, když jsem já ještě chodila na střední školu a tak. Já jsem každý rok, já už jsem to jednou do noční linky říkala, já jsem každý rok měsíc pracovala jako děvče a měsíc jsem měla prázdniny, jo, když jsem měla prázdniny ve škole, když jsem byla na střední škole, na základní škole, já jsem sama od sebe chodila makat. Já jsem měsíc makala a měsíc jsem pak chci jezdila k vodě na kole a tak. To už jsem jedno do noční linky říkala, takže já jsem byla hodně pracovitá a prostě vydržet, já jsem tu rodinu držela, víte, co to je, 6 let se starat o 2 malé děcka. On byl mimo, on byl úplně mimo, denní studium, jo. On jenom přijel na víkend, najedl se a odjel, studoval doma, čuměl do knih, já jsem mu navařila řízky a odjel. To nebyl žádný život, jo, takže já jsem to tak držela celý. To je prostě houževnatost, to je v tom člověku nějaká síla, vydržet, zvládnout to.
0: A tak je ta myšlenka, prostě, že to asi jinak nejde.
1: No jinak vlastně to nešlo, přesně tak.
0: Jste na výběr asi neměla a dokázala jste to. Jste dobrá, to jsou velké životní lekce a vy jste obstála.
1: Dokázala, ano. Já jsem totiž, já vám řeknu všem posluchačům, já jsem kozoroh. On je dost silnej. On vydrží, on má vydrž. Jo, já jsem dost silná jako druhá by to třeba vzdala nebo se zbláznila, nebo já nevím. Já jsem vychovovala 2 malé děťátka. Ten studoval, peníze jsme neměli, jo, a nakonec jsme se z toho vyklepali. Jo, a ještě chci říct, každý rok jsem šetřila, Jo, šetřila, přestože jsme neměli nic. Já jsem každý rok ještě ušetřila peníze, aby ty děcka, oni měli atopický ekzem, holčičky, aby byli každý rok u moře. Já jsem to dokázala. Já jsem každý rok vyvezla ty děťátka k moři. Já jsem nechodila k holiči, nekupovala jsem si žádný oblečení, drahé, nic, jenom to jídlo pro ty děti. Já jsem jim vařila, denně jsem vařila těm malým děťátkám a já jsem každý rok je vyvezla k moři a ještě to chci říct posluchačům, já jsem ty holky uzdravila, atopický ekzém se nedá moc vyléčit a je to svědilo, jo, oni měli vyrážky, teď jim to hnisalo, lokti pod kolenama, krk, jo, oni nesměli pomeranče, mandarinky, nic, rajčata. Já jsem ty děcka uzdravila, dneska jsou to dospělí ženský, jo, mám jedno vnoučátko, tedy jenom jedno, jo, žiju v Praze, v Kladně, holky byly v Americe, na Sicílii, jo, studovali, žili, vysoké školy si udělali a já jsem těm holčičkám uzdravila atopický ekzem, já jsem ještě dokázala z toho nic ušetřit na moře.
0: Jste dobrá. Možná byste mohla dávat nějaké lekce ostatním, kteří by brali nějakou
1: dobrou
0: radu. Já vám
1: něco povím. Já se zabývám ezoterikou, numerologií už plno let, 20 let studuji si to sama. Mě to zajímá, jo, hvězdy, astrologie, numerologie. Mě to zajímá strašně ezoterika, takový ty věci, jo, znamení. A tak dále. Jedni lidi volali do noční linky, že by chtěli, abych jim udělala nějaký výklad a tak dále. Já se tím zabývám a fakt jako hlavně mě těší v tom životě, že jsem uzdravila ty holčičky z toho ekzému. To mám největší jako radost na srdci. Že jsem ty děcka vytáhla z toho ekzému. Já jsem totiž s nima lítala po doktorech, jak byli malí, jo, různý bahení koupele, já nevím, sléz, teď takový to bahno mě psali doktoři, jsem je v tom koupala, ve slézu, ovečných voč.
0: Děkuju moc, no, to už jsme ale
1: já jsem
0: odbočili.
1: Prostě.
0: Takže
1: jsme se z toho zvedli, z té bídy a uzdravila jsem děcka.
0: Děkuju.
1: Zdravím
0: za milé povídání, za otevřenost.
1: Ano, já vás poslouchám každý
0: a
1: každou
0: zase
1: noc.
0: Zavolejte. Naslyšenou,
1: paní
0: Vodko.
1: Zdravím a děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Krásnou noc, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Možná si dnes vzpomenete na chvíli, kdy jste před nákupem počítali v hlavě každou položku a přemýšleli, co ještě si můžete dopřát a co už ne. Kdy jsme počítali každou korunu? To je dnešní téma, je to téma i pro pana Jaroslava, který volá z Polařebova. Krásnou noc.
1: Já taky zdravím všechny posluchače noční linky a obzvláště panu Danu z Blaté, jestli poslouchá Danuška z Blaté a k tomu tématu. A to spíš převedu na to, kdy místo koruny jsem musel počítat každý gram tabáku. Úplně doslovně. Každý gram tabáku, co můžu teď zkouřit.
0: No, pokračujte.
1: Když si rozumíme, jo. Při těch cenách dnešní se toho tabáku je to šílený, že já jsem taky jak tenkrát prokouřil skoro sáček denně, což je 40 gramů tabáku, no 50 gramů tabáku a vyšlo mi to na 13 tisíc

0: člověk má hluboko do kapsy.
1: No, jakoby ono hlavně muselo jít stranou i to sběratelství moje, protože to už je taky neúnosný, protože se nedá, jako mám těch věcí, co sbírám mnoho a na to už taky není moc prostředků a hlavně už taky těch možností, a že teď nějakých těch věcí taky budu i zbavovat to sběratelství a zaměřím se asi na jedno to sběratelství nový z těch více škál.
0: Jaroslave, takže to. Vy máte doma nějakou sbírku, kterou když budete mít hluboko do kapsy, můžete nějak rozprodat,
1: jo,
0: nebo alespoň
1: můžu,
0: část?
1: Můžu určitě, mám nějakou část alkoholu, dneska o to asi taky moc zájem nebude o alkohol, teď celorepublikově i celosvětově klasá. Je těžko říct, jestli se něco ještě prodá, protože mám nějakých 1000 flašek tvrdýho alkoholu.
0: Jaroslave, kdo byl vaším mentorem, co se týče hospodaření peněz? Jak jste to měli třeba doma? Měl jste možnost to obkoukat, kdy člověk má teda šáhnout po nějakém nouzovém režimu a kdy ještě ne? Kdo byl u vás dobrým hospodářem?
1: Hospodářem, jako já nevím, jako maminka se teda, co nám viděla na oči, kam koupil, než měla, jakoby, že se třeba utrhla stav od pusty, jak se říká, aby nám něco dopřála a že jako, ale spíš táta byl takový šetřivý, že jsme nemuseli na malým všechno, je třeba pravda, že jsme byli každý rok na dovolené, jo, to by nás podporovali jako jejich rodiče, babičky s dědou a že nám nějakou tu korunku na tu dovolenou přispěli, nebo dali spíš. A ale zase, já jak říkám, třeba já nevyhledávám, jako já nerad třeba cestuju, že na tuhle stranu já se ušetřím, nemám automobil, že takovýhle to jde jakoby něco stranou, no.
0: Uměl jste tedy vždycky najít nějaké levnější řešení, uměl jste si poradit, nebo pro vás bylo to šetření trápením?
1: Moc ne, jakoby, já jsem jednu dobu jsem našetřil, jako moje vysvětlení, co jsem tenkrát v jedné době jsem měl, to se pohybovaly ceny, chtěl jsem koupit Mobilheim. Ještě ty, co to je ten dům na kolečkách.
0: No.
1: Ten tenkrát stál 250 000, když jsem nejel našetřit, no. Dneska to stojí otázka jako možná milionu, lepší už nějaký 1 300 000. A no něčím mě pak zapadla blbá představa, to mojím sběratelství, co byla obrovská chyba. A já jsem ty peníze viděl, měl jsem asi 250 000 a já jsem je vyměnil ve směnárně za cizí měnu. A pak jsem zjistil, že ty naše peníze nemám a chyběly mi a já jsem ty peníze potřeboval zase zpátky a zase jsem tu bezhlavě tu cizí měnu směňoval na naše zpátky.
0: No, jak jste na tom teda teď, Jaroslave? Vy jste říkal, že byste možná uvažoval, že byste nějakou část své sbírky rozprodal a pochopila jsem to dobře, nebo rozuměla jsem dobře, že jste říkal, že byste začal sbírat něco jiného?
1: No, já to sbírám, ale spíš se mě zlepší na to, co já nezbírám.
0: takže máte doma plno věcí, které dá se říct, že nepotřebujete, ale přesto
1: je hlavně ta záliba je ten tabák, takže je to dýmkaření, já mám skoro 600 dýmek, jakoby, než by se tím chtěl chlubit, to je taková vážně posedlost, když vidím nějakou vlastnou dýmku, tak ji musím koupit prostě, no.
0: No, ale tak to si myslím, že by mohlo mít hodnotu takovou, kterou pokud by to teda pro vás nebylo
1: ale
0: zrovna nějaká srdeční hodnota, tak by se to dalo zpeněžit.
1: Věnovat do muzea, ty moje dýmky by chtěl dát muzeu. Tam vynout.
0: Dobře. Jaroslave, tak děkujeme za telefon, za váš čas.
1: Taky děkuju, přeju krásnou dobrou noc a krásné léto.
0: Mějte se hezky. Paní Soňa píše, my jsme měli půjčky snad na všechno, na koupi domu, na jeho opravu, na auto, na koupi stolárny. Spláceli jsme vše 20 let. Zaplatili jsme samozřejmě hodně navíc, ale myslím, že bychom na všechno nenašetřili. Na rozdíl od pána, který mluvil, jsem z půjčky neměla nikdy strach. Dnes už žádné půjčky nemáme a až teprve teď v důchodu mám, myslím si, dost našetřeno a to i teď bez manžela. Přeji všem, aby si půjčky nemuseli nikdy brát. Dobrou noc, Soňa. A Jitka, dobrý večer. Celý život jsem poctivě pracovala a také šetřila na dobu v důchodu. Věku a vyplatilo se. Nestrádám a 2 roky jsem vdova, přesto mi nic nechybí. Také neznám nikoho ze starších občanů, že by se měl nějak špatně a nemohl si dovolit koupit, co potřebuje. Nikdy jsme neměli půjčku a vždycky jsme vycházeli. Přeji všem to samé, Jitka.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáváme do vzpomínek na časy, kdy jsme možná v peněžence hledali poslední drobné a přesto jsme dokázali najít radost v obyčejných věcech. Jak moc bylo těžké období, kdy jste měli v životě nejvíc hluboko do kapsy? Na to se ptáme pana Vaška z Nespeků. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, i když mi nějak vypadáváte, se přiznám teda.
0: Já vás slyším dobře, věřím, že posluchači také, tak máte slovo.
1: Je to lepší. Tak chytl jsem vaši stanici teďko před chviličku a postřehl jsem, že se bavíte o různých finančních asi situacích. Podle toho, co jste četla v předchozím vstupu za maily.
0: Ano.
1: Takže já bych to vzal tak nějak ze své stránky. Já jsem si zažil teda i těžký období. To znamená, že jsem musel třeba absolvovat takový ten proces odlužovací a tak dále. A přiznám se, teď jsem v tom znova, ale jakoby za firmu svojí, kterou mám, ale už je to o to lehčí, že vím, jak se v tom chodí, takže jako nevidím v tom žádný velký problém. Prostě někdy se takové situace najdou a bohužel někdy to ani nechceme, ani samozřejmě tomu nejdeme nějak naproti vyloženě, ale zkrátka, když to vezmeme z té strany, kdy jste podnikající osoba a máte nespolehlivý dodavatele a odběratele, který neproplácí včas, tak potom s tím prostě neuděláte nic a je to špatný, je to špatný. Takže to je můj případ, čerstvej, ale dopadne to určitě všechno dobře. A to, co jsem absolvoval v minulosti, co je jakoby podobná záležitost, tak to dopadlo dobře. No a jinak...
0: Vašku, co to znamená, že to dopadlo dobře?
1: To dopadlo dobře,
0: to
1: že
0: dopadlo?
1: Prostě...
0: Přesně.
1: Dopadlo to tak, jak to dopadnout v tom nejlepším případě může. To znamená, že všechny pohledávky, které jsem měl a kdybych býval nepodstoupil to odlužení, tak bych zůstal na ulici. A je to všechno prostě o tom, jaký lidi jsou do toho zapojení. Teďko momentálně to čerství, co mám, tak tam jim to trvá dlouho, ale je to na dobrý cestě. To první, co jsem měl, tak tam bylo nějaký zrychlený proces tam byl asi, takže to bylo v pohodě, ale teď to bude taky dobrý. Jo, prostě já bych to tady musel vzít velmi ze široka, na to nemáme prostor.
0: No, to jsem pochopila.
1: Musí, no.
0: Ale víte,
1: musí člověk prostě si vlastně spojit a dát dohromady všechny ty závazky, který má. Buď je schopen si to vyplnit sama, nebo požádá nějaký advokáta, který mu to vyplní a tak dále, nebo někoho osloví, nějakou firmu, která se tím zabývá a začne odlužovací proces, kdy se zastaví veškerý vlastně vymáhací služby proti němu a je vlastně chráněný zákonem, kdy vám nemůžou šáhnout vůbec na nic. Tak to je můj případ, který mám já za sebou. Už jednou a teď jsem ho bohužel musel postoupit znova. No, ale jinak, co se týče toho pozitiva, tak k tomu nevím, jako co bych teďko dodal, ale jako radosti mám i z jiných věcí, co se týče financí, protože...
0: No tak upřímně, když mluvíte o tak vážné věci s takovým nadhledem, tak chci říct, že teda se skláním, že jste se k tomu postavil zodpovědně, nemyslel jste na sebe, myslel jste na ostatní, jo, aby všechno bylo vyrovnané, jestli můžu použít tady toto slovo. A ještě si zachováváte takový jako zdravý nadhled nebo dobrý pozitivní přístup. Určitě mi to nezní ten váš příběh jako tak, že byste teď byl úplně na dně, ale že jste to prostě vzal asi jako fakt, postavil se k tomu čelem a jdete dál.
1: No, nejsem na dně, protože v tom hraje ještě spousta dalších jiných třeba záležitostí roli. Já se jako nerad mluvím sám o sobě, ale jakoby vyrovnaný si myslím, že jsem dostatečně na to. A hlavně, že Hlavní je to, že už jsem si tou jednou situací prošel, takže když mi už hrozilo a věděl jsem to, že to prostě nepůjde dál, tak jsem automaticky řekl, že to budu muset udělat. Takže byl jsem na to připravený prostě. Jo, takže okamžiku, kdy jsem věděl, že to fakt nezvládám, tak jsem hned vyhledal vlastně agenturu, která mi v tom pomohla, aby to bylo lepší. A v podstatě všechny podklady jsem měl, tam není problém. Tam je jediný proces, který je blbý, takže čekáte ještě, než to dojde k tomu soudu v podstatě, protože dokud to jakoby ty společnosti, kterým dlužím, nevidějí v tom rejstříku a ty vás uhánějí a jsou tam někdy s prominutím hloupí lidi, tak oni vás pořád jako tak plaťte, jenomže vyplatit už nesmíte, protože s tou částkou už nesmíte hýbat. A oni, no ale my to ještě nevidíme v tom registru, pam, no tak to tam nevidíte a prostě z největší...
0: Vašku, vypadl z tebe?
1: Jsem tam.
0: Ano, dobře, tak ještě to dopověste, no, tu myšlenku, no. Vypadá to, že v spojení nás za chviličku zklame.
1: Já nevím, kde jste mě naposledy slyšela.
0: Já myslím, že téměř až do konce. A teda jsem překvapená, teda. O tom i dokážete mluvit, že jste tak tomu otevřený i té debatě. Já vám za to moc děkuju, protože je to možná příkladné a inspirativní pro ostatní. Pokud se někdo dostane do těžkostí, tak prostě hledat tu cestu, dokud ji nenajde. Vy jste
1: ta cesta je daná, jo, ale jako nebát se toho, protože pak už jiný východisko není. A pokud nechcete přijít o majetek, tak jiná možnost není. Prostě. Mm. Jo, no, prostě, jo, a ten proces je v podstatě hladký. Tady je důležitý to, že když tohle podstoupíte, tak vám nemůžou vám nic udělat. Prostě zůstanete normálně bydle tam, kde bydlíte a zablokujou se veškerý exekuce a takovýhle věci proti vám, pokud se vám to stane a tak dál. Jako jste chráněná osoba, nemůže se vám stát, že by vám přijeli domů exekutoři nebo něco takového. To nejde. Jo? A ta částka, kterou fakt potom měsíčně člověk platí, tak se přizpůsobí vašim příjmům a teď bylo to dříve do 5 let, že to musíte zaplatit, teď už je to do 3. Uh-huh. Jo? A nastaví se to tak, že to buď uspokojíte všechno, ale podmínkou je, že musíte uspokojit z kompletní celkové dlužné částky ze všech dluhů třeba, tak musíte uspokojit 30%.
0: Vašku, děkuju moc za to otevřené povídání, jde vidět, že cesta z dluhu a oddlužení není jednoduchá, ale vaše zkušenost může být povzbuzením pro všechny, kteří zrovna hledají cestu ven, že se prostě musí do toho obout a třeba někdy i umět říci stop, jako vy.
1: Tak... Jo, já se trošku omlouvám, že jsem vás naladil pozdě, takže možná, že jsem mluvil i o něčem, o čem až tak úplně řeč nebyla, ale dobrý.
0: Ne. Drželi jsme se tématu, ale děkuji za starost. Okay. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky zaspíval Miroslav Žbírka. Písnička prvá končí 10 minut před půlnocí. Krásný pozdní večer, krásný pozdní čas. Každý z nás má někde v životě kapitolu, kde se počítala každá koruna. A právě k těmto příběhům se dnes v Noční lince vracíme. Je s námi paní Iveta, která volá z Polabí, je to tak?
1: Ano, zdravím všechny, kdo jsou v doslechu. Já si vždycky vzpomínám na to, když jsme s manželem začínali. Samozřejmě on dodělal vysokou školu, přišel z vojny, já jsem dodělala střední školu a brali jsme se. A první, co bylo, že jsme začali stavět. Samozřejmě ani jeden, ani druhý jsme neměli žádný úspory, rodiče nám taky nemohli nic moc dát, takže jsme prostě měli půjčku a ruce. Je pravda, že nám rodiče věnovali jeden rok, moji rodiče a jeho taky, jeden rok každý víkend a pomáhali nám, protože jsme stavili své pomocí, pomáhali nám jaksi fyzicky, ale finančně ne. A takže jsme za rok a týden jsme se stěhovali do svého a měli jsme 100 000 dluhů a dítě. Takže tenkrát 100 000 to bylo, jak dneska něco málo přes milion. No a já jsem brala v té době 700, manžel mi dával z výplaty, mi přinesl domů nějakých 1200, takže jsme měli dohromady necelý 2000. Z toho jsme 700 platili jenom úrok, a nebo teda dluh. Půl roku jsme splaceli jenom úrok a pak teprve začal dluh klesat. Můžu vám říct, že jsem každou korunku, kterou jsem uškudlila, tak jsem nesla honem na dluh a pamatuju si, že jsem jednou stála před obchodem, kde prodávali punčochy a říkala jsem si, zůstalo mi 50 korun na do výplaty. Já si koupím punčocháče. A pak jsem si říkala, ahoj, stejně chodíš furt v kalhotech, nic, jde to na dluh. Tak jsem to dala na dluh. Opravdu děcka se narodili, doplatili jsme dluhy, vyhrabali jsme se z toho, ale nikdy jsem jaksi neměla potřebu utrácet. Byla jsem zvyklá už z domova, že jsem prostě šetřila a svým způsobem šetřím do dneška. Prostě na nějaký, nemám potřebu kupovat nějaké zbytečnosti.
0: No, ale Ivetko, mě teda úplně dostalo to, jak to zavzpomínala na tu dobu, kde vám vaši rodiče věnovali celý rok, každý víkend a pomohli vám stavět dům, do kterého jste se po roce a týdnu nastěhovala. To je neuvěřitelné. Asi to vůbec neumím představit, že by to dneska ještě takto fungovalo. Ano, samozřejmě, že si rodiny pomáhají, ale myslím si, že tyto časy už jsou pryč.
1: Ale dneska máme, bohužel dneska už jsem sama, manžel už není. Mám 6 dětí, všichni jsou vdaní a ženatí a mám 15 vnoučat. Takže mám pro co šetřit.
0: A v tom domě stále bydlíte?
1: V tom domě stále bydlíte, ano. Teď tam bydlím.
0: Předpokládám, že bude dostatečně veliký, abyste tam všechny mohla pohostit.
1: Předpokládáte to, myslím, docela dobře, že všichni se sejdem. Když se sejdem, tak nás je 27. A to je jenom základ rodiny.
0: To je slušné číslo.
1: To je takový fajn. Ale je to strašně prýma. Nejezdili jsme na žádný honko-fongo dovolený. Ušetřili jsme si na auto, ušetřili jsme si na dovolený a takový ty pod stanem, do kempu, s vohínkem, s kytarou. Prostě vždycky nám bylo dobře, když jsme mohli být spolu. A nepotřebovali jsme k tomu žádný luxus ani z takovýhleho. Jako nikdy jsem na takové věci nebyla a myslím si, že ani moje děti ne, zaplať pán Bůh.
0: Je něco, co jste v době skromnosti objevili a co vám zůstalo dodnes?
1: No, jezdívali jsme na Slovensko, to jsme, milovali jsme s manželem Píšťany, takže tam jsme hodně jezdili a pak jsme jezdili do Dunajský Sery, kousek od Dunajský Stredy, jmenuje se to Topolníky, takový, taková malá vesnička s termálním koupalištěm. A dneska teda už bych v tom stanu spát nemohla, protože se mi špatně chodí a špatně vstává. Ale je to, prostě tam to byla hrozně fajná, malinký kemp, báječná parta se nás tam sjížděla z celé republiky. A bylo to takový milý, takový rodinný, takový prostě, nikdo si tam nehrá na žádného primadona. Jo, prostě byli to fajn lidi a vždycky mi bylo s takovýma těma obyčejnýma lidma, mi bylo vždycky hrozně dobře. A neměl jsem nikdy potřebu být na něco namyšlená, nebo neměla jsem být na co namyšlená. Já jsem obyčejná ženská, prostě já nepotřebuji žádný luxus a je mi dobře, prostě když jsem mezi svýma dětskama.
0: Já myslím, že až tak obyčejná nebudete, Ivetko, já myslím, že jste vzácná dáma. Zvládla jste všechno s takovou grácí, říkala jste 6 dětí, 15 vnoučků nebo kolik a to jsou věci, které nejsou samozřejmostí. I to, že se k vám rádi vracejí a máte je po boku, znamená, že jste to všechno vedli s mužem dobře. Děkuju vám za to, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.
1: Že už táta není, no bohužel. Nic. Mějte se hezky, užívejte si hezký prázdniny a doufejme, že to léto bude hezké a ne bláznivé.
0: Kéžby. A když bude trochu bláznivé, to nám nevadí. Paní Daniela z Prahy teď píše: krásnou letní noc. Nenarodila jsem se stříbrnou lžičkou v ústech. Vždycky se u nás musela obracet každá koruna. Navíc tatínka odvedli na 2 roky k PTPákům a maminka se o 2 děti starala docela sama. Bez finančního zázemí, kdy na vyřízení nějaké podpory se čekalo třeba 30 minut a pak přišlo několik 100 korun. Kdybych měla ve svém životě někoho vyzdvihnout jako nejlepšího umělce při rodinném spoření, byla to maminka. Když byl tatínek na vojně, dlouho nám pomáhali věřící, kteří v neděli na bohoslužby přinesli paní farářové 5 vajíček. Dohromady jich byla ušatka. Jako školačka jsem nad všemi vajíčky naměko, natvrdo omeletami či palačinkami ohrnovala nos. Přežilo se toto období, ale ani poté jsme neměli příliš peněz. K večeři jsme měli uherský salám, ledas, kdo nad tím kroutí hlavou. Každý z nás dostal krajíc chleba a 1 plátek. Takže 5 deka k večeři pro celou rodinu. Hodně se dělala pomazánka, skvěle fungovala obálková metoda, kdy maminka 500 korunovou výplatu dělila na oblečení, na topení a podobně. Žádné moře jsme v 50. letech nenavštěvovali. Krásné prázdniny jsme si užívali u babičky. Umět hospodařit s málem mě maminka naučila velmi dobře a za to jsem jí vděčná. Moje vnoučata už nemají zažitý systém pravidelného šetření. Žijí tak trochu ze dne na den. Byť jejich příjem je s našimi prvními výplatami neporovnatelný. My jsme neměli peníze, ale měli jsme vize. Měli jsme radost z každého nového dne. Nevím, zda toto těm bohatším potomkům neschází. Daniela.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou krásný večer, milí posluchači, vítejte u další hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc si povídáme o chvílích, kdy se v životě počítala každá koruna. O časech, které možná nebyly vždycky jednoduché, ale často nás naučili trpělivosti, vynalezavosti a také možná vděčnosti za to, co máme. Vaše příběhy ukazují, že za každým číslem na účtu je především člověk, jeho starosti, rozhodnutí i malé vítězství. A právě o tyto životní zkušenosti se dnes společně dělíme. Pokud máte i vy vzpomínku na období, kdy jste museli více šetřit, hledat řešení nebo začínat znovu, budu ráda, když se přidáte k našemu nočnímu povídání. Volejte 731 800 900. Pište na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Jarka je s vámi, ještě jednou krásnou noc přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny. 8 minut po půlnoci vás vítáme v další hodině Noční linky. Je tady její další část a v ní nás zdraví paní Zachová. Vítejte.
1: Dobrý den, přeju, děkuji, že jste mě vzala.
0: Některé životní lekce nepřijdou z knih, ale z obyčejného života. Jednou z nich bývá období, kdy jsme se museli naučit vít s málem. Téma i pro vás, paní Zachová.
1: Přesně moje téma. Prosím vás pěkně, můj případ je vlastně už z minulého století, no století dá se říci. Prosím vás pěkně, v 99. roce jsem ovdověla a měla jsem 14-letou dcerku, studentku gymnázia, dobrou studentku. A protože těžce nesla ztrátu tatínka milovaného, tak jsem se snažila prostě ji uchovat při životě, přestože mi dvakrát chtěla odejít ze života. A také první věc, kterou jsem chtěla dokázat, je nejenom, že udržet při životě, ale aby ukončila to gymnázium, když už měla 4 roky za sebou. Tak jsem se vydala na radu jednoho rodinného přítele na obecní úřad s prosbou o půjčku, protože byl konec školního roku a měla nastoupit do dalšího ročníku. A protože manžel zemřel z nenadání během 3 dnů, tak jsem těžce, jak bych to řekla, no měla jsem si představit další pokračování jejího studia bez nějaké výpomoci, protože moji rodiče byli už přestárlí a byli důchodci ze zemědělství. Tudíž tam jsem jít nemohla s prosbou o dotaci. Tak jsem na tu radu šla na obecní úřad s prosbou o půjčku, abych mohla překlenout to nejhorší období nástupu do nového ročníku a bylo tam dost všelijakých poplatků. Protože já jsem se opravdu snažila to dítě prostě udržet na té škole. A nebylo to zadarmo, i když to bylo státní gymnázium. Takže já jsem šla prosit o půjčku. A byla jsem v poradí. Přede mnou byla paní, která se domluvala s další kolegyní o nutnosti nebo o záhadnosti půjčky do nějaké pomoci paní, která byla přede mnou a byla to manželka nějakého podnikatele. Tak se domlouvali na tom, že prostě jí nějaké peníze, nějakou podporu přihrají. Takže jsem čekala, až si to vyřídí. No a ona se mě jako ptala velice úsečně, co já chci. A právě, že bych prosila půjčku pro dcerku studující na gymnáziu. A ona mi řekla, že máte barák, tak ho prodejte. A tak jsem jí marně vysvětlovala, že pozůstalostní řízení teprve začalo a nevím, kde skončí. Bylo to 16 dní po začátku toho pozůstalostního řízení. A já jako opatrně jsem se snažila zajistit nějakou tu korunku pro tu holku. No, takže když mě paní takhle utřela a nechtěla vůbec slyšet, že pozůstalostní řízení teprve začalo, tak jsem se teda otočila se zvednutým žaludkem s odpuštěním, že to tak řeknu, jsem odkráčela. Neměla jsem na to, abych ruce, prosila. Přitom ten přítel mi říkal, že obecní úřady jsou připraveny na takové havarijní případy, nabí pomoc. A já jsem opravdu chtěla jenom půjčku, abych mohla překlenout ten začátek školního roku. Takže takové, jak bych to řekla, odbornice jsme měli na obecním úřadu v 99. roce.
0: Jak to pokračovalo?
1: Šla jsem po přátelích a prosila jsem, tam jsem prosila o pomoc. A byli tak dobří, že mě vždycky nějak pomohli. Šlo opravdu tak nějak, nejhorší byl půl rok po té smrti, protože my jsme měli společný účet, ale do toho jsem nesměla. No, protože nebylo pozůstalostní řízení uzavřené. A to nebylo ještě 3 roky uzavřené. To jenom tak na okraj. Takže
0: no, to byl silný příběh, dojemný.
1: Bylo
0: těžké
1: hlavně
0: období
1: jako
0: života.
1: Ta odbornice na tom obecním úřadu, která se měla starat o takovéto případy a dala přednost manželce podnikatele, kterému bylo záhadno přihrát nějaké peníze. Ale vdově se studentkou a přitom opravdu dcerka se výborně učila, byla podle psychiatru, protože když jsem je pokoušela o tu sebevraždu opakovaně, tak jsem se snažila prostě najít pro ně motivaci, nejenom v tom studiu, anebo vůbec lidsky, jo, aby se uklidnila, aby začala vnímat trošku pozitivně ten život. A nejenom prostě, no, umřel mi táta, jo, já nechci žít. No. Takže bylo to strašně kruté a když si na to teď vzpomenu, od 99. roku to mám v sobě a ta holka taky, protože ať se mi tahala různě s odmušením i po psychiatrech, jo, tak vždycky mi řekla, vy chcete zachránit, ale vy nezachráníte, protože ona nechce být zachráněna.
0: Přesně tak, no, teda já smekám. Přijde manžela zároveň řešit starosti kolem dítěte ještě v takovém citlivém věku, tak to muselo být náročné a jsem ráda, že teda nakonec jste našla pomoc u té rodiny, jak jste říkala, že vám teda nabídli pomocnou ruku rodina a další blízcí, tak díky Bohu za to i za vás, že jste byla tak statečná, všechno jste dobře zvládla. Děkuju moc za ten příběh.
1: Dokopala jsem jí k tomu až do dospělosti. Bohužel teda mi, ačkoliv byla abnormálně prý inteligentní, tak mi měla 38 nebo tak nějak IQ. A přesto jsem jí udržela při tom životě, ačkoliv mi to psycholožky a psychiatričky prostě neschvalovali, prostě říkali, že se marně snažím, no.
0: No tak máma se přece nikdy nemůže snažit marně. Děkuju vám, paní Zachová, za váš telefonát, za tu upřímnost, otevřenost. Telefon si uložte, zavolejte zase někdy příště.
1: Jsem mi zamilovala, představte si, byla jsem tak šťastná. Zamilovala se do mého bývalého studenta a dneska mám 3 vnoučata, která se učí na vyznamenání nejhorším. Jinak většinou měli od první třídy samé jedničky až po čtvrtou.
0: To rádi slyšíme, že to mělo dobrý konec. Teď si ale musíme dát písničku, bude zpívat Radek Tomášek i pro vás, ano?
1: Takže odpusťte, že jsem vás tak rozdržela, ale já
0: to vůbec není důvod, naopak. My jsme si to potřebovali doposlechnout až do konce, tak jsme malinko přetáhli čas, takže teď už se opravdu musíme rozloučit, ale věřím, že příště budeme pokračovat v povídání.
1: Buďte zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek dospíval 23 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Já vítám pana Janču, který volá tady ze Zlínského kraje do Zlína. Krásnou noc.
1: Pěkný večer. Přeji vše dobré.
0: Jsou chvíle, na které nevzpomínáme jenom s obavami, ale někdy i s úsměvem. Jednou z nich může být období, kdy jsme počítali každou korunu, ale přesto jsme dokázali žít naplno. Nevím, jak jste to měl vy, ale to se brzy dozvíme, pane Jančo. Povídejte, co máte k tématu.
1: Takže děda s babičkou vzpomínají na 50. léta minulého století, 1953, to bylo, domnívám se, na měnu, kdy komunisti provedli okradení všech lidí tím způsobem, že byly znehodnoceny veškeré úspory jejich, byly vyměňovány peníze v nevýhodném kurzu. Potom dále naše rodina měla řeznictví vyhlášené v Malanovicích. A komunisti na základě toho, že se nepodíleli na budování socialismu, vyměřili dědovi s babičkou důchod každému 100 korun v 60. letech. Kdyby maminka jako učitelka neživila, a to děda měl třeba ještě takové choutky, musel mít doutník, musel mít víno, musel mít tyto věci, tak by chodili žebrat. Potom, já jsem se ocitl jako nezaměstnaný a v těch 90. 20. letech tohoto století to bylo takové opravdu náročné. To nebylo jak v té současné době, kdy ta podpora v nezaměstnanosti je v pohodě. Tak jsme chodili za jídlo a za pití stavět kostel na jižních svazích. Což bylo prostě pro nás tehdy velice pozitivní. Tam vznikla parta lidí, která mezi sebou prostě se přátelila a dostávali jsme jídlo a pití. Další krok, který mě ožebračil, bylo vymězení alimentů pro moji ženu. Tak jsem žil fakt opravdu mnoho let z úst do huby, jak se říká.
0: Pane Jančo, jak teda...
1: A teď se snažím, ale v současné době aspoň měsíčně 20 tisíc ušetřit, že už jsem za vodou.
0: Pane Jančo, dobře, tak pojďme se tedy vrátit do toho období, kdy peněz bylo málo, nebylo jich na zbyt. Řešil jste to někdy půjčkou, nebo jste byl
1: půjčen? Ne, nikdy ani haléř bych si nepůjčil, nikdy prostě vůbec, to bych... Nepřenesl přes srdce vůbec tu situaci.
0: Takže vy jste se vždycky uskromnil, opravdu... přizpůsobil, ale nepůjčil.
1: Ano, nikdy bych se nepůjčil. Ani haléř.
0: A jaký máte důvod? Ono v dnešní době to bývá běžné, rozumím, že dříve ne. Co pro vás bylo tou brzdou a strašákem?
1: Co jaký mám?
0: Proč jste se nikdy nechtěl půjčit? Čeho jste se bál?
1: Možná z části těch úroků, ale já to mám vrozené prostě, že bych si, já nevím proč, nepůjčil znovu pokojně haléř. Mm-hmm. Nikdy.
0: A co vám tedy pomohlo nejvíc? Podpora blízkých, nějaký vlastní nápad nebo schopnost uskromnit se?
1: Uskromnit se samozřejmě. To není problém.
0: Naučilo vás teda nějaké těžší období finanční lépe hospodařit s penězi, nebo jste to vůbec nepotřebovala od jakživa jste byl dobrým hospodářem? Někdy nás naučí až ta krize, někdy ne.
1: Já jsem byl vždycky dobrým hospodářem.
0: Dobře, dobře. A měl jste rodinu, která vám taky podala někdy pomocnou ruku, když šlo o peníze?
1: Ne, taky se přiznávám, že jsem se na rodinu v této záležitosti nikdy neobracel. Prostě jedl jsem skromně, nejvíc jsem ušetřil na jídle samozřejmě vždycky, to znamená, že já nejím maso, nepiju mléko, že jsem to říkal, nejím máslo. A na tom jsem nejvíc v životě ušetřil, na tady této situaci.
0: Dobře, takže jste to vlastně zvládal a zvládáte, jak jste říkal, že teď
1: přesně,
0: ušetříte.
1: Přesně tak říkám, za vodou,
0: to je dobře.
1: Za vodou snažím se těch 20 tisíc měsíčně odložit.
0: To je hezká částka. Mám se ptát, kde berete těch 20 tisíc, nebo ne?
1: Úroky a příjem. důchodový.
0: Dobře. No, pane Jančo, tak to je dobře, že se máte dobře, taky jste si to asi zasloužil, protože když jste mluvil o té rodině, co si všechno zažila, tak alespoň teď máte klid, tak vám to přejeme, děkujeme za to, že jste si s námi povídal a zase se budu těšit, že se potkáme někdy příště tady na vlnách Českého rozhlasu. Ano?

0: Zloučíme se. Ať se vám daří.
1: Díky moc, ať se vám taky daří.
0: Lukáš píše na web Noční linky. Období, kdy se počítala každá koruna, ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Nebyli jsme bohatí. Učili jsme se vážit si úplně obyčejných věcí. Každá výplata měla plán, každá koruna své místo. Než jsme si něco koupili, několikrát jsme si rozmysleli, jestli to potřebujeme. Pamatuju si, jak se opravdu všechno opravovalo. Oblečení se zalátalo, boty se nosily kšefci, nic se nevyhazovalo. Přesto mám pocit, že jsme byli možná spokojenější než dnes. Lidé si více pomáhali, sousedé drželi při sobě, člověk měl radost z maličkostí. Dnes máme mnohem více možností, ale někdy mi připadá, že jsme ztratili schopnost vážit si toho, co máme. Období, kdy se počítala každá koruna, mě naučilo hospodařit, být trpělivý, mít úctu k práci i k penězům. Za tuto životní zkušenost jsem rád. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Paní Staňka je s námi. A. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Už jsme ve vysílání.
2: Ano, slyším už z rádia, už jsem ho vypla. Staňka za Trokovic.
1: Povídáme se o časech, které nebyly vždycky jednoduché, ale přesto nás něco naučí.

0: učili o časech, kdy jsme museli hodně počítat, kdy jsme měli hluboko do kapsy. Co k tomu máte, Staní?
1: Těch časů hodně hluboko do kapsy jsem měla hodně dlouho, jsme měli hodně dlouho a nevyskakuju si ani dneska. Protože jsem začala špatně vidět, dvě děcka jsme tehdy měli už a nechtěla jsem poslouchat, že jsou kripl a že mě živí a že se za mě stydí, že jsou v důchodě, tak jsem podala žádost o rozvod. A prostě nevěděla jsem sice jak, ale říkám, já se o ty děcka postarám. Děcka jsou dneska s vysokoškolským vzděláním. V té době ještě bych se chtěla vrátit vlastně k tomu člověkovi, který volal před chvilkou. A za ten výraz alimenty pro bývalou ženu, to bych se docela nad tím pozastavila, protože alimenty jsou pro děcka, ne pro bývalou ženu, pokud je ta žena vyloženě nezneužívá. Tím jako končím toto téma, ale moje děcka chodili na brigády a jelikož vlastně došlo k souběhu studentské brigády a sociálních dávek, tak moje děcka byly potrestaný, naše rodina byla potrestaná tím, že jsme vlastně vraceli sociální dávky a zůstali jsme bez dávek v době přes, tehdy to bylo přes zimu, přes Vánoce, jsme měli vlastně pro tři dospělí lidi 2000 na všechno po zaplacení nákladů na bydlení a podobně. No, já jsem se snažila to řešit, nevyskakovali jsme si. Já jsem se snažila to řešit, vstoupila jsem do nejmenované politické strany a snažila jsem se tlačit na to, aby se řešil zákon o souběhu sociálních dávek a brigád. Mně se to sice podařilo, ale jelikož když už je člověk nepohodlný, jo, tehdy jsme vraceli, tak mě bylo na sociálce řečeno, že si máme žádat o jednorázové sociální dávky a když jsem teda požádala, tak jsme měli možná o 5 korun, jsme překračovali, takže jsme je nedostali. Takže když se člověk stane nepohodlným, jak jsem byla já, protože jsem řekla vždycky, co si myslím, tak to prostě tak to fungovalo. Tak jsme to nějak přežili, ano, děcka dělali na černo nakonec, protože to nešlo jinak. Vysokou školu dokončili a studentské brigády se staly zákonnou cestou přesně poté, co moje děcka skončili vysokou školu. Byl to záměr. Byla jsem nepohodlná. No, já nemůžu říct, že jsem úplně třeba zvládla výchovu dětí. Neříkám, že jsem ji nezvládla, ale to jako nebudu tak nějak řešit, není mi z ničeho veselo. Ale dnešní děti, vnoučat, děti se mají dobře se svým vysokoškolským vzděláním, nejenom moje, jo, ale ty děcka, které trpěly nedostatkem, se dnes snaží svým dětskám dát víc, než měli oni a řekla bych, že to není úplně dobře, protože ta generace na úrovni třeba mojich vnoučat, říkám, nemluvím jenom o nich a nemluvím o obou stranách, není to tak, jenom možná na jedné straně. Ty děcka jenom se, ještě se ani nenadechnou, že by něco chtěli, už to mají a je to špatně. Ty děcka nemají po čem toužit. A nemají zájem o nějaké nevím, je tam nějaká, není tam nějaká jako úcta ke
0: rozumím,
1: starším.
0: Jenom nějak... Staní, kdybychom se drželi toho tématu. Toho,
1: ano, držím
0: peněz.
1: Se tématu. Ty děcka jsou prostě dost rozežraný. Nemají hodnoty toho prostě normálního života, normálních běžných, no... On je život otluče a já věřím, že je otluče a docela já to některým přeju, aby je to otlouklo. A můžu říct, že v určitém směru i mojich vnuček se to týká, že budou jednou skákat rodičů. Možná už jim skáčou po hlavě, ale je to záleží na nich. Nebudu zdržovat, nechám prostor dalším, nejsem z toho nijak veselá. Dobře, mě z toho není, ale já to nezměním. já se tomu přizpůsobím, že prostě nebudu akorát vidět třeba natažené rty, slušně řečeno, normálně by řekla natažený písk. Ta úcta a pokora ke starší generaci není. Takže přeju krásnou noc a slyšenou.
0: Staní, děkuju. Ještě budu chvilku přemýšlet nad tím, co jste říkala, ale můžem se rovnou přečíst nějaký váš vzkaz, váš, myslím, jako posluchačský. Dobrý večer, celý život jsem tvrdě pracoval a také šetřila na dobu v důchodovém věku. Je mi to líto, bohužel i teď, když jsem přišla o manžela, tak strádám hodně a nedaří se mi nic našetřit. Naštěstí mám děti, které se o mě starají a jsem za to moc ráda. Petra. Tak teď ještě přečteme vzkaz. Já jsem tady viděla jeden takový krátký, milý. Ano, už ho mám. Paní Jarko, když jsem se mého muže zeptala, jak vychází s penězi, rád se smíchem odpovídal, že s nimi vyjde, ale už se s nimi nikdy nesetká. Tak to napsala paní Jarka. A Michal, typický případ se mi nestal, kdy se dávno jsem ale podobný tísnivý pocit zažil. Dopustil jsem se začátečnické chyby, podcenil jsem důležitost likvidní rezervy a do akciové složky svého portfolia alokoval větší kapitál, než bylo uvážlivé. Po dobu, než se mi hotovostní složka zase vybalancovala, žádná nečekaná havarijní situace naštěstí se nestala. Tudíž jsem nebyl nucen přistupovat k nouzovému řešení. Dnes už bych si takovému riziku čelit nedovolil. Mít finanční polštář je zodpovědné a vnáší to klid do duše. Znalci doporučují držet si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů. Osobně se přikláním k názoru, že ten, kdo má závazky, by měl mít tuto rezervu ještě vyšší.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeji krásný letní večer u Noční linky. Dnes se podíváme zpátky na časy, kde rozpočet býval těsný, ale lidská vynalézavost často neznala hranic. Pan Jaroslav je s námi.
1: Ano. A já jsem chtěl jenom říct, že poslouchám Český rozhlas a já jsem chtěl řeknout, že já jsem nezaslyšel to, že pomohli rodiče, že to je tak důležité, že mít mamku a tátku, že to je podstatné a já jsem za to vděčný. Například mě pomohli tisíckrát naši moji rodiče a chtěl bych to podotknout, že to je moc důležité, aby se to vzpomnělo a tak to, já jsem to chtěl toto jenom řeknout, že aby lidé si uvědomili, že dokud mají mamku a tatku, že je na světě úplně nejlepší a je hezký život a že to je tak důležité, tak to jsem chtěl jenom řeknout.
0: Jaroslave, samozřejmě souhlasíme, že mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, když život přinese nějaké těžké rány, je důležité, zejména když to jsou ti nejdůležitější jako vaši rodiče. To je bohulibé, že to zmiňujete. Ale teď, kdybyste se vy měl opřít o to dnešní téma, tak pochopili jsme to, že tady třeba i finančně vám rodiče pomohli. Kdy to bylo nejvíce potřeba? Kdy jste vy v životě pocítil, že teď máte hluboko do kapsy? Bylo to, když jste byl mladší, dospělý nebo ve stáří?
1: Dospělý, já mám 46 roku. Ale můžu vám řeknout, že mamka a tátku mi pomáhají do dneška. Já jsem šťastný, že je mám. A můžu vám řeknout, že až trapně, kolikrát člověk si řekne o pomoc, ale můžu vám řeknout, že někdy je to tak důležité, abyste nepřišla o střechu nad hlavu a tak je mít prostě mamku, tatku, to je to nejvíc. To je nejvíc, co člověk může mít. To jsem chtěl podotknout a říct, že to je důležitá věc. A aby si toho lidé vážili a aby věděli, že dokud mají rodiče, někdy si řekáte, taťka keca, mamka keca, nebo něco. Ale já vám můžu upřímně řeknout, že nekecají a vždycky mají pravdu. A pochopí to člověk časem, že někdy to prostě značí, ale člověk to pochopí až někdy za čas, za nějaký čas, že naši nekecají, že mají opravdu pravdu. A já jsem pochopil, trvalo to třeba víc, než člověk by si přál, že to trvalo déle, tak si řeknu, že aby na to ti mladí, já vím, že třeba Noční linku třeba mladí neposlouchají nebo tak, ale já mám naše radio, dvojka je naše radio, moje oblíbenost, tak jenom si řeknu, že aby věděli, že rodiče nikdy nekecají, nemluví nadarmo a říkají pravdu.
0: Dobře, Jaroslave. To je krásné slyšet, jak moc si jich vážíte, že to říkáte otevřeně, je toho důkazem. Rodinná podpora je někdy ta největší jistota, kterou v životě máme a není to samozřejmost. Děkuju, mějte se dobře a zase někdy zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky, ale ještě s námi pan Olin z Kopřivnice, který předá svůj příběh. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny. To bude fofr. Moje první, ne dluhy, ale když jsem byl bez peněz, byl na Průmyslovce, kdy jsem si koupil banjo za 1750 korun. Měl jsem půjčené peníze a potom jsem je vracel dlouho. Ale díky tomu, že jsem byl v Rožnově a chodili jsme na brigády do Tesly, měli jsme tam dobré jakoby zázemí, vždycky jsme se ozvali a vždycky nás vzali třeba na 3-4 dny, tak jsme si viděli nějakou tu stovečku až 1000 korunu, takže se to dalo zvládnout. Další takový fofr byl novomanželská půjčka, tak to jsme taky potom zvládli. Takže to bylo vlastně bezúročné, takže se vraceli pouze peníze, které jsme měli půjčené. No a jinak jsem proploval celkem klidu a míru. Jo, chtěl jsem jednu věc, paní mluvila tam o atopickém ekzému, jezdila tam k moři. My jsme měli děcka taky takovým problémem a stačila návštěva Santovky na Slovensku, to jsou takové lázně.
0: Dobře, lázně Olin,
1: autokrém,
0: to by bylo.
1: Já to řeknu rychle. Tam je vápenatá voda a tam se děcka vylečil během jednoho týdne a nemusela se ani k moři. Takže s těma penězama to bylo celkem takové, jak se říká,
0: Olin,
1: někdy vylej, nalej.
0: Ano, ale proplouval jste tím dobře. Mě teda překvapilo to, že jste...
1: Díky tomu těm brigádám. No. Pořád jsem chodil na nějaké brigády. Když nebyly peníze, šli jsme na brigádu, vydělali jsme si a bylo to vyřízené. Nebál jsem se prostě té práce, to mě drží do dneska ta, že dělám.
0: To je dobře, tak určitě opravdu, práce šlechtí přináší peníze, člověka, když to člověk dokáže s rozumem, tak je to fajn, hlavně aby se nepřepínal, aby myslel i na svoje psychické zdraví.
1: No, to mě chybí trošičku, no. Já vám děkuji za
0: telefon, mějte se hezky taky. Děkuji všem, kteří jste se ozvali, podělili se o své příběhy, vzpomínky, zkušenosti, bylo v nich mnoho síly, odvahy, také připomínka toho, jak důležitou roli v našich životech hrají blízcí lidé a obyčejná lidská pomoc. Dnešní povídání ukázalo, že období, kdy se počítá každá koruna, nemusí být jenom o starostech, ale že nás dokáže naučit pokoře, trpělivosti a také vděčnosti za to, co máme. Loučí se Jarka Barboříková, těším se na vás zase dnes večer ve 23 hodin v noční lince.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho touše leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ti lidi ani netušejí, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by zjistit, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. A rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvážněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem, prosím, objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko zabád Hofgastein. Přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůz i okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem, a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby se, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam no, pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julí, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julí, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a neslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu navenek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl milovný člověk. Měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár v davek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že v

ženské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat party a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem a Líkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rejče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
2: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
3: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl, kdybych to uměla.
2: Jenže neumíš, neumíš, neumíš. No. A já umím, umím, umím. No. Uvidíš, co ryb nachytám.
4: No, no, počkej, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
3: Jen se tak nevytahuj, víš, víš.
2: Se nevytahuju.
4: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
2: Jakou soutěž?
4: No, kdo víc chytí.
2: Jak to myslíš?
4: No, no, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
3: Jo.
2: To je bašta, to je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
4: No, co jsi myslel? Motýly?
2: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek.
3: Ano.
2: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
3: No, ovšem, no, no. Jestli ty škrpály měly žraloky...
4: Abys mi to honem nepřipomínal.
2: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, tačuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
4: No, prosím, prosím. Jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaprlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
2: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
4: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
2: Plavala, žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
3: Jej, Danánky, pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
2: Štiky, šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
3: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
4: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
2: No, ještě jednu. A budu mít první.
3: No právě.
4: No tak, to ti blahopřeju.
3: No, to je tedy pravda.
2: Klidný, klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
3: No, to tady je.
4: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
3: No, vidíš, vidíš, to je.
2: Už se vyšklebuje.
3: Aby ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
2: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
3: No právě.
2: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
5: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky, ryby, ryby.
3: To tady není zrovna moc sportovní.
2: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
5: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
3: Ty jsou ale hezké.
2: Má jich plnou káč.
3: To tady ano.
5: Tak kolik jich chcete, mladí muži? Dva, tři kousky nebo víc? Jeden, dva, jak říkám, pět.
2: No,
3: Takhle na výzvě jde tvář se jakoby nic.
6: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, Urvínku.
3: Hle, ale to vypráví holubům.
4: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Pochlup se. Já mám 4. Kolik ty?
2: Nestojí to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
4: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
2: No to víš, rybařice musí umět.
4: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
2: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
4: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí.
6: Nestydíš, Hurvínku, takhle podvádat, víš?
3: Zbytečně nemluv a pojď.
2: To
7: mě taky ne.
2: Slyšíš pana prodavače?
7: No, neslyším, toho slyšíš.
2: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
7: No, třeba o chrastě, nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
2: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
7: My jsme ale, pojď, tamhle ta tabulka visí.
2: Sláva, to je má záchrana.
7: No, ani bych neřekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
2: Vyprodám.
7: No,
2: nazdar.
7: A?
2: Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
4: Nevěř tomu, Hurvínku.
2: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
4: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
2: Čekal?
4: No ano. A víš proč?
2: Proč?
4: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
2: Poznal.
4: A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
7: Víš to, Hurvínku?
2: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
4: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
7: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
2: Lavala, žížala, až krbičce hopla a rybka je na hodice. Kapřilí.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku. Dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, to bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no. No vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No.
1: Nemusíme hlídat vařič, že? Když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krásné. To je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Máničku, vlastně Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak. Jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá. To budu hledat, až se země bude kouřit.
4: Vlese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A vlese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, ty tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
3: O, Jerry, prosím tebe,
2: pohledu. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně. Osolit, zamíchat, no. Co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno, abych myslela já. Že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jedanánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: Nebýt mě, usekl by si taťulda pěknou ostudu. Víď, Žeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed, ochotnáme. A si... Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedože? Leda, že bych doběhl do sámoš.

0: mě. No kde pak? Je, domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka, že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co, chlupte se, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostnou.
0: Vidíš, Hurvajs, vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky? Šmanko, ta bude přesolená. No tebe se ani neptám, Hurvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati. Ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
3: Co?
0: Vždyť. Není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě pitikačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.